0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej,

lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl mluvit.

0: Vy jste přišli na legraci? A tak to má být. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
1: Tak v parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou navázat rozhovor. A tak jí říkám, pardon, slečno, hrajete na piano? A ona říká, vy známý, je to... Jo, a on říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: Kdo to je, až viděl? Hrát v parku na piano.
1: No ona nehrála. Ona nehrála.
2: A kde se tam vzala ta hudba?
1: Jaká hudba?
2: No ta, co on slyšel.
1: Jo, on slyšel nějakou hudbu.
2: No já nevím, vy jste říkal.
1: Ale ne, on neslyšel žádnou hudbu, on se ptal jenom tý slečnice, jako ptal, jestli náhodou nehraje na piano.
2: No když nic neslyšel, tak proč se ptal?
1: Protože to je taková anekdota, víte? Taková anekdota, legrace, no.
2: Aha, já už vím. Tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a on nic neslyšel.
1: Ona nehrála na piano.
2: Jo, ona tam má piano a nehraje.
1: Nemá tam piano.
2: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohl byste nám říct ještě podobnou?
1: Co s vámi mám dělat? Tak třeba v parku na lavičce sedí pán se slečnou, to bychom nechali, jo? Takový základ. Sedí pán se slečnou a oba mají před sebou popijáně. A teď si představte, jo, teď si představte, že ta slečna začne na to piano hrát. Už to máte?
3: Jo.
1: Hraje a co? A dohraje třeba, jo, dohraje, musí dohrát vlastně, dohraje a teď se obrací na toho pána a ptá se ho, jestli slyšel nějakou hudbu. A... A ten pán říká, že nemá hudební sluch.
2: No jo, ale jak hraje, když nemá hudební sluch?
1: No teď on nehraje.
2: Ale ona hraje a nemá hudební sluch.
1: No ona má, on ho nemá.
2: No on taky nehraje. On jí napadá. On jí říká, že nemá hudební sluch.
1: On.
2: No?
1: No. Kolik v tom to je, že on jí říká, že nemá hudební sluch, on. Jo? Ona ho má, ona ho má, ona si na ní hraje a on jí neslyší.
2: No vidíte, když chcete, jak to umíte vypointovat. Tak já vám řeknu taky jednu anekdotu. Tak. V parku na lavičce sedí pán se slečnou. A ta slečna má před sebou piano.
1: A hraje na něj?
2: Ne. Čte. To je právě to. Čte. Najednou vstane a jde pryč. A ten pán za ní volá. Halo, slečno, něco jste si tu zapomněla. Ale to už ona neslyší a jde dál.
4: To je dobrý, že jo?
1: Jako ona...
0: Jde dál.
2: Jo.
0: A volání neslyší.
2: Jo.
0: A furt jako jde, že?
2: Jo.
0: Teď jako přijde domů, že?
2: Jo.
0: Teď doma vidí, že nemá piano, že?
2: Jo.
0: Lekne se, že?
2: Jak to? On tam na ní někdo vybav?
0: No ne, bože, lekne se, vidí, že cestou vytrousila drahocený piano, bože, tak se lekne, ne?
2: Ona vytrousila cestou drahocený piano?
0: No já ne.
2: No to já nevím.
1: Ty jsi tady před chvílí říkal, že ho nechala v tom parku.
2: Ale ne. To bylo hlídačovo.
1: Kde by ta ženská to piano mohla nechat teda?
2: V tramvaji.
1: Přece do tramvaje vás s pianem nevemou.
2: Mně ne, ale jí jo. A potom, to bylo takový malý piano. To bylo vlastně pianissimo.
1: To byla moc ošklivá anekdota.
0: V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ta slečna najednou vytáhne piano a začne hrát mazurku. Začne hrát mazurku a dohraje mazurku, dohraje, že? Teď se jako obrátí na toho pána a ptá se ho, jestli něco slyšel. A ten pán jako říká, jo, že slyšel, říká, jo, Chopina, ano, Chopina. A ona říká, a mě ne.
2: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mně ty slečny líto. To nemohl ten Chopin chvilku přestat, když ona hrála.
0: No nemohl, pochopitelně, že nemohl.
2: Co by mu to udělalo?
0: No nic, ale on tam nebyl.
2: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
0: Víte co? Pojďme. Hejte, pojďme a zapomeneme na to, že jsme si vyprávěli anekdoty, jo? Zapomeneme na to, že jsme si kdy vyprávěli anekdoty.
1: Mně vždycky spadne kámen ze srdce, když máme ten humor za sebou.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Porta slaví letos 60 let. O její historii i současnosti si budeme 23. června povídat s Jirkou Vondráčkem.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Hýskov. Každý je od někud. A já jsem z Hýskova. Tak jako moje maminka, otec, brácha, obě babičky a dokonce i moje žena. Pravé Hýskováky pozná jazykovědec, pokud se dobře učil, už podle nářečí. Říkají například helej místo heleť, auto a gouč místo auto a gouč. A na místo úsloví dopadl jako sedláci u Chlumce, řeknou, že dopadl jako hoplovic kotě. Národopisci by měli vědět, že národním pokrmem jsou v Hýskově placky se škvarkama, zdobené mřížkou, která se udělá šmik-šmik nožem, a že z prosto národních zvyků se tam kromě Vánoc, Velikonoc, májů a posvícení dodržuje pálení čarodějnic. Ale i školený etnograf těžko pozná, že hýskovští dětci dodnes nosí něco jako kroj, který se sestává z placaté promaštěné bekovky na hlavě a z kalhot pod pupíkem. Ty v 70. letech někdo v Hýskově odkoukal a krátce poté se po celé Evropě, obou Amerikách a Africe vzedmula módní vlna takzvaných bokovek. Tyto kalhoty pod pás nosil i můj dědeček, kterému jsem jednou nesl oběd do hutě. Pracoval u pece a připadal mi v tom přítmí se žhavým železem v kleštích velkolepý jako Lucifer nebo jiný pekelný funkcionář. A já ho od té doby ještě víc poslouchal. Protože moje maminka pracovala u Jelínka, který vznikl na místě dědečkovy hutě, a protože moje žena pracovala v Prefě, která vznikla na místě inženýra Jelínka, a protože v Prefě pracuje kdejaký můj kamarád, soused a známý všeho druhu, nedivte se, že jsem s Hýskovem a Prefou propojen rodině i citově. S povděkem jsem tedy připsal své rodné obci k dobru, že se tam začaly vyrábět stavební panely. Vím sice, že panely jsou různé a dokonce ještě jiné, ale zúžil jsem si tento pojem na bytovou výstavbu. Prožil jsem totiž část svých mladých let v neutěšeně malém bytě a vím, jak je to k uzoufání, když nemá člověk dost místa k životu. Za čas se však panely staly i symbolem uspěchané, nepěkné architektury. A já z duše vždycky doufal, že tohle nepadá na hlavu těch, kdo panely vyrábějí. Nýbrž těch, kdo staví domy, budovy a továrny. Že s panely se dá pracovat podobně jako s cihlami. Že se z nich dá postavit nejenom stavba účelná, ale i taková, co lahodí člověčímu oku. Projel jsem pár zemí, kde jsem s troškou lítosti viděl, jak jim města a vesnice harmonují s krajinou, jak respektují její tvářnost výškou svých budov i tvarem domů a střech, jak jsou celistvé a netvoří směsici krabic postavených na ležato i na výšku, směsici střech rovných, sedlových, plochých i jiných. Že dokonce ani tovární budovy nepřevyšují jednotnou výšku místní zástavby ani výšku lesa. Asi to chce nejenom vykolíkovat staveniště, ale také se na ně podívat z odstupu a okruhu několika set metrů či několika kilometrů. Jen tak se dá vidět, o co by onen kousek země a krajiny neměl přijít. Tak jsem si řekl, že to povím, když se mohu vyznat rodné obci a lidem, které mám rád. Že vám poděkuji a že i poprosím, abyste se na každou krajinu dívali i těmahle očima.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze mouha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně

Soudní prostředí se vyznačuje mimo jiné i tím, že v tomto prostředí nalézáme zcela zvláštní druh humoru. Je to humor takzvaný černý, protože vychází z lidského neštěstí a je pro něj příznačné také to, že se vyskytuje ve chvílích naprosto neočekávaných. Já vám to přiblížím na příběhu přímo ze soudní síně, kdy probíhal rozvod manželství. Důvodem zde byly problémy v intimním soužití. Manželka si tam stěžovala, že dokonce tedy manžel nějakým vulgárním výrazem ji vybízí k intimnímu soužití. Rozhodoval to soud v obsazení soudce z povolání, dvě soudkyně z lidu. Velice napjatá atmosféra tam panovala a teď z ničeho nic, k čemu vám tam došlo v té soudní síni? Přišla paní ke stání, hned se dala do lání, že s mužem nic nesvede a že se radši rozvede. Manžel prý jen nadává, peníze jí nedává, tak též není k použití při intimním soužití. Pak jí lítost přemohla, že slova vydat nemohla, ještě nežli usedla, tak zahambeně uvedla, že nejvíce jí dotýká, když manžel se s ní potýká a vulgarismem žalostným nutí k hrám milostným. Soudce jí vzal za slova a chtěl slyšet doslova, jaký výraz používá muž, když po ní toužívá. Paní se však styděla, když cizí lidi viděla, tak na lístek to napsala a předsedovi podála. Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval, než do spisu ho založil, než soudkyni ho předložil. Soudkyně přísedící, v pohodě si medící, okolí nevnímala, už čtvrt hodiny dřímala. Když po chvilce procitla, v trapnosti se ocitla, oči si protírala a na tu výzvu zírala. K tomu žertík osudu pak dovršil tu ostudu, neb soudkyně jak ta žena tež měla jméno Božena. Pokuste se domyslet událostí další sled, bez lidma od práva však takhle se to podává. V šoku prej byl předseda, když skončila ta beseda a lístek se mu vrátil zpět, dopsán větou zítra v pět.

Jsou ženatý a já jsem pořád plonk, a pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady ze

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí

a srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Na léta klukovský si často vzpomínám, na první skautskej slib, na jeho krásný slova, a v duchu s bráchou zas pod stanem usínám. Skončil den v táboře a do tmy houká sova, novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu, sebral nám naději, ne, nebude to med. Zdá zas

poslední prázdniny, bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý,

Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel,

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města Chat.

0: zdachat.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

Když jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil, každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po létech zas někdy v noci, jako bych slyšel vše.

0: Country počasí.
1: Obloha dnes bude polojasná až oblačná, postupně bude přibývat oblačnosti a místy počítejme s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia.

0: Nechť, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pražské služby, tedy jedna ze dvou největších firem v majetku hlavního města, má schválenou výroční zprávu a účetní uzávěrku na rok 2025. Plyne z ní i výše průměrného příjmu vedoucích pracovníků, jenž činí přes 400 tisíc korun měsíčně. U několika členů představenstva je částka ještě vyšší. Mají tedy plat vyšší než premiér nebo prezident. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá také odkaz na internetovou schránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Za jídlem do Bíliny se vydáme s Blankou Holoubkovou.
2: V Bílině se chystá akce s dobrým jídlem. V sobotu 27. června ožije Mírové náměstí velkou přehlídkou po uliční gastronomie. Na místě bude pestrý výběr food trucků, vybraných kulinářských specialit, řemeslných piv i míchaných koktejlů.
1: I u nás je potřeba dávat si pozor na hady, tedy hlavně na jednoho.
3: Radnice v Adamově na Blanensku varuje před výskytem zmije obecné v lesní lokalitě mezi ulicemi Komenského a Plotní. Podobné upozornění vydal nedávno také Kunštát, kde zaznamenali zvýšený výskyt hadů v chatové oblasti Kohoutov. I další města v kraji vyzývají návštěvníky přírody k obezřetnosti a také dodržování bezpečnostních pravidel, zejména v lesních a travnatých porostech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Máme doma další český úspěch. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a po druhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po šesté. Z triumfu se radoval Španěl Ortua, který v samotném závěru dokázal porazit Alonza z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu. To byly zprávy. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Ano, tak to vypadá stejně pozitivně jako v předcházející písni od Michala Tučného. Ano, důležité je mít vedle sebe partnera nebo partnerku, s kterým to prostě klape nebo se kterou to klape, a pak už tím životem mohou plout na té pozitivní vlně i navzdory tomu, že jsou venku taková vedra, jaká jsou. Samozřejmě víkend je za námi, jak jste ho prožili, můžete nám samozřejmě zavolat nebo napsat, ale věřím, že příznivci chladnějšího počasí malinko trpěli, protože opravdu ty tropické teploty nás provázely během celého víkendu a byly bohužel mnohde korunovány i klasickými bouřkami, které k tomuto parnu bez pochyby patří. No tak přívalové deště, bouřky na mnoha místech napáchaly trošku nedbosti, ale s tím musíme samozřejmě v parnu počítat. Jak bude dnes, dovíte se v této hodině napřed zevrubně, pak se na to počasí podívám trošku podrobněji, ale to samozřejmě není zdaleka všechno. Primární je pro nás muzika. Naďa Urbánková, Karel Kahovec, Creedence Clearwater Revival nebo Vlastná Redl, zkrátka bude toho opravdu hodně. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach, řekněme si, že je pondělí 22. června, no a čas tady ve studiu Country Rádia ukrajuje z 9. minuty po 6. hodině raní. Tak ještě jednou krásné dobré ráno, ať jste kdekoliv, no a také trošku naťukneme dopravu.

Před malou chvilinkou jsem avizoval to, že nás čeká samozřejmě velké nebo vysoké teploty během dnešního dne. A takže se podíváme na silnice, tak to pojďme vzít pěkně po pořádku. Když jsme u těch teplot, tak se říká, že 20 stupňů v noci, to už jsou teploty veskrze tropické, no a tu dvacítku atakuje teploměr v Brně. Tam ta dvacítka je právě i teď, v těchto časných ranních hodinách. No a jinak se to moc nelíší, protože teploty jsou veskrze na území České republiky velmi vysoké, na to, že vlastně 6 hodin a 15 minut jsou v rozmezí od 17 do 19, jak říkám, v Brně 20 stupňů. Tak s tím musíme počítat během dne, ale samozřejmě to si ještě řekneme podrobněji. Jak to vypadá na silnicích? Je tu aktuální informace, bohužel nepříznivá pro řidiče, kteří jsou na D1. Je to z Ostravy směrem do Brna u Kroměříže. Na 254,5 kilometru je po vážné nehodě tento úsek uzavřen. Jede se odklonem, a to exitem 258 na Kroměříž západ. No a pochopitelně i v tomto místě už se nám začínají tvořit kolony. Tak šťastnou cestu všem řidičům. Vy, kteří se bojíte vysokých teplot, tak se nebojte, prostě to samozřejmě k tomuto datu v kalendáři 22. června, no, tak trošku patří, no, v uvozovkách trošku. Teď už Vlasta Redl, písnička, která se jmenuje Dvakrát. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlahno. Ještě připomínám, že posloucháte Country Radio. Dvakrát.

0: přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Jak bylo, je a bude.
2: Podrobnější informace o počasí začínáme východem a západem sluníčka. Tak to nám dnes vyšlo ve 4 hodiny 51 minut. Zapadat bude 13 minutu po hodině 21. Rekordní teploty 6,6 a tedy nejchladněji v rámci 22. června bylo naměřeno v Klementinu v roce 1921. 34,9. Ano, tak to je to, o čem si povídáme. Tropické teploty byly v Klementinu v roce 2000 právě tyto vysoké, tedy rekordní. No a co nám slibují meteorologové na dnešní den? Slabé ochlazení. Ano, tak to mohu potvrdit oproti víkendu, kdy ty teploty byly hodně nad 30 stupňů. Dnes slibují 26 až 31, ovšem pozor, výjima Jižní Moravy, kde má být až 33. K tomu očekáváme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Počítejte také s bouřkami. Úterý nám nabízí teploty v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia, opět Jižní Morava, tak tady nad tropické teploty tam bude 32. No a letní teploty samozřejmě v úterku budou provázeny bouřkami, zvláště pak na jihu území. Pranostiky k dnešnímu dní konkrétně nejsou, ale máme tady skvělou pranostiku, která je taková ta univerzální. Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí. Tak tolik tedy pro zemědělce a teď už pro příznivce kapely Malina Brothers. Píseň Návrat.

0: Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin, 27 minut a je tu doprava. Začínáme na kolejích a to nějakými těmi výlukami, které nás nemínou ani toho 22. červnového dne. Tak nesvezete se na trase Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod. Tahle výluka potrvá do 26. tohoto měsíce, tedy do pátku. O něco delší vlakové výluky jsou na trase Plzeň Klatovy a nebo také u Kořiny Radejčín, tady se nesvezete na pravidelných spojích do 17. června. Silnice nám nabízí bohužel i v tuto chvíli nějaké ty trošku problémy, třeba dopravní nehodu, která se stala na V5 na čtvrtém kilometru ve směru na Prahu. Další dopravní nehoda je hlášena z Vlašského Mezříčí z ulici Štěpánov. No a ještě se podíváme do Ústí nad Labem, město, tady se havarovalo v ulici Přístavní. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a po zprávách a počasí s Tomášem Adamcem se podíváme do kalendáře. Přiblížíme si, kdo dnes slaví svátek. Hezký den.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
6: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
2: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
7: Jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopyt.
2: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Počet aut projíždějících Kostelcem nad Orlicí výrazně narůstá. Město proto sbírá data, kterými chce podpořit jednání o výstavbě silničního obchvatu. Jeho stavba je ale v nedohlednu. A chystá se i další měření dopravy kvůli požadavku na vybudování nového přechodu pro chodce. Ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že v uvozovkách povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých úvěrů. Člověk v tísni také odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, později zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
2: Dokud tráva bude růst, řeky poté...

0: Dnešek v kalendáři.
1: A když do toho kalendáře společně nahlédneme, a to v 6 hodin a 37 minut, tak zjistíme, že tu máme dvě jména. Tím prvním jménem je Pavla, druhým Zajra. Tak to pojďme vzít pěkně po pořádku. Co se týká Pavly, tak se jedná o křestní jméno odvozené z latinského jména Paulus, tedy malý a nepatrný. Jeho mužským protějškem, tedy jména Pavla, je pochopitelně Pavel. No a stejného původu a významu je jméno také Pavlína, ale pozor, nezaměňovat, ta má svátek 31. srpna. Těch Pavlín, tedy respektive těch Pavlů, nebo Pavla, takhle, abych se z toho vylhal. Nositele jména Pavla je v České republice více než 42 tisíc. Přejeme všechno nejlepší. O něco méně, respektive o hodně méně, je nositele jména Zajra. Těch je v České republice 12. Jedná se o křestní jméno muslimského původu, které v překladu znamená jasná, jas, anebo také princezna. No a při pohledu na Slovensko, tak tady slaví Paulína. No a ve světě máme třeba Mezinárodní den kalhotek. Ano, tak slyšíte dobře, to se asi netýká pánů, ale kdo živí mnohdy. V Salvátoru slaví Den učitelů. Tak to byl stručný pohled do kalendáře. Pavlám a samozřejmě Paulínám na Slovensku také Zajrám přejeme ještě jednou všechno nejlepší. A teď si dáme pro změnu jednu Marii, konkrétně Marii Rotrovou v písni Doma. Krásné ráno přeje Vláďa Vlach.
2: Ještě chvíli počkej, prosím, než vklouzneš do dalších bot.

Já ti zpívám, zpíval před malou chvilinkou Pavel Bobek, tak já mu slíbit, že zpívat vám nebudu, ale určitě se podíváme na silnice a řekneme si také, jak to vypadá s teplotami dnes po ránu. No, kdyby vám to měl odspívat, tak byste z toho asi nic moc neměli. Tak si pojďme říct si s tím počasím. 20 teď v tuto chvíli, tedy ve 6:45, je hlášená z Brna, ano, tropická teplota už takhle po ránu. Jinak ty teploty tu 20 atakují samozřejmě na území České republiky, dalo by se říci podle mapy, kterou tady mám před sebou, téměř všude. Nejnižší teplota 17 stupňů, ta je na Karlovarsku. Co se týká dopravních nehod, tak je tu jedna aktuální informace, ta se týká D5. U Rudné se stala dopravní nehoda, je to směrem z Plzně do Prahy. Je to za loděnicí, dojíždí se zde do kolony, v levém jízdním pruhu havarovala dvě osobní vozidla. Takže si dávejte dobrý pozor, abyste to dobrzdili, abyste do toho nevlítli. Tolik ve stručnosti doprava, tolik ve stručnosti informace o počasí, alespoň po ránu. Teď už další muzika Alabama nás čeká právě v tuto chvíli. No a za chviličku někoho z vás budu probouzet.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: Ani dnes neuděláme žádnou výjimku a krátce před 7 hodinou raní tu máme jedno krásné probouzecí přání. To přání je opravdu moc hezké, korunováno nádhernou písničkou. My voláme paní Stáně, která měla nedávno důvod k oslavě. Haló? Tak, teď jsem myslel, že nám to Stáňa zvedla. Zatím to nevypadá nějak pozitivně, ale já tomu dám ještě nějakou šanci, aby jsme Stáně... No. Ano, tady je Country Radio. Stání, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já tady pro vás mám dodatečné přání od vašich nejbližších kamarádů.
2: Ano, tak děkuji.
1: No, nemáte za co, ale počkejte, až vám to přání odprezentuju. Naše milá Stáňo, vše nej ti dodatečně ze srdce přejí všichni tvoji kamarádi, sestry a bratři ze Sokola Kampa, z Kol, z Lyží, z Kancelstrojů, z Ministerstva kultury a z Party sportovních rozhodčí. Děkujeme, že jsi a že jsme se v životě potkali. Ještě jednou díky a asi

0: skupina Greenhorn, Zelenáči a píseň. Aha. No, zkuste to. Písnička se jmenuje Nebudu vás trápit. Bílá kytka.
1: Aha, děkuji.
0: Jo, není zač. Stáni, užijte si to. Ať se vám moc a moc daří. Hodně
1: jo,
0: zdraví.
1: Díky.
0: Nemáte
1: díky.
0: Za co. Krásné přání.

6 hodin 55 minut, teď nás čeká Vaby Daněk v písni Na cestě, no a po celé tu bude třeba Tomáš Linka a Půlnoční cowboy. Hezké ráno, máme 22. června, posloucháte Country Radio.

0: Tantry počasí.
1: Obloha dnes bude polojasná až oblačná, postupně bude přibývat oblačnosti a místy počítejme s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stojaté vody neprospívají stojaté vodě v rybnících, biotopech ani dalších koupalištích. Vlivem horka se v nich často tvoří nejen řasy, ale i nebezpečné sníce. Ty mohou způsobit vyrážky a v případě požití také křeče, zvracení nebo průjmy. Kontroly už vyrazily do terénu. V hledáčku hygieniků budou letos nově i mlžítka, která dosud nikdo nekontroloval. Podle hlavní hygieničky nic nenasvědčuje tomu, že by v této oblasti byly problémy. Kontroly mají být prý preventivní. Pokud si berete sebou na cestu léky, mějte na paměti, že jim horko nesvědčí. Lékaři varují, že vysoké teploty mohou zásadně ovlivnit jejich kvalitu, účinnost i bezpečnost. Doporučují je uchovávat mimo přímé slunce a nejlépe v chladu. Problém je třeba v rozpáleném zaparkovaném autě, kde teplota snadno přesáhne 50 stupňů Celsia. Do letního kina nás pozve Blanka Holoubková.
2: Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích promítá kino Ostrov. Začátky promítání jsou obvykle ve 21.30. V srpnu se bude promítat už od 21 hodin. Je dobré přijít s předstihem, aby si každý stihl zakoupit občerstvení i lístek do kina.
1: V Brně se bude stavět nové bydlení.
3: Komplex bytových domů s obchody a městským parkem vznikne v příštích letech v brněnské Leitnerově ulici. V současné době se v lokalitě nacházejí staré garáže a dlouhodobě nevyužívané území. K výstavbě projektu má nyní developer pravomocné stavební povolení. Se stavbou první etapy chce začít letos. Kromě nového bydlení zahrne projekt i nové služby. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: České volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva matchboly. Pátou sadu Češky získali 15-10. Na závěr turnaje na Filipínách si tak po třech prohrách připsali první vítězství. Celkově čtvrté z 8 letošních zápasů v elitní soutěži. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Tomáš Hlinka, půlnoční cowboy ve vysílání Country Rádia. Tak od půlnoci už nám přece jen uběh nějaký ten čas, nebě 7 hodin a 6 minut právě v tuto chvíli na chlup přesně. Vy posloucháte pondělní vysílání Country Rádia, ke kterému se vztahuje datum 22. června, no a když jsme u tohoto data, tak víte, že svátek slaví Pavla. Těm jsme popřáli všechno nejlepší a samozřejmě k tomuto jménu se alespoň během dnešního raně dopoledního vysílání na Country Rádiu s Vláďou Vlachem určitě dostaneme. Dostaneme se také k muzice, která je neodmyslitelnou součástí i toho dnešního ranního vysílání. Roman Horký, kapela Camelot, Zaprášené diamanty, anebo také Kenny Rogers. Jak to vypadá na silnicích, zaktualizujeme si to zhruba po těchto dvou písních. Ale teď už muzika. Krásné ráno.
1: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady.

0: God's sakes, turn around.
1: O rubí nechtějím lásku brát, tak tuhle tu píseň v češtině určitě znáte. V originále to byl Kenny Rogers. Čas 7 hodin 12 minut, tak jak to vypadá s počasím? Meteorologové nám slibují na dnešní den slabé ochlazení. No ono je to všechno relativní, i když proti víkendu, který v skutku byl na vysokých tropických teplotách, by to dnes mělo vypadat o něco lépe. No nakonec posuďte sami. 26 až 31, na Moravě 33 stupňů Celsia. Tak obrňte se trpělivostí, vy, kteří nemáte rádi příliš velké vedro, protože teď třeba po ránu je v Brně nějakých 20 stupňů a jinak v rámci České republiky se ty teploty pohybují v rozmezí od 17 do 19. Co nám nabízí silnice? Je tady problém na 38, což je na trase Jihlava-Želetava už suché, se srazily tři auta, provoz je zde úplně zastaven. Tolik tedy informace, které se týkají dopravy, informace, které se týkají muziky. Teď se určitě rozveselíte v rychlíku do Prahy, protože to je v podání Luďka Soboty a Banjo Bandu Ivana Mládka. Tak si tuhle píseň pěkně vychutnejte, i když i dnes nás na kolejích čekají nějaké ty drobné výluky, takže tento vlak určitě jede a věříme, že dojede do vytčeného cíle. Hezké ráno, příjemný poslech přeje Vláďa Vlach.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak se podívejme, co se toho dnešního 22. června stalo napříč historií. No a začneme jednou, myslím, velmi důležitou informací, která je z českých Luhů a Hájů. V roce 1503, právě toho 22. června, byla dokončena stavba Karlova mostu v Praze. No a narozeniny. Ty dnes slaví Helena Třešíková. Já to prozradím, narodila se v roce 1949, česká režisérka a pedagožka. Ve své filmové tvorbě se věnuje dokumentaristice zaměřená zejména na mezilidské vztahy a sociální problémy. To už jsme ve světě a ve stejném roce, tedy v roce 1949, se narodila skvělá americká divadelní a televizní herečka Meryl Streepová, osminásobná držitelka Zlatého glóbu, dvojnásobná držitelka ceny Emmy a trojnásobná držitelka Oscara. Tak svět úmrtí. Fred Astaire, určitě se vám vybaví tento americký herec a tanečník, ten zemřel v roce 1987. Ano, a je navíc považován za nejvýznamnějšího filmového tanečníka. Tolik pohledu historie, tolik data v datech. My si za chviličku dáme muziku, o tu se postará KTO a píseň Líbám tě dnes naposledy. Krásné ráno.

Čas 7 hodin, téměř 23 minut. Vy posloucháte Country Radio. Několikrát během našeho ranního vysílání tu zmiňujeme dopravu pořád. Vězte, že přetrvává problém na D1 z Ostravy do Brna na 254,5 kilometru. Takže v tomto místě opravdu dávejte dobrý pozor, pokud můžete, tak se tomuto místu vyhněte. Ale bližší informace z dopravy nás čekají za chviličku, ještě předtím si dáme něco málo od skupiny Rangers. Ano, Neplač malá, krásná píseň, na kterou já velmi rád vzpomínám, protože se jednalo o rok 1969 a tahle ta písnička vyšla jako vůbec na prvním albu této skupiny. Tak, ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Valahno a samozřejmě za chviličku již avizovaná doprava, no a teď už avizovaná skupina Rangers. Tak příjemný poslech z Country Rádia toho dnešního 22. červnového dne.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak a my tu máme dopravu a podíváme se do Ostravy v pracovní dny, tedy kromě víkendu až do soboty 26. nebo do pátku 26. června. Počítejte s tím, že je omezen provoz, a to z důvodu výstavby zábradlí mezi kolejemi na zastávce Bulvácka tramvajového spojení. Týká se to linek 7, 11 a 17. Co se týká vlakových spojů, Dolní Poustevna, Bad Schandau do 4. září, no a jedna z těch, co nám bude končit také v pátek 26. června, je na trase Ždírec nad Doubravou Havlíčků Brod. Silnice, opět se nic nemění, bohužel celá řada dopravních nehod, tak alespoň některé z nich. Jedna z nich se stala na D10 na 56. kilometru ve směru na Turnov. Další dopravní nehoda je hlášena ze Slezské Ostravy z ulice Bohumínské. No a ještě je tu nehoda na D5 na 64. kilometru pro změnu ve směru na Plzeň. Došlo zde ke střetu dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl už se podíváme, co se nevešlo do ranního otazníku.
2: Country rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Česká pošta každým rokem zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně i poštovní služby. Snižuje si tak náklady na provoz a přichází o majetek. Za poslední 3 roky s podmínkou zachování provozu pošty prodala už přes 70 objektů. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle Babiše začít platit od září roku 2027. Teď může používání během výuky regulovat školní řád. Česko se zlepšilo v hodnocení digitálních veřejných služeb v Evropské unii. Z loňského 14. místa se posunulo na 9. místo mezi evropskými zeměmi. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, později zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Co se nevešlo do ranního otazníku.
1: No, my se vrátíme do minulého týdne. Ano, v minulém týdnu jsme tu měli 4 témata, 4 ranní otazníky, vždy od pondělí do čtvrtku. V pátek tu máme takovou jako trošku specifiku, protože tady máme jedno jediné slovo v rámci pořadu, co se vám vybaví, když se řekne. Tady jsme zmínili dusno, no a to dusno, to jsme si určitě užili během předcházejícího víkendu. Jak to bude vypadat s počasím dnes, tak k tomu se dostaneme určitě ještě za chviličku. Ale co se týká dovolených, tak ty jsou samozřejmě na spadnutí. Mnozí z vás už dovolené čerpáte, mnozí se na ně chystáte, ale důležité je vědět, co na tu dovolenou si vzít sebou. Jinými slovy, ptali jsme se s Kačenkou, bez čeho se na dovolené neobejdete. Tak těch odpovědí opravdu jako vždy více než dost. Napsal nám třeba Miloš, rozhodně bez kola. Eva napsala, bez studeného piva a vašeho rádia. Tak další příspěvky, tak je tady třeba od Danuše. Ahojky, vzhledem k mému věku a zaměstnání, zaručeně se neobejdu bez brýlí a nejen na dovolené. Tak to jsme na tom, milá Danuško, úplně stejně. Na dovolenou nejezdím, napsal Petr, stačí mi odpočinek o víkendu a když už někam jedu, tak zásadně sám, takže se neobejdu bez klidu a ticha. Tak to byly některé z těch mnoha příspěvků, nakonec koukněte se i na náš Facebook, tady je těch příspěvků víc než dost, jsou velmi osobité, velmi vtipné a velmi nápadité a možná vám také dají nějakou radu, bez čeho se na té dovolené neobejít. My se neobejdeme bez muziky, v těch nejbližších chvílích nás čeká další hudební nabídka, o tu už se postará Valdemar Matuška. Krásná píseň, pojď se mnou. Lásko má. Písnička, kterou si pamatuju z dětství, byla natočená a nahrána v roce 1967. No a za chviličku už podrobněji počasí a také zprávy.

Meteorologové nám dnešní den slibují slabé ochlazení. No, všechno je relativní, ovšem oproti předcházejícímu víkendu by přece jenom mohlo být o poznání lépe, tedy v případě, že nemáme moc rádi vysoké teploty. Nakonec posuďte sami, 26 až 31 stupňů Celsia. K tomu by měly být silné bouřky, pozor zejména na jihozápadě a jihovýchodě našeho území. Samozřejmě ty velká vedra, ta parna sebou ty bouřky aktuálně přinášejí. Konec konců o tom jste se měli možnost přesvědčit na mnoha místech, bohužel i během víkendu. V tuto chvíli aktuální teploty kolem 20 stupňů Celsia, a to na území celé České republiky. Výjimku tvoří Karlovarský kraj, kde je sice jasno, ale teploty 17 stupňů. I tak je to docela slušné teplo. Silnice D10 tu máme aktuálně z Prahy do Turnova. Za Bakovem na 55. kilometru havarovalo osobní vozidlo. Jede se zatím plynule, tedy levým pruhem, tak doufáme, že se to v tomto místě nijak neskomplikuje. Vajona nás čeká Burning Love, písnička, která se rozjíždí právě teď. V 7 hodin 44 minut, no a za chviličku soutěž. Poznáte, kdo jsem? Tak se těším, jestli to uhodnete.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak tu máme pravidelnou ranní soutěž, už nějaký ten pátek vám vždycky s Kačenkou prezentujeme nějakou známou osobnost. Vy díky pěti otázkám a následně pěti odpovědím můžete hádat, o jakou osobnost se jedná. A pak, když to uhádnete i dnes, tak od nás získáváte deštník Country Rádia. Dneska tady Kačka se mnou není, má dovolenou, takže já se budu nejenom ptát, ale budu si i odpovídat, trošku schizofrení, ale snad to nějak dopadne. A telefon 210 323 333, tak pečlivě dávejte pozor, myslím si, že v tomto ohledu to nebude nic složitého. První otázka, co je nebo bylo pro vás nejdůležitější? No a odpověď, bez pochyby mládež. V jakém slova smyslu se nabízí otázka? Mládež, tak ta mě motivovala k publikování v několika dětských časopisech. No a pokud u nich jenom zůstalo, tak nám řekněte, co dál. Zdaleka nezůstalo pouze u nich. Psal jsem i knihy pro mládež a vdechnul jsem i život jednomu slavnému chlapeckému klubu. Ten klub byl reálný nebo pouze literární? No, jak reálnému, pozor, vedl jsem totiž jeden chlapecký oddíl, tak i tomu literárnímu. Pokud se mohu zeptat, zlidověli v rámci vašeho psaní třeba nějaké pojmy, slova či fráze? No, bylo jí víc než dost. A proč se vlastně ptáte? Vy plantážníku. Tak teď už by to mohlo být jasné. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, je to Jaroslav Foglár.
1: Je to Jaroslav Foglár, samozřejmě. Co pro vás bylo stěžení, když jste to uhádl? Hned ta první otázka.
2: No, já jsem v autě a jak začal psát dětské knihy, ano. Jo, tak už jsem volal z auta, už jsem zbytek neslyšel, možná jste říkali, že má muzeum ještě
1: ne.
2: Ve Lepči nad Sázavou a ale to už jsem neslyšel.
1: To nevadí, tak já před váma smekám, protože samozřejmě psaní pro děti nebo pro mládež, to bylo to stěžejní. A ta poslední otázka, kterou jste neslyšela, která mohla nebo určitě navedla celou řadu našich posluchačů ke správné odpovědi, byla, proč se vlastně ptáte, vy plantážníku?
2: Jo, tak to jsem už
1: dobře, tak v každém případě gratuluju, máte od nás deštník Jaroslav Foglár, to byla ta osoba, která dnes byla v našem pořadu. Poznáte, kdo jsem.
2: Jestřáb,
1: jasně, slavná dvojka, to bychom si tady mohli povídat do aleluja. Tak nezavěšujte mi telefon, já vám gratuluju. No a my si dáme muziku, čeká nás večerka i navzdory tomu, že je 7 hodin a 50 minut na Country Rádiu.

0: Jako muza, ano. Muzikant, který v našem vysílání prostě nikdy nesklame a my věříme, že vás nesklame ani Tony Linhart v písně Volant je mužů kormidlo. No a u té muziky zůstaneme i v hodině příští. V těch nejbližších chvílích po zprávách s Tomášem Adamcem nás čekají Texmeni a v rádě vyskočil Kladal kanál. Krásné ráno.
1: Za volantem nasadíš si masku kamenou.

0: Country počasí.
1: Obloha dnes bude polojasná až oblačná, postupně bude přibývat oblačnosti a místy počítejme s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pražské služby, tedy jedna ze dvou největších firem v majetku hlavního města, má schválenou výroční zprávu a účetní uzávěrku na rok 2025. Plyne z ní i výše průměrného příjmu vedoucích pracovníků, jenž činí přes 400 tisíc korun měsíčně. U několika členů představenstva je částka ještě vyšší. Mají tedy plat vyšší než premiér nebo prezident. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá také odkaz na internetovou schránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Za jídlem do Bíliny se vydáme s Blankou Holoubkovou.
2: V Bílině se chystá akce s dobrým jídlem. V sobotu 27. června ožije Mírové náměstí velkou přehlídkou po uliční gastronomie. Na místě bude pestrý výběr food trucků, vybraných kulinářských specialit, řemeslných piv i míchaných koktejlů.
1: I u nás je potřeba dávat si pozor na hady, tedy hlavně na jednoho.
3: Radnice v Adamově na Blanensku varuje před výskytem zmije obecné v lesní lokalitě mezi ulicemi Komenského a Plotní. Podobné upozornění vydal nedávno také Kunštát, kde zaznamenali zvýšený výskyt hadů v chatové oblasti Kohoutov. I další města v kraji vyzývají návštěvníky přírody k obezřetnosti a také dodržování bezpečnostních pravidel, zejména v lesních a travnatých porostech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Máme doma další český úspěch. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a po druhé sezóně se prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po šesté. Z triumfu se radoval Španěl Ortula, který v samotném závěru dokázal porazit Alonza z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu. To byly zprávy. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli. Vlny moře bouří, větry dují,

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

8 hodin, 8 minut, tak jsme nám dohráli právě v tento mnou avizovaný čas. Když jsme u těch čísel, tak si řekněme, že máme pondělí 22. června a svátek slaví Pavla. Určitě se k tomuto jménu v této hodině dostaneme, nezůstaneme pouze u jména, u oslavenkyň, také to budeme mít pořád pod lupou, no a budeme i zpívat, respektive vy, naši posluchači, ale to až po půl, tak to pojďme vzít pěkně po pořádku. Čeká nás muzika, Lucka Vondráčková se postará o tu nejbližší hudební nabídku, a to díky písni Stanice svět, a chybět nebude třeba ani kapela Netto s Pavlem Kaiserem v písni Srdce v ruce mám. No a pak už doprava. Konečné.

No od muziky ve 8:45 pojďme opět k počasí a k dopravě. Tak jak to vypadá na území České republiky? Teploty pořád kolem 20 stupňů, neskutečné teplo v rámci toho, že máme vlastně 8:45. No a přes ten den by teploty měly vystoupat na nějakých 26 až 31, respektive na Moravě až 33 stupňů Celsia. Takže nezapomeňte na to hodně pít, nezapomeňte se obléct si tak, abyste se zbytečně nezapotili, a pokud nemusíte nikam spěchat, tak nespěchejte. No a nespěchat budete samozřejmě, nebo nebudete spěchat ani na D1, protože tady máme dopravní problém z Ostravy do Brna, o tom už jsme avizovali v časných ranních hodinách. U Kroměříže na 254,5 kilometru je po vážné nehodě neustále uzavřen tento úsek. Jede se odklonem na exitu 258 Kroměříž východ. Tvoří se kolony a kolony jsou v tomto místě zhruba na 40 minut. Tak nezáviděníhodná situace, pokud nás v této koloně nebo kdekoliv jinde posloucháte, věříme, že vám příjemní tyto chvíle, třeba Bob Dylan. To už je další hudební nabídka ve vysílání Country Rádia.

0: pod lupou.
1: A do dnešního pořadu pod lupou jsme si pro vás vybrali Helenu Třeštíkovou, ano. Je to z prostého důvodu, že se narodila právě dnes v roce 1949 a jedná se o českou režisérku a pedagožku, která vystudovala mimo jiné dokumentární tvorbu na FAMU. Studium dokončila v roce 1975 a následně působila jako dramaturgině. Později se začala věnovat režii. Většinu její tvorby tvoří filmové dokumenty, jejichž tématy jsou povětšinou konkrétní, obyčejní lidé. Několik z nich vytvořila takzvanou časosběrnou metodou v průběhu mnoha let, kdy své postavy jezdila pravidelně navštěvovat a z každé návštěvy něco natočila a následně použila. V prosinci roku 2017 byla jmenována profesorkou pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením dokumentární tvorba, a to na Akademii muzických umění. Helena Třeštíková v roce 2018 byla oceněna na Umprum titulem doktorát. No a na počátku července následujícího, tedy v roce 2019, se stala členkou Americké akademie filmového umění a věd, která každoročně uděluje ceny zvané Oscar. No a ještě důležitá informace, Helena Třeštíková získala v roce 2024 medaili za zásluhy prvního stupně. Tak tolik připomínka této skvělé režisérky a pedagožky Heleny Třeštíkové, které z Country Rádia přejeme k dnešním narozeninám všechno nejlepší. No a pokud nás poslouchá, tak ji věnujeme písničku. O tu nejbližší se postará Vojta Kyďák Tomáško, Česačů, Bavlny Bál. Samozřejmě píseň určena všem posluchačům Country Rádia, kteří nás dnes posloucháte.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl devátou tu máme opět dopravu a začínáme nehodou, která se stala v Olomouci v ulici Pastorova. Tady došlo k havárii nebo ke střetu dvou osobních vozidel, takže pozor na překážku, která se zde tvoří. Další dopravní nehoda, tak to je hlášena z Prahy 3. Z ulice Husické, tady nám havarovalo vozidla. Vozidlo, jeden jízdní pruh je zcela uzavřen. No a ještě tu máme pohled do Chomutova. Tady došlo k dopravní nehodě v ulici u Větrného mlýna. Jak to vypadá na kolejích? Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod, Plzeň, Klatovy a nebo také u Pořiny, Radejčín. To jsou vlakové výluky, které potrvají zhruba do nějaké 16. hodiny. Samozřejmě na těchto trasách můžete využít náhradní autobusové dopravy. Kdo dnes slaví, komu budeme přát, to už je téma pro dnešek v kalendáři. Toto téma bude popůl, ale ještě předtím si dáme počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. Krásné ráno, posloucháte Country Radio.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Počet aut projíždějících Kostelcem nad Orlicí výrazně narůstá. Město proto sbírá data, kterými chce podpořit jednání o výstavbě silničního obchvatu. Jeho stavba je ale v nedohlednu. A chystá se i další měření dopravy kvůli požadavku na vybudování nového přechodu pro chodce. Ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že v uvozovkách povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých úvěrů. Člověk v tísni také odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, později zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Medicine man.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak kdo pak má dneska důvod k oslavě? Já si myslím, že všichni z vás, našich posluchačů Country Rádia, si vždycky nějaký důvod, abyste měli co oslovat, najdete. Ale věřte, že primárně se jedná o jméno Pavla, protože Pavla se vztahuje právě k tomu dnešnímu 22. červnovému dni. Jedná se o ženské křestní jméno odvozené z latinského slova Paulus, tedy malý nebo nepatrný. Mužským protějškem, kdo by to byl řekl, je samozřejmě Pavel. No a stejného původu a významu jako Pavla je také jméno Pavlína. Ovšem to je diametrálně úplně jiné jméno a navíc slaví svátek 31. srpna, takže k přání Pavlínám si ještě nějakou chvíli počkáme. No a Pavla, to je jméno, které v České republice nosí více než 42 tisíc žen. V kalendáři máme také Zajru, jedná se o křestní jméno muslimského původu, které v překladu znamená jasná, jas nebo princezna. No a těchto nositelek jména Zajra je v České republice 12, ale i vám, milé dámy, přejeme všechno nejlepší. Pokud zavítáme na Slovensko, tak tady zdravíme všechny Paulíny, protože právě Paulína na Slovensku slaví. No a další významnou událostí je dnešek, to znamená Mezinárodní den bez kalhotek, alespoň se to píše v mysliveckém kalendáři, no a na Salvátoru mají Den učitelů. Tolik stručný pohled do kalendáře, stručný pohled do hudební nabídky je ta, že v nejbližších chvílích nás čeká Johnny Cash. Ať se vám dobře poslouchá, vám přeje Vláďa Vlach a vy posloucháte Country Radio.

Tak co se týká té blátivé cesty v rámci dnešního počasí, tak těch si moc neužijeme, i když na mnoha místech České republiky by nás při těch tropických teplotách, které nás dnes čekají, mohly přepadnout nějaké bouřky, třeba i krupobytí, tak na to si dávejme dobrý pozor, týká se to zvláště pak jižních Čech a jižní Moravy. Jak to vypadá na silnicích? Nehoda je hlášena z D10 u Staré Boleslavy, z Turnova na Prahu, od exitu 17 Hlavenec si postojíte v koloně 30 minut. Tady došlo totiž k dopravní nehodě, konkrétně na 13,5 kilometru se srazilo 5 automobilů. Tak jezděte opatrně, my vám držíme palce, ať už jste kdekoliv, a věříme, že vám přijde od alespoň muzika z našeho vysílání. V nejbližších chvílích Raduza a Robert Křesťan, píseň Dobrý lidi. No a vy už možná bez pochyby čekáte na to, kdo se dovolá jako první a odspívá část písničky, kterou vám za chviličku pustíme. Takže je tu pravidelná ranní soutěž, která se jmenuje Dospíváš to. Pokud si budete chtít zapět, tak volejte na telefon 210 323 333. No a teď už jdeme na muziku a můžete se rozespívat už třeba teď.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak tady by se mnohdy dalo říci, že tahle ta soutěž o tričko Country Rádia může být výsadou těch odvážnějších. Ale mohu upřímně říct nejenom za mě, ale i za Kačku, že v rámci realizace této soutěže se ještě nestalo, že by někdo nedospíval ten známý úryvek, který vám tady nabízíme. No a s tím známým úryvkem to nebude jiné ani dnes. Telefon ještě jednou opakuji, spousta nám jich vypadlo mezi tím, je 210 323 333. A pokud budete chtít dospívat, tak můžete volat. Country Radio, dobrý den. Haló?
2: Dobrý den, Libor.
1: Já vás zdravím.
2: Libor u telefonu.
1: Zdravím vás, Libore. Tady Vláďa, Country Radio. Tak pravidla jsou jasná, my vám pustíme malou ukázku.

0: A že tam není moc textu, jo? Tam je ta repetice a slyším Mlýnský kámen se tam potom úlivku zpívá ještě asi 10krát. Já vám moc gratuluju, to bylo parádní. Tak
1: super, děkuji.
0: Nemáte vůbec za co. A my si samozřejmě tu písničku pustíme pěkně celou a uvidíte, že tam na ten text to není nic složitého. Takže zůstaňte mi na telefonu, ať už jedete kamkoliv, přeju šťastnou cestu, asi jste v autě, je to tak?
1: Jasně,
0: tak.
1: Bohužel, jo.
0: Opatrně, dobrý, hlavně žádné kolony, zůstaňte na telefonu a my si dáme spirituál.
1: Jedný stojím zrovna, než
0: jo, ano, tak to je klasika. Dobře, obrňte se trpělivostí a tady je kapela Spirituál Quintet. Gratuluju.
1: Díky.

Slyším Mlýnský kámen, tak to byla písnička, která někomu z vás udělala radost, konkrétně Liborovi, který od nás za odzpívání téhle písně získal triko. Vy si můžete notovat samozřejmě i dál, v nejbližších chvílích to bude třeba Bál v lapáku v podání Revolvců a jejich přátel, ovšem tady už je to bez ceny, ale písnička krásná, která stojí za to. No a v hodině další po zprávách a po počasí tu máme třeba Josefa Šimka, skupinu Greenhorns, anebo Kateřinu Marii Tichou. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. No a vy posloucháte Country Rádio Čas, 8 hodin 55 minut. Pořád ještě krásné ráno.

0: Tantry počasí.
1: Obloha dnes bude polojasná až oblačná, postupně bude přibývat oblačnosti a místy počítejme s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
1: Zatáčka, víří, prach vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné.
2: Čtyři bitelní kola má náš proklatej.
0: Některé jsou vzrušující.
3: Po Zbraslavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
4: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejlevnější od března. Natural minulý týden zlevnil v průměru o 88 haléřů na 39,59 Kč haléřů za litr. Nafta se prodávala průměrně za 37,24 Kč haléřů a stála tak asi o 1,10 Kč méně než před týdnem. Paliva by měla dál zlevňovat. S novým ministrem se opakuje to, co už bylo řečeno mnohokrát. V Česku by podle ministra zemědělství Šebestiána měly vzniknout nové vodárenské nádrže. Jako jeho předchůdci i odborníci, i Šebestián zjistil, že kapacity v budoucnu stačit nebudou. A nebude to hned, jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy. 4 nebo 5 let potom by následovaly Vlachovice a kolem roku 2040 Kryry. Vše ale může být jinak, protože jsou to jen plány, které ministr zmínil. Jeden z nejfestivalů se blíží a vypadá to i na honosné zahájení.
2: Milovníci Karlovarského filmového festivalu už stříhají symbolický metr. Filmová přehlídka začíná už za 2 týdny a prostranství před hotelem Thermal se v těchto dnech proměnilo ve staveniště. Novinkou je, že po letošním zahájení festivalu nerozsvítí nebe ohňostroj, ale 1300 dronů.
1: Vyškov má nový dokument, blíže o něm Luděk Savana Urbánek.
3: Vyškov se poprvé představí v rozsáhlém historickém dokumentu, který diváky provede od pravěkých osad až po dramatické období husitských válek. Premiéra filmu Vyškov zrození města nabídne ve čtvrtek 25. června unikátní pohled na dějiny regionu i místa, která dnes lidé běžně míjejí. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Teď do zákulisí fotbalu. Fotbalisty Olomouce povede i do nové sezony jako trenér Pavel Hapal. Změny budou i na dalších pozicích v realizačním týmu. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu také jako trenér prvního týmu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Kateřina Marie Tichá, Příteli, no a samozřejmě ještě předtím další písnička. O tu se postaral Josef Šimek, skupina Greenhorns, Když náš táta hrál. Tyto dvě písně otevřely pondělní dopolední vysílání na Country Rádiu. Abychom byli úplně přesní, tak čas nám říká, že je 9 hodin a téměř 10 minut. Vláďa vám přeje příjemný poslech a věřte, že i v této hodině si bude o čem povídat. Ale co je pro nás důležité? Muzika. V nejbližších chvílích tu bude Valdemar Matuška, Olbak Blechová a Kamarádi táborových ohňů. V písni Říkám to na rovinu nebudou chybět ani Bee Gees, Love Somebody, jeden z jejich velkých stěžejních hitů. No a také neopomeneme téma dnešního ranního otazníku. Bude veskrze letní a dovolenkové. Tak tolik vše v úvodu této hodiny. Ještě jednou Pavlán přeji všechno nejlepší a věřím, že dnešní den oslavíte, jak se sluší a patří.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak rozhodně není žádná novinka, že k létu patří dovolené, tábory, lenošení, chaty, chalupy, kempování, tramping a spoustu těchto věcí. Tak já jsem pro vás dneska zvolil téma ranního otazníku, které se týká kempování. Já se vás chci zeptat, jestli jste jezdívávali, nebo jestli ještě jezdíte kempovat. Ano, to je takový fenomén, nebo dřív to fenomén byl, já si pamatuju s rodiči, jak se vždycky nabalilo to auto úplně k prasknutí, že děti na zadní sedačce seděli na různých kufrech, batozdích a podobně, teď ještě drželi ten nafukovací míč, tatínek vepředu říkal, prosím vás, aspoň po cestě to svoukněte, a teď si jelo těma škodovkama nebo moskvičema z místa A do místa B. No a samozřejmě k tomu kempování neodmyslitelně patřily takové věci jako skládací stolek, jo, skládací židle, stan s ložničkami, plynový vařič, k tomu samozřejmě také ten nějaký ešus nebo hrnec, nebo hrnek, nebo prostě samozřejmě nádobí. Mnohdy samozřejmě se brali nejrůznější příbory, koření a tak dále. No a teď se prostě vyrazilo na to rodinné kempování. No a přijalo se na nějaké místo, tam samozřejmě se rozbalil ten stan, ve finále jste přišli na to, že těch stanů je tam nasekáno víc než dost, takže soukromí vůbec žádné, ovšem po večerech jste se všichni družili, hráli jste toho žolíka, že jo, popíjalo se něco, děti klábosili, dováděli, no a takhle ty kempy vlastně, nebo to kempování probíhalo. Jestli probíhá dnes, dejte nám vědět, já budu docela rád, samozřejmě i když naši posluchači jsou trampové a víceméně raději vyrážíte počírák nebo někam do přírody, tak to dětství s těmi rodiči jsme si prostě v tomto ohledu určitě užili. Tak ještě jednou, jezdili jste nebo jezdíváte kempovat? To je téma dnešního ranního otazníku. No a teď už téma pro kapelu Crossband, protože nás čeká písnička Rozhodčí a já se moc těším na vaše odpovědi.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Jedou si plné barev, slunce pálí, jak oblaka krajem táhnou, prach se válí, mořem listí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dnešní dopolední dopravní informace začínáme nehodami. Jedna z nich se stala na D10, 14. kilometr ve směru na Prahu. Pozor, je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh. Havarovalo se také v Teplicích v ulici Edisonova. Také tu máme dopravní nehodu, která se stala v Hradci Králové. To je pro změnu ulice Bezručova, takže i v Hradci Králové si dávajte dobrý pozor. No a dopravní nehoda, tak ta se stala také na Praze Západ u Ořechu. Nehoda v ulici Karlštejnská. Tak ať už jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Za chviličku muzika, no a pak se vrátíme k rannímu otazníku a nebude to zdaleka všechno. Ještě se podíváme do Lázní Poděbrady.
2: Country rádio.
3: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
3: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: A dnešní ranní otazník Country Rádia je opět prázdninový, opět dovolenkový a budeme se věnovat kempování. Já jsem na vás dnes ušil takovou boudu. Jestli si ještě pamatujete, když jste jezdívali kempovat se svými rodiči na taková ta klasická místa, Lipno, Orlík, na Moravě, prostě kdekoliv, těch míst je celá řada. A jestli jste patřili do té rodiny, že jste si vzali takový ten stan s těmi ložničkami, skládací stolek, skládací židle, plynové vařiče, že jo, nafukovací míč, děti si dováděli, vy jste po večerech hráli kanastu nebo jiné karetní hry a věřte, že na to vzpomínáte docela rádi a je docela možné, že mnozí z vás k těm kempu nebo do těch kempů ještě jezdíte. Napsal nám třeba Václav. Já jedině na čundry s teletem a kytarou, tak už 13 let, Trampskou osadu nebo Širák, tak to samozřejmě se nevylučuje, jako je to něco jiného, ale pochopitelně já jsem se v tuto chvíli primárně bavil o těch klasických kempech, kdy já jsem s rodičema jezdil, mělo to něco do sebe. Napsal nám třeba Jirka, ahoj Vláďo, pořád jezdíme, i když už hodně rozmlsaní nebo možná namlsaní, kempy už jsou skoro jako hotel, hezký den. Jirka nám napsal od Brna, tak samozřejmě, že to je pravda, takže opravdu jako ty Širáky a ta příroda je prostě aktuální. Viktor napsal, jednou jsem měl kempovat s rodinou kamaráda, ale jako malý synek řval a nechtěl jsem spát s nimi v karavanu, tak jsem spal stejně raději pod Širákem. Danuše napsala, ahojky, ano, v kempu u malého Lipna jsme měli stan vedle plotu elektrárny a zažili jsme tam nejúžasnější bouřku, tak to k tomu samozřejmě také patří. Petr napsal, no jej z rodiči na Orlík 5 dní a forman s vozem na kola, tak to si také pamatuju, ty kola se vozily různě na těch střechách, že jo, my jsme seděli na těch přeplněných autiácích nebo v přeplněných autiácích na těch různých báglech, ale i ty kempy nebo to kempování mělo něco do sebe. Tak já děkuju za příspěvky, k těm dalším se dostaneme třeba zase zítra, no a koho bych vybral? Tak já budu rád, když se mi ozve Petr, který napsal, no jej z rodiče na Orlík, 5 lidí a forman s vozíkem na kola. Tak děkuju za příspěvky, zítra se k ním opravdu vrátíme a jestli letos zvažujete dovolenou třeba někde u kempu, nakonec proč ne, všechno má svoje pro a proti a i ty kempy bývají občas docela zábavné. Teď si dáme muziku, Fade Hill nás čeká ve vysílání Country Rádia, no a pak už další soutěž na tento týden. Nechejte se překvapit.

0: Tak dneska už za sebou máme zpívání, to byla jedna soutěž, ano, pak jste měli hádat tu či kterou osobnost, samozřejmě jste to uhádli na první dobrou, stejně jako jste odspívali. No a my se tento týden dostáváme k další soutěži, která bude probíhat na Country Rádiu vždy dopoledne a odpoledne, a to od pondělí do pátku. Pravidla jsou jednoduchá, pokud máte dobrou paměť, tak si nemusíte brát psací potřeby, pokud jste na tom stejně jako já, tak si ty psací potřeby raději vemte a udělejte si poznámku, protože od pondělí do čtvrtka. Tu budeme mít na každý den jedno heslo. Jo, a pak, když na konci z těch hesel složíte větu, tak v pátek dopoledne mezi 10. a 11. hodinou vyhlásí Milan Schmidt finále soutěže. No a první volající, který správně řekne celou výherní větu složenou právě z těch indicí a z těch hesel, tak získává neskutečné parádní pobytové místo v Poděbradech. Ano, já Poděbrady vřele doporučuji, protože miluju, je to prostě relaxační místo se vším všude. Ale pozor, vy můžete vyhrát wellness pobyt pro dvě osoby do hotelu Spa Chariklea, který určitě stojí za to. Tak a ten vám nabízí 3 dny, 2 noci s polopenzí, s neomezeným vstupem do bazénu, wellness zóny, kde zažijete saunu, páru, výřivky a také třeba knajpův chodník. To se přiznám, že nevím, co to je, ale určitě to bude stát za to. Takže prosím vás, pečlivě si zapište heslo na dnešní den, abyste mohli strávit 2 pro 2 osoby v hotelu Spa Chariklea. Tak bude to stát za to a heslo na dnešní den je jednoduché. Máte papíry? Máte tušky? Tak si napište na. Ano, to slovo je na. Takže držíme palce a nezapomeňte, každý den se tady objeví ve vysílání Country Rádia jedno heslo, které si budete muset zapamatovat, abyste se do tohoto hotelu dostali. Tak, tolik k soutěži, jdeme na další muziku.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz.

jak víla. No a po desáté už je tu kolega Milan Schmidt. Také se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach, no a zítra úderem 6. se na vás opět ve vysílání Country Rádia budu těšit na slyšenou. Přeji hezký den.

bílá jak víla, tančící v tmách, jak měsíc, když pomalu svítá, něžná jak polibek,

0: Country počasí.
1: Obloha dnes bude polojasná až oblačná, postupně bude přibývat oblačnosti a místy počítejme s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Ona měla na sobě jenom takovou lehonkou bluzičku a pak ve vrbičkách. No, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
4: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
3: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
4: Zuzano.
3: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stojaté vody neprospívají stojaté vodě v rybnících, biotopech ani dalších koupalištích. Vlivem horka se v nich často tvoří nejen řasy, ale i nebezpečné sníce. Ty mohou způsobit vyrážky a v případě požití také křeče, zvracení nebo průjmy. Kontroly už vyrazily do terénu. V hledáčku hygieniků budou letos nově i mlžítka, která dosud nikdo nekontroloval. Podle hlavní hygieničky nic nenasvědčuje tomu, že by v této oblasti byly problémy. Kontroly mají být prý preventivní. Pokud si berete sebou na cestu léky, mějte na paměti, že jim horko nesvědčí. Lékaři varují, že vysoké teploty mohou zásadně ovlivnit jejich kvalitu, účinnost i bezpečnost. Doporučují je uchovávat mimo přímé slunce a nejlépe v chladu. Problém je třeba v rozpáleném zaparkovaném autě, kde teplota snadno přesáhne 50 stupňů Celsia. Do letního kina nás pozve Blanka Holoubková.
2: Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích promítá kino Ostrov. Začátky promítání jsou obvykle ve 21.30. V srpnu se bude promítat už od 21 hodin. Je dobré přijít s předstihem, aby si každý stihl zakoupit občerstvení i lístek do kina.
1: V Brně se bude stavět nové bydlení.
3: Komplex bytových domů s obchody a městským parkem vznikne v příštích letech v brněnské Leitnerově ulici. V současné době se v lokalitě nacházejí staré garáže a dlouhodobě nevyužívané území. K výstavbě projektu má nyní developer pravomocné stavební povolení. Se stavbou první etapy chce začít letos. Kromě nového bydlení zahrne projekt i nové služby. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: České volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva matchboly. Pátou sadu Češky získali 15-10. Na závěr turnaje na Filipínách si tak po třech prohrách připsali první vítězství. Celkově čtvrté z 8 letošních zápasů v elitní soutěži. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Teď už vám krásné, ničím nerušené pondělní dopoledne přeje Milan Schmidt. Je po 10. hodině 22. června a všechno nám zahájila dvě velká jména naší scény, Věra Martinová a Petr Kocman. Nebudeme šetřit hvězdami, podíváme se i do Ameriky, bude hrát a zpívat třeba Marty Stewart, z našich domácích potom Marieni, Nadia Urbánková, Karel Zich a nebo Mirek Hofman. Mám pro vás i pozvánku už na dnešní večer na hezkou muziku a nebude chybět ani Tulácká stezka. Dobrý den.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělou muziku. Zbystřit by měli příznivci nejen bluegrassu, ale i dalších stylů, i když právě bluegrassaci asi budou vědět, o čem je řeč. Na telefonu je totiž Jakub Racek. Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Volane, já tě zdravím.
1: Tak já tě schválně hážu do toho pytle z bluegrassáky, protože tvoje působení v Monogramu prostě bylo zásadní, bych řekl, určitě pro nás, pro všechny, kteří máme rádi tuhletu muziku. Ale já jsem zaznamenal u tebe určitý posun někam a tu novou písničku, která se objevila, už jsem slyšel. Musím ti pogratulovat, moc se mi líbí.
2: Děkuju.
1: A rád tě pozvu sem k nám do rádia na rozhovor, aby jsme trošku zmapovali tu tvoji vlastně éru. To rozkročení od bluegrassu až do další žánru, jo? Dobře, o tom bych si s tebou rád popovídal. Těším. Ale volám tě kvůli něčemu jinému. V Brabci Štěvetali, že tě můžeme vidět někde živě, tak povídej. Kam máme přijít, abychom si tě poslechli?
2: Výborně, já budu hrát v Praze, budu mít svůj koncert 22. června, což je v pondělí. Mm-hmm. A je to taková legendární pivnice u prince Miroslava.
1: Ano.
2: Kdo zná, ten ví, kdo nezná, tak toho mile rád zvu na koncert.
1: Mm-hmm.
2: Začíná se v 7:30 večer.
1: Ano.
2: A teďkon vlastně, co se bude dít, na to se mě lidi ptají, říkají, Kubo, budeš tam sám nebo s kapelou? A to je vlastně takový, že já tam budu sám, ale zároveň s kapelou.
1: Ano.
2: A to je taková věc, kterou bych úplně nerad prozrazoval, jenom prozradím, že to nebudou žádný house playbacky, všechno bude naživo.
1: Aha.
2: A takže přijďte, zažijte to sami, kolik randálů se dá udělat jednom člověku.
1: Věřím tomu. Jak jsi řekl, legendární hospoda u prince Miroslava, to znamená na Smíchově, z Radlické, všichni ví asi, v jakých místech to je a kdo ne, tak to určitě najde na stránkách, anebo možná i na tvých, nebo někde na Facebooku?
2: Na Facebooku. Jinak tam jezdí tramvaj 4, ulice k vodojemu, takže to nebude těžký najít.
1: Říká Kuba Racek, kterého slibuji v brzkých týdnech, že se objeví tady u mě v rádiu, abychom trošku probrali právě tu jeho hudební rozkročenost, která mi imponuje. Já ti děkuju, Kubo, za pozvánku, měj se hezky, ať to v pondělí 22. vyjde.
2: Díky moc, zdravím tebe i všechny u Country Rádia. Ahoj.
3: Kde všechno je mu jeho klavír.
4: Vždyť je to moje černobílá láska.
3: 87 kláves a pak teprv já.
4: 88, Naděl, pozor.
3: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
4: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na kolejích se připravte na problémy na trati 199 z Českých Budějovic přes Gmind do Vídně. Tam v úseku Nová Ves u Českých Budějovic, České Budějovice se řeší následky srážky vlaku s osobou, logicky provoz tedy přerušen a náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Nová Ves u Českých Budějovic, České Budějovice, dále Borovany, České Budějovice a také v obráceném směru. Mám tu i zprávy z dálnic, dávejte pozor na D1, tam máme několik problémů. Na 9,5 kilometru ve směru na Prahu je nehoda dvou osobních vozidel. Na 29. kilometru ve směru na Prahu je nějaká překážka na vozovce, není úplně přesně napsáno co, ale prostě připravte se na možné zdržení. Dávejte pozor i na D11, na 41,5 kilometru ve směru na Prahu je také nějaký předmět na vozovce a na D10, na 14,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě nákladního a osobního auta. I tady se připravte na problémy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle za Cajun Joe.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon in all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam, každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country rádiu.
2: Country rádio.
3: Country rádio. Naladíte i v DAB+.
2: Country rádio.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na výlet do Moravského Krumlova, kde se jukneme na Knížecí dům. Ten se nachází na náměstí T.G. Masaryka. Současná podoba náměstí pochází z poválečného období, protože většina budov centra města byla zničena Rudou armádou při bombardování v květnu 1945. Knížecí dům je rohový dům s vysokými pilastry a členitou atikou s volutovým zakončením. Tento městský palác nižší šlechty ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 s jednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Později s největší pravděpodobností sloužil pro bydlení zámeckých úředníků. V roce 1957 bylo v Knížecím domě umístěno Městské muzeum Moravskokrumlovska, kde v současnosti jsou dvě expozice, archeologická a historická. Archeologická sbírka muzea se pyšní předměty různorodého charakteru od nejstaršího období pravěku přes středověk až po raný novověk. Uvidíte tam keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, bronzové a železné předměty luxusní povahy. Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mušlově u Pálavy. Historická sbírka tvoří menší část odkazu předků z bývalé oblasti Moravského Krumlova a odráží slávu významného panství. Většina historických předmětů časově spadá do přelomu 19. a 20. století, ale nachází se tam i raně středověké a novověké sbírky. V současné době má v Knížecím domě prostory také městská galerie. Přízemní části budovy město pronajímá pro komerční účely. Další informace o Knížecím domě v Moravském Krumlově najdete například na webu mkrumlov.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Antri počasí.
1: Obloha dnes bude polojasná až oblačná, postupně bude přibývat oblačnosti a místy počítejme s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat,

No tak, tomu se nedá odolat, a když říká Robert Křesťan, abych zůstal, tak já teda zůstávám. No, popravdě mi ani nic jiného nezbývá, znáte to. To si tak člověk nevybírá, jestli jde do práce nebo ne, ale každopádně jsem rád, že vás mohu pozdravit od mikrofonu Country Rádia a pozvat vás na takovou pěknou akci na Olomoucku. Jestli máte blízko do Olomouce, tak poslouchejte, v jedné obci se tam tak nějak bude oslavovat a bude tam k tomu vyhrávat muzika. No a k tomu vám připojím i já muziku tady z Country Rádia. Pozdní sběr nám zahraje, kdo má rád Ameriku starou, tak Big Iron, Marty Robbins. No a kdo má rád takovou tu klasiku, která není třeba country, ale v podstatě zlidověla a na kytary u ohňů stejně tak, jako brontosauří písničky se vyhrávají třeba písně od Olympiku, tak právě pro ní teď posílám píseň tesknou, ale velmi milou a jemnou. Snad jsem to zavinil já, takže vám přeji krásné dopoledne.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady léto, je tady období festivalů, někdo má rád velké, monstrózní festivaly, někdo si potrpí zase na menší a přesně o takovém budeme hovořit v souvislosti s obcí Hlušovice. A já mám teď momentálně právě z této obce na telefonu pana Jiřího. Pane Jiří, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den vám přeji.
1: Tak vy máte nějakou pěknou akci, která by mohla na Olomoucku potěšit naše posluchače, tak povídejte, o co konkrétně jde.
2: Ano, určitě je to pravda. My v naší obci Hlušovice, která je 6 kilometrů vedle Olomouce, chystáme ve dnech 27. a 28. června oslavy 755. výročí obce a 100 let oslavy kostela. Před 100 lety byl vysvěcen náš kostel svatého Petra a Pavla. A pro tuhle tu příležitost jsme si připravili bohatý dvoudenní program kulturní, světský i duchovní, ve kterém se pokusíme to všechno pořádně oslavit.
1: Takže povídejte, na co konkrétně se můžeme tedy v rámci tohoto, řekněme, malého festivalu těšit?
2: Naše kostelní zahrada ožije takovým trošku multižánrovým festivalkem. Nejdříve zahraje Epidemie, tu určitě všichni dobře znáte.
1: Ano.
2: Po Epidemii na podium přijdou Dixie Five, je to tady olomoucko-přerovský Dixieland, který hraje klasiku pro ty, kteří to mají rádi.
1: Ano.
2: Po Dixie Five nastoupí na podium Ptáci, olomoucko-přerovská nová kapela. No a celý program kulturní večer uzavře skupina Elan Hana Tribut a o té si dovolím tvrdit, že kdo přijdete, nepoznáte, že na pódiu zpívá nikdo jiný než Jožo Ráš, protože jejich frontman je opravdu skvělý.
1: Aha, no tak to vypadá dobře, co se hudebního programu týče, ale vy jste naznačil i duchovní rozměr akce.
2: V průběhu akce v rámci doprovodného programu budete moct navštívit náš kostel, užít si komentovaných prohlídek,
1: ano.
2: Uslyšíte naše nově naladěné varhany v akci a v neděli nastane ta duchovní část, kdy po klasické mši svaté, kterou bude sloužit olomoucký pomocný biskup, bude vysvěceno nové meditační místo svatého Františka, které vzniká před kostelem v této příležitosti. No a potom po 13. hodině zastíde něco kulturnějšího a zahraje nám Petr Ludka s doprovodem.
1: Mm-hmm.
2: Je to zpěvák, který se věnuje aktuálně spíše duchovní hudbě. Po oba dny samozřejmě bude k dispozici další bohatý doprovodný program, bude k dispozici občerstvení. V sobotu ten hudební program doplní ještě divadelní scéna, divadla bez kliky, budou tam k dispozici ukázky historických řemesel a tak dále. Myslím, že kdo přijde, určitě se tady s náma v naší zahradě nebude nudit.
1: Určitě pestrý program pro celou rodinu, jak jste řekl, v sobotu a v neděli, tedy 27. a 28. 6. Kde přesně?
2: V Hlušovicích v kostelní zahradě. To znamená u kostela svatého Petra a Pavla. Nakonec poslední informace, jak se k nám dostanete.
1: Mm-hmm.
2: Jestli můžu doporučit, přijďte vlakem. Kostel je 3 minuty od vlakové zastávky a z Olomouce je to 6 minut. Takže ušetříte a budete si moct dát i pivo nebo něco dobrého podle chuti.
1: Děkujeme za pozvánku. Mějte se krásně, ať vyjde počasí, ať je hojná účast a naslyšenou.
2: Děkuji vám všem a srdečně všichni zvu. Naschledanou.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme na další dopravní informace. Něco se přeci jen děje všude, kam kolem sebe kouknem, takže třeba koleje nám v tuhletu chvíli hlásí problémy na trati 032 Trutnov hlavní nádraží, respektive Jaroměř Trutnov hlavní nádraží Svoboda nad Dupou, ale v úseku Trutnov hlavní nádraží Svoboda nad Dupou je překážka na trati, je tam zastavený provoz a je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Trutnov, Svoboda nad Dupou. A teď pozor, týká se to poměrně velkého počtu vlaků, je to vlastně obousměrně, takže sledujte pokyny dopravce a navíc sledujte, kde budete přesedat, kde jsou zastávky náhradní autobusové dopravy právě z pokynu dopravce. Co se týče dálnic, tak D1 215. km ve směru na Ostravu hlásí rozházené kusy blatníků z nákladňáku, projíždějte opatrně. Na 213. km ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě osobního auta, to je nedaleko odtud, takže zvolněte už trošičku dříve. Máme tady ještě jednu zprávu a to z D10 na 14,5 km ve směru na Prahu se řeší havárie nákladního a osobního auta. To je pro tuto chvíli z havárií snad všechno. Ještě je rychlý pohled na D1, na hustotu dopravy. Mám tu nějaká varování na 285. km překážka na trati, to jsme myslím říkali, ale jinak hustá doprava samozřejmě na Brněnsku i na příjezdu a výjezdu z Prahy. Podobná situace se dá očekávat také na dálničním tahu D5, kde na příjezdu do Prahy se tvoří také velmi často kolona. I teď už tam začíná doprava housnout, ale kolony zatím hlášeny nejsou. Navíc je ale hlášena na 70. kilometru porucha nákladního vozidla, takže tam objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Tak přátelé, asi jste zaznamenali, že celý tento týden je taková soutěž, která vám může přinést opravdu moc pěknou cenu, a sice wellness pobyt pro dvě osoby v hotelu Spa Chariclea, a to na 3 dny a 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a také wellness zóny, do sauny, do páry, do výřivky na knajpu, chodník, a to všechno v lázních Poděbrady. Důležité je, abyste celý týden poslouchali a skládali dohromady heslo, které budeme chtít v pátek slyšet. Do toho hesla, které budeme chtít slyšet, vám přijdou během celého toho týdne takové ty částečné citace toho hesla, a pro dnešní den je to na. Takže zapište si nejen za uši, ale i někam na papírek na. Budete v to v pátek potřebovat.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

už nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil spadu.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotly údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyhrává.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo silné bousky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přehánky nebo opět bousky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia. 1, 2, 3, 4.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pražské služby, tedy jedna ze dvou největších firem v majetku hlavního města, má schválenou výroční zprávu a účetní uzávěrku na rok 2025. Plyne z ní i výše průměrného příjmu vedoucích pracovníků, jenž činí přes 400 tisíc korun měsíčně. U několika členů představenstva je částka ještě vyšší. Mají tedy plat vyšší než premiér nebo prezident. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá také odkaz na internetovou schránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Za jídlem do Bíliny se vydáme s Blankou Holoubkovou.
2: V Bílině se chystá akce s dobrým jídlem. V sobotu 27. června ožije Mírové náměstí velkou přehlídkou po uliční gastronomie. Na místě bude pestrý výběr food trucků, vybraných kulinářských specialit, řemeslných piv i míchaných koktejlů.
1: I u nás je potřeba dávat si pozor na hady, tedy hlavně na jednoho.
3: Radnice v Adamově na Blanensku varuje před výskytem zmije obecné v lesní lokalitě mezi ulicemi Komenského a Plotní. Podobné upozornění vydal nedávno také Kunštát, kde zaznamenali zvýšený výskyt hadů v chatové oblasti Kohoutov. I další města v kraji vyzývají návštěvníky přírody k obezřetnosti a také dodržování bezpečnostních pravidel, zejména v lesních a travnatých porostech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Máme doma další český úspěch. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a po druhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po šesté. Z triumfu se radoval Španěl Ortua, který v samotném závěru dokázal porazit Alonza z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu. To byly zprávy. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.

Tak dohrál a dospíval Kris Kristofferson písničku Stranger. Máme 12 hodin a 6 minut. S vámi Milan Šmid, ale především Country Radio. A jestli dnes čekáte polední menu, tak se nedočkáte, protože dnes jsme zařadili ze zcela zjevného důvodu polední siestu, která bude zasvěcena zase jednomu skladateli. A to je právě Kris Kristofferson. A ptáte se proč? No ta odpověď je jednoduchá. On by se právě dnes dožil 90 let. Narodil se totiž 22. června roku 1936 v Texasu, konkrétně v Brownsville. No a bohužel 90ky se nedožil, zemřel prakticky před 2 lety, 28. září, ale právě my jsme se dnes rozhodli mu věnovat, jemu a jeho písničkám, dnešní polední hodinku, a sice polední siestu s Krisem Kristoffersonem. Je to vlastně jeden z největších klasiků toho našeho žánru, je to obrovská, obrovská hvězda, pocházející z vojenské rodiny, a také jeho vojenská kariéra určitě i jeho život poznamenala. Jeho táta byl generálmajorem amerického válečného letectva. I právě Kris Kristofferson strávil nějakou dobu v letectvu, ale pro nás je zajímavý především jako muzikant a skladatel. Jeho písně zpívala celá řada velkých, opravdu velkých jmen, protože on se původně prezentoval hlavně jako skladatel písní, až později se dostal k tomu, že svoje písně začal i zpívat. A tak jeho písně zpívali například Johnny Cash, ale také Hank Williams Jr., ale také třeba taková rocková hvězda, jako je Janis Joplin, se kterou strávil také několik let jako partner. Pochopitelně i u nás se zpívaly písničky, které napsal Kris Kristofferson, byť v takových těch českých upravených verzích. On své nejznámější hity naspíval vlastně potom sám koncem 60. a začátkem 70. let, kdy vystupoval společně se svojí druhou ženou Ritou Coolidge, ale také v roce 1985 nastala další éra jeho slavné a velké kariéry, protože právě v letech 85 až 95 společně s Johnny Cashem, Waylonem Jenningsem, Willie Nelsonem byl vlastně členem té superskupiny Highwaymen. No a jinak si řekněme snad, že Kris Kristofferson vydal desítky alb, dlouhatánskou řadu singlů a získal celou řadu ocenění. V roce 2004 byl uveden do Country Music Hall of Fame, no a v roce 2006 získal další ocenění, a sice cenu Johnnyho Mercera Songwriters Hall of Fame, tedy taková síň slávy písničkářů. Kris Kristofferson a jeho skvělé písničky jako Sunday Morning Coming Down, nebo Killer Barracuda, nebo já nevím, Me and Bobby McGee a další se staly skutečně naprostou klasikou toho, co máme my, milovníci country, rádi, tak si pojďme jeho památku vlastně a jeho nedožité 90. narozeniny oslavit písničkami, které zpíval buď to on sám, anebo které napsal a zpívali jeho slavní kolegové, včetně těch českých. Takže teď před námi Johnny Cash a Sunday Morning Coming Down. Příjemný poslech přeji.

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlíný, když ví, že jdeš ke dnu

dvojník ze stínů blikavých svic má všechno, co já si jen přál. Ten výmluvný ďábel, ten neplatí nic. Já platím.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo silné bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přehánky nebo opět bouřky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stojaté vody neprospívají stojaté vodě v rybnících, biotopech ani dalších koupalištích. Vlivem horka se v nich často tvoří nejen řasy, ale i nebezpečné sníce. Ty mohou způsobit vyrážky a v případě požití také křeče, zvracení nebo průjmy. Kontroly už vyrazily do terénu. V hledáčku hygieniků budou letos nově i mlžítka, která dosud nikdo nekontroloval. Podle hlavní hygieničky nic nenasvědčuje tomu, že by v této oblasti byly problémy. Kontroly mají být prý preventivní. Pokud si berete sebou na cestu léky, mějte na paměti, že jim horko nesvědčí. Lékaři varují, že vysoké teploty mohou zásadně ovlivnit jejich kvalitu, účinnost i bezpečnost. Doporučují je uchovávat mimo přímé slunce a nejlépe v chladu. Problém je třeba v rozpáleném zaparkovaném autě, kde teplota snadno přesáhne 50 stupňů Celsia. Do letního kina nás pozve Blanka Holoubková.
2: Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích promítá kino Ostrov. Začátky promítání jsou obvykle ve 21.30. V srpnu se bude promítat už od 21 hodin. Je dobré přijít s předstihem, aby si každý stihl zakoupit občerstvení i lístek do kina.
1: V Brně se bude stavět nové bydlení.
3: Komplex bytových domů s obchody a městským parkem vznikne v příštích letech v brněnské Leitnerově ulici. V současné době se v lokalitě nacházejí staré garáže a dlouhodobě nevyužívané území. K výstavbě projektu má nyní developer pravomocné stavební povolení. Se stavbou první etapy chce začít letos. Kromě nového bydlení zahrne projekt i nové služby. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: České volejbalistky v Lize národů udolali Dominikánskou republiku 3-2. Téměř tříhodinový zápas otočili z 0-2 na sety a ve čtvrtém odvrátili dva matchboly. Pátou sadu Češky získali 15-10. Na závěr turnaje na Filipínách si tak po třech prohrách připsali první vítězství. Celkově čtvrté z 8 letošních zápasů v elitní soutěži. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Přeji vám krásné odpoledne po 13. hodině, konkrétně 9 minut po 13. hodině. Posloucháte Country Radio a tohle byl Camelot a jeho Tůně. A nás teď čeká kapela Schovanky a dámská jízda, ale vyrazíme i do zahraničí. Mrs. Robinson a Paul Simon a Art Garfunkel, tak to je nabídka z té zahraniční muziky hned pro příští minutky. No ale také vás pozvu na jeden z festivalů, který mám moc rád, který se vrací na scénu a já se moc těším, že si ho užijeme už v polovině července. Takže nechte se pozvat, no a z muziky dál potom Míša Lajch, ta Forehand, anebo třeba Robert Křesťan a druhá tráva, každé zrnko písku. To všechno ještě v této hodině. Příjemný den.
1: Dveře

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešinské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici. Uh-huh. A Hradešinské struny 2026 budou 18. července. Uh-huh. Na Hradešíně spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu. Máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti Báry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, mm-hmm. Trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, mm-hmm. Blue Grant a Klára, klasická ano. Už dneska moderní country. Přivítáme i K-Band s Pepou Malinou, aha. Který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
2: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak jsou tu další dopravní informace, pojďme se zase podívat na to, co se kde děje, koukneme nejprve na koleje, tak jako vždy konec konců dnes tam máme nějaké zprávy, které by mohly být zneklidňující, ale momentálně snad asi nejnovější je ta, že na trati 178 Cheb Mariánské Lázně Plzeň v úseku Svojišín Stříbro došlo k poruše trakčního vedení a provoz je tam přerušen, ale znamená to pouze zpoždění vlaků, takže pokud budete cestovat po této trati, tak počítejte s tím, že se zdržíte. Zatím žádná náhradní autobusová doprava zavedena není. Teď se podíváme na dálnice. Tak vidím tady, že stále je aktuálně na D5 na 9. kilometru ve směru na Prahu nějaký předmět na vozovce. Tam projíždějte opatrně. Na D1 pozor potom na 215. kilometru ve směru na Ostravu. Tam byly hlášeny rozházené kusy z blatníku z nákladňáku. Vypadá to, že odstranit by se to mělo do 2. hodiny, takže v tuto chvíli stále ještě asi také aktuální. Pohled na D1 znovu, ještě jednou vidím tam hlášenou i dopravní nehodu na 255. kilometru. Mělo by se to odstraňovat do 15. hodiny nákladák a dvě dodávky v sobě, jestli to dobře čtu. A pak tu mám ještě také informaci o tom, že porouchané vozidlo na D1, tedy nákladák s defektem, zasahuje do vozovky na 151.5. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Porta slaví letos 60 let. O její historii i současnosti si budeme 23. června povídat s Jirkou Vondráčkem.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

No, skvělá kapela Eagles ve vysílání Country Rádia. Snad jste si tuhle tu písničku poslechli s chutí a v pohodě. Máme teď asi 50 minut po 13. hodině, takže pomalu se blíží 14. pozvánky za kulturou. Festivaly běží dál, máme za sebou Ostravskou fontánu, která se nesmírně vydařila, ale ve 14 hodin si můžete poslechnout i pozvánky zase na další akce, které se dějí. Navíc pro vás budu mít třeba už v příští hodině také další pozvánku, ale když nebudeme hovořit jen o muzice, tak byste měli vědět, že oba dva dny na konci tohoto týdne, jak ve čtvrtek, tak v pátek, tedy dny, které využívám pro dopolední kávu, tak už mám v tuto chvíli připravený program. A ve čtvrtek bychom měli v 11 hodin hovořit s návštěvou z pražského planetária a budu pro vás takovou velmi zajímavou poutavou pozvánku a povídání o tom, co je tam vlastně nového a na co se můžete přijít podívat. No a v pátek potom bych si rád popovídal s autorkou jedné dětské knihy o tom, jaké je to stát se vlastně jako maminka spisovatelkou. No, poslouchejte dopolední kávu, myslím, že budou příjemné obě dvě. Teď si dáme další muziku a také příjemnou, jmenuje se Jižní vítr, tak je vám jasné, že bude zpívat Mirek Hofman. No a pak už se pomalu, ale jistě vrhneme na předpověď počasí a také tedy na pozvánky za kulturou, kde si můžete vybrat široké nabídky, kterou pro vás máme připravenou.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo silné bousky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přeháňky nebo opět bousky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paňouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi stálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
3: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jen.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely Od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

Polární fialka, teď už populární říkám, protože Mirek Pareček ji umístil na svoji novou desku, která se vám líbí, víme to z vašich ohlasů a konkrétně tahle ta píseň tedy hodně, hodně boduje. Před námi jsou další písničky, které máte rádi, tak například Tomáš Linka, Čím jezdí láska, dáme si i Texmeny, 100 zelených baretů, dáme si i Petra Nováka, Co je to láska, no a dáme si i Rusu na kolejích, takže k tomu asi není co dodat. Ovšem mám tady i pozvánku v kukátku Country Rádia, pokud jste poslouchali pozvánky za kulturu, tak vás tedy zvala na hříšné léto, já k tomu mám trochu více informací a ty přijdou právě v kukátku Country Rádia. Pak ovšem také Tulácká stezka, která mezi 14. a 15. hodinou nemůže chybět, takže příjemný poslech a posílám Ladislava Vodičku pro všechny šoféry.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku.

na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Před nedávnem jste měli možnost v dopolední kávě poslouchat rozhovor s kapelou Hřích a tam jsme zmiňovali také festival Hříšné léto. No a já už mám teď na telefonu Janču Vojtíškovou. Ahoj Jančo.
2: Ano, ne.
1: Prosím tě, už je to blízko asi ten festival, tak povídej, kdy, kde, v kolik hodin a na co se můžeme hlavně těšit?
2: Tak festival začne už tenhle pátek, tedy 26. června od 6 hodin večer, kde zahrají 4 interpreti, David Kourek a Terka Homolová, Vojta Kyďák Tomáš Koflerek akusticky s Jindrou Kejakem a Daněk Tribute.
1: Jasně.
2: Pak budeme pokračovat v sobotu, kde zahájíme festival v 1 hodinu a tam bude těch kapel víc. Rubína, St. Johnny, Kolej, Monty, Goliben, Poslední šance Míry Ošance. Míra Ošanec to bude i moderovat. Tak pořádající kapela Hřích, Brontosauři Revival a večer zakončí kapela Jaret.
1: Parádní program. Pojďme ještě připomenout takový ty zásadní věci, kde a jak je to s parkováním a tak.
2: Takže festival je v Zámeckém parku v Oslavanech. Parkování je zajištěno, je všechno na webu kapely Hřích, kde je tam vyloženě záležka o festivalu.
1: Nebo na Facebooku a na dalších sítích, že jo?
2: Na Facebooku určitě taky. Bude zajištěný občerstvení, skákací hrad pro děti, zároveň i vzhledem k teplotám, tak máme díky bohu v areálu i zámecký biotop, který je určitě fajn využít, protože má být 34, 36, 38 stupňů.
1: Takže děkujeme za pozvánku, tak pojďme teď úplně na závěr, tedy ještě jednou zopakovat, v kolik hodin, kdy?
2: 26. června od 6 hodin a 27. června od 13 hodin v Zámeckém parku v Oslavanech.
1: Janče, děkujeme za pozvánku a jenom doplním, že samozřejmě můžete přijet na oba dva dny, protože jak jsme slyšeli v dopolední kávě, je možné se tam i ubytovat, stanovat a podobně.
2: Stanové městečko je k dispozici, je pod krásnýma stromama, takže to bude i ve stínu a bude to příjemný.
1: Moc děkujeme za pozvánku a těším se na viděnou. Ahoj!
2: My se taky těšíme na všechny. Ahoj!

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na dopravní informace. Mezi 14. a 15. hodinou začínám na kolejích. Mám tady zprávu z trati 178 Cheb, Mariánské Lázně, Plzeň, hlavní nádraží. V úseku Svojšín Stříbro došlo k poruše trakčního vedení. Je tam provoz přerušený a je zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Svojšín Stříbro a také v obráceném směru. Je to poškození trakčního vedení po bouřce. A teď se pojďme rychle podívat na dálnice. D8, 18. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Průjezd je možný, ale opatrně, jsou tam v sobě dvě auta. Mám tady zprávu i z D48 na 12,5 kilometru směrem na Nový Jičín došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. A pozor i na D1 na 174. kilometru ve směru na Prahu, tam je předmět na vozovce ležící kolo na dálnici. Takže i tady objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na výlet do Moravského Krumlova, kde se jukneme na Knížecí dům. Ten se nachází na náměstí TG Masaryka. Současná podoba náměstí pochází z poválečného období, protože většina budov centra města byla zničena Rudou armádou při bombardování v květnu 1945. Knížecí dům je rohový dům s vysokými pilastry a členitou atikou s volutovým zakončením. Tento městský palác nižší šlechty ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 s jednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Později s největší pravděpodobností sloužil pro bydlení zámeckých úředníků. V roce 1957 bylo v knížecím domě umístěno Městské muzeum Moravskokrumlovska, kde v současnosti jsou dvě expozice, archeologická a historická. Archeologická sbírka muzea se pyšní předměty různorodého charakteru od nejstaršího období pravěku přes středověk až po raný novověk. Uvidíte tam keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, bronzové a železné předměty luxusní povahy. Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mošlově u Pálavy. Historická sbírka tvoří menší část odkazu předků z bývalé oblasti Moravského Krumlova a odráží slávu významného panství. Většina historických předmětů časově spadá do přelomu 19. a 20. století, ale nachází se tam i raně středověké a novověké sbírky. V současné době má v knížecím domě prostory také městská galerie. Přízemní části budovy město pronajímá pro komerční účely. Další informace o knížecím domě v Moravském Krumlově najdete například na webu mkrumlov.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Je tady 15. hodina, to znamená, Milan Šmit se s vámi loučí. Po 15. hodině už se na vás těší Miloš Keller. Přeji vám příjemný poslech celého dne, celého odpoledne společně s ním. No a pokud budete poslouchat Country Radio dnes v 19 hodin, tak si můžete poslechnout reprízu červnového pořadu Srdce v country, to znamená povídání s Petrem Kocmanem. Přeji vám krásný zbytek dne a těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo silné bousky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přeháňky nebo opět bousky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejlevnější od března. Natural minulý týden zlevnil v průměru o 88 haléřů na 39 korun 59 haléřů za litr. Nafta se prodávala průměrně za 37 korun a 24 haléřů a stála tak asi o korunu 10 méně než před týdnem. Paliva by měla dál zlevňovat. S novým ministrem se opakuje to, co už bylo řečeno mnohokrát. V Česku by podle ministra zemědělství Šebestiána měly vzniknout nové vodárenské nádrže. Jako jeho předchůdci i odborníci, i Šebestián zjistil, že kapacity v budoucnu stačit nebudou. A nebude to hned, jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy. 4 nebo 5 let potom by následovaly Vlachovice a kolem roku 2040 Kryry. Vše ale může být jinak, protože jsou to jen plány, které ministr zmínil. Jeden z nejfestivalů se blíží a vypadá to i na honosné zahájení.
2: Milovníci Karlovarského filmového festivalu už stříhají symbolický metr. Filmová přehlídka začíná už za 2 týdny a prostranství před hotelem Thermal se v těchto dnech proměnilo ve staveniště. Novinkou je, že po letošním zahájení festivalu nerozsvítí nebe ohňostroj, ale 1300 dronů.
1: Vyškov má nový dokument, blíže o něm Luděk Savana Urbánek.
3: Vyškov se poprvé představí v rozsáhlém historickém dokumentu, který diváky provede od pravěkých osad až po dramatické období husitských válek. Premiéra filmu Vyškov zrození města nabídne ve čtvrtek 25. června unikátní pohled na dějiny regionu i místa, která dnes lidé běžně míjejí. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Teď do zákulisí fotbalu. Fotbalisty Olomouce povede i do nové sezony jako trenér Pavel Hapal. Změny budou i na dalších pozicích v realizačním týmu. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu také jako trenér prvního týmu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dobrý den, vaším odpoledním průvodcem na vlnách Country Rádia bude v pondělí s datem 22. června. Miloš Keller, to jsem já, ještě jednou dobrý poslech a dobrý den. Tuhle hodinku zahájili Robert Křesťan a Dwight Yoakam. Teď ještě Marta Kubišová, Valdemar Matuška, ale také nové struny Lucien Hangover nebo Pavel Žalman Lohonka. V kukátku bude pozvánka Za kulturou, dopravní informace v půl. A už teď mohu připomenout, že po 16. hodině si budu povídat s jedním z účastníků Porty a také s držitelem folkového anděla skupinou Epidemie. Ale nepředbíhejme, teď Marta Kubišová a dobrý poslech.

0: Bátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pilán, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím, ahoj.
1: Opět máš pozvánku pro posluchače, na kdy a na co, povídej.
2: Tak je to pozvánka do Písku, tedy do města Písek, divadlo pod čarou a v rámci letní akustické trasy se tady v pátek 26. června od 20 hodin představí jednak písničkářka a rozhlasová moderátorka Michaela van Erne, mimo jiné oceněná Zlatou českou dvanáctkou za píseň Scházíš mi, scházíš. A po ní by vystoupil se svým programem písničkář Pepa Pelán, který vás dost možná rozesměje, ale taky přivede třeba k zamyšlení.
1: Takže Písek ještě jednou, kde a kde?
2: Je to tedy Písek, divadlo pod čarou, letní trasa, letní akustická trasa, pátek 26. června, začínáme ve 20 hodin a moc se na vás těšíme.
1: Děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků a hezké počasí, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace, blíží se zprůjezdnění D1 u Kroměříže ve směru od Ostravy na Brno. Počítejte s tím, že už kolony nebudou tak dlouhé. Zatím ale stále se ještě tam tudy nejezdí. Přesto na dojezdu do Brna po D1 jsou dlouhé kolony, zejména kamionu od 223. kilometru. Počítejte také s tímhle. 35 z Mohelnice do Hradce Králové na dojezdu do Litomyšle jsou dlouhé kolony. A máme trojici oprav vozovek na 20, to je Karlovy Vary Plzeň. Mezi Toužimí a Bezvěrovem je první omezení, druhé omezení je u Všerub a třetí omezení je za Plzní ve směru na Písek u Losiny. Ve všech případech se jezdí kyvadlově na semafory, jsou tam dlouhé kolony, třikrát si tedy postojíte. Další doprava za hodinu.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Pokud nás posloucháte od rána, tak už určitě víte, že máme také novou soutěž. Můžete vyhrát wellness pobyt pro dvě osoby v hotelu Chariclea v Poděbradech. Na 3 dny, respektive 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a wellness zóny. Sauna, pára, výřivky, knajpu, vchodník a další krásné vymoženosti. Tohle všechno můžete mít, pokud budete v pátek znát celé heslo. Každý den vám sdělíme jednu část tohoto hesla a v pátek dopoledne kolega Milan Schmidt se bude ptát na celé heslo. No a kdo bude první, tak právě tento krásný wellness pobyt pro 2 osoby v hotelu Chariclea v Poděbradech vyhraje. Heslo pro dnešek, tedy první část hesla, zní na.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. lázně-poděbrady.cz
2: Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: Tohle byl Guy Mitchell a za chviličku to další bude Tomáš Adamec, informace o počasí a také zpravodajství po 16. Po 16. hodině potom uvítám hosty držitele Anděla, folkového Anděla, také vítěze Porty a účastníky Porty v letošním roce v Řevnicích. Tam už nebudou soutěžit, tam bude jako hosté skupina Epidemie po 16. hodině. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo silné bousky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přehánky nebo opět bousky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia. 1, 2, 3, 4...

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Teď o penězích. Velkých penězích. Prodej majetku zajištěného v trestních řízeních loni vynesl přes 59 milionů korun. Prodal se třeba luxusní Rolls Royce, drahé hodinky nebo kabelky. V roce 2017, kdy centrum začalo fungovat, byly výnosy jen necelých 12 milionů. Výtěžek z prodeje slouží například k

0: Odškodnění poškozených. U našich jižních sousedů, třeba na dovolené, si musíte dát velký pozor. V Rakousku začali pokutovat, pokud s autem sjedete z dálnice, aniž tam máte cíl nebo ubytování. Zabraňují tak objíždění kolon přes obce. Španělsko neuznává výstražní trojúhelník, nutný je světelný maják na střechu. A je tady také zákaz stopování. Pokud jedete na dovolenou po vlastní ose, mohlo by se hodit nastudovat některé příkazy, zákazy a omezení a vyhnout se tak pokutám. K vodě zjistit ceny se vydal Honza Navrátil.
1: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražilo na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole. Zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí. Honza Navrátil, Praha.
0: Dobrou zprávu pro sportovce přináší Luděk Savana Urbánek.
2: Ve Slezské Ostravě začala výstavba sportovní haly za více než 89 milionů. S jejím dokončením se počítá příští rok na podzim. Sloužit bude nejen pro výuku tělesné výchovy sousední střední zdravotnické školy AGEL, ale také veřejnosti a sportovním klubům a spolkům. Stavba začala demolicí staré tělocvičny. Luděk Savana Urbánek, Ostrava.
3: Sport.
0: Vrátíme se ještě k víkendu, protože dvě české tenistky uspěly v generálkách na Wimbledon. Jejich finálové výsledky doplňuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Marie Bousková porazila ve finále v Nottinghamu Američanku Emu Navarovou ve třech setech a slaví čtvrtý titul v kariéře. Travnatý kurt sedí i Lindě Noskové. Ta ovládla turnaj v Berlíně. K finálové výhře nad Američankou Jessicou Pegulaovou potřebovala také tři sety.
0: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Včera jsem se vracel

Vám se k mihotavým hvězdám zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

0: Jak jsem avizoval, budu mít této hodině hosta, nebo respektive hosty. Skupinu, která má na svém kontě vítězství na portě také folkového anděla, v podstatě patří ke špičce žánru, no a pojedou také do Řemíz. Už ne soutěžit, ale pozdravit 60 let porty a zaúčinkovat tam také trošičku právě proto, aby se na té portě všichni ti vítězové účastníci potkali. Konkrétně Epidemie, já vás zdravím.
1: Ahoj, Miloši.
0: A kdo Epidemii zastupuje?
1: Lucka Vlasáková.
2: A Míra Vlasák.
0: Budeme si tady chviličku spolu povídat. Na té portě, tam jste vyhráli portu v roce 2005. Já se jenom zeptám, protože 2005 je strašně daleko. Z kterého základního kola jste postupovali?
1: To si velmi dobře pamatuju, protože to bylo Strakonické jihočeské portovní kolo a byl to náš úplně první veřejný koncert kapely.
0: No, první koncert a hned se to povede.
1: Ano.
0: Jaké byly ostatně ty začátky? Protože ono, jste začali hrát a zpívat v roce, nebo v té době tak nějak kolem toho roku 2005, ale to nebylo hned tak, že jste vyhráli portu a stali se slavnými, že ne?
1: Ne, tak já myslím, že to jsme to měli podobně jako všechny ostatní začínající kapely, že jsme právě na předkole porty tak jako navazovali první kontakty s pořadateli, dramaturgy a jinými kapelami, se kterými jsme si dělali výměnné koncerty a pak nás čekal teda první rok takový ošahávací poprvý, že jsme si zahrali poprvý na festivalech a tak. No.
0: A co všechno jste ještě pro ten úspěch museli třeba obětovat, protože jste si hráli tak jakoby pro radost, ale pak už to přišlo jako trošku jako práce, že už jste se z toho nemohli vyvlíknout.
1: Já myslím, že důležité je hrát pořád pro radost, protože jinak to pak přestane dávat smysl.
0: Já v portě, když jsem na portě, tak těm kapelám hlavně říkám hrát. Uh-huh. Že prostě můžou pětkrát přijít na základní kolo a po páté postoupí. Myslíte si, že to je správný postup, že to takhle dlouho trvá? Nebo že by ve folku měly být také nějaké rychlokvašky, jako je to v popu?
1: Já myslím, že právě to, že to není rychlokvaška, ale že jsme si to objeli, byly těch koncertů hodně a byly tam osobní kontakty vlastně s těma lidma i s pořadatelema, s dramaturgama, tak se navážou daleko trvanlivější vztahy. Takže nás ty lidi ani po těch 20 letech vlastně neopustili a pořád s náma jsou.
0: Já poznamenám, že je tady ve studiu také Mirek Vlasák.
2: Já jsem se zatím nevyjadřoval k těm začátkům, protože jsem do kapely přišel něco později, ale říkáš jim to správně, hrát, prostě objíždět republiku
0: je základ. A třeba když přichází ten zlom, že už vás sami pořadatelé začali zvát, nebo že už se i písničky začaly objevovat v country rádiu a jinde?
1: Já myslím, že to šlo všechno postupně, že asi jako mám jeden velký zážitek tady právě z Prahy, kde jiní muzikanti hráli naší písničku a já jsem si říkala, tak to je prostě, to je krásný pocit. No.
0: Já to vlastně můžu potvrdit, protože také chodím na dětskou portu a tam bylo jedno období, kdy si ty soutěžící děti v podstatě vybírali písničky Epidemie. Takže jste se dostali na tu úroveň těch písničkářů vyzkoušených, jako prostě si hodně vybírají Karla Kryla a Brontosaury a podobně. A vybírali si Epidemie taky a taky Marien, pochopitelně.
2: Jasně.
0: To je jako jasné. Dobře, řekněme, že bychom si mohli dát nějakou další písničku. Začali jsme Levanským snem, já jsem na rovinu řekl, že to je písnička, která se líbí mně. Co jste vybrali vy pro posluchače a proč?
1: Vybrali jsme píseň Vracíme se, protože je to vlastně jedna z novinek, která vyšla loni na album Do sebe a ta písnička vůbec celé to album otevírá a zpíváme tam úplně všichni, celá kapela, tak pro vás.

0: Posloucháte Country Radio, je tady se mnou skupina Epidemie, konkrétně Lucka Vlasáková a Mirek Vlasák. Na portě v Řevnicích budou vystupovat v neděli 28. kolem 11:30 dopoledne. Kromě toho v neděli 28. bude na portě v Řevnicích hned dvakrát Robert Křesťan, nejprve na úvod a se skupinou Trapeři, potom na závěr se svojí druhou Trávou, to bude okolo 15:45. Mezitím také Marie Tilšarová, Ališi, Marian, Xindl, X, Copáci a bude se také vyhlašovat rozhodnutí poroty, protože soutěžit se bude pouze v 26. v pátek od 17 do zhruba 11 večer, kdy tam bude 14 soutěžících a kromě toho Madalen, Petr Bende, Jaroslav Samson, Lenk a Nezmaři. Říkám to, protože na pátek ještě sem tam nějaká ta stupenka se najde, ale jinak na sobotu a neděli je vyprodáno. Takže pokud nemáte lístky na portu už u sebe, tak nemá cenu, abyste se drápali do toho obrovského kopce. Já jsem tam už byl po mnohokrát a vždycky mi přijde ten kopec každý rok nějak posunout dál trošku. Ale dá se to celé sledovat přímo živě ve streamu na webových stránkách festivalu Porta. Takže o nic nepřijdete, pokud jste si ještě nezajistili stupenky. Ale sobota, neděle je vyprodáno. Když už jsme nakousli v tom našem minulém povídání trošku to, že jste se dostali i do playlistu rádií a podobně, jak dlouho to podle vás trvalo, nebo jak, kdy jste to začali zjišťovat, pokud posloucháte třeba country rádio v autě, že jste začali slyšet svoje písničky?
1: Myslím, že poprvé to bylo, když jsme byli vybráni do soutěže Talent Country Radio. A ty poprvé jsou vždycky strašně mrazivý, takže když pak jedete autem a slyšíte vlastní tvorbu v rádiu, tak si pamatuju, že to byly velký okamžiky.
0: Takže vlastně soutěž o titul Talent Country Radio jste absolvovali taky, když prostě dostanete nové písničky, protože interpreti velmi často, nebo respektive v rádích se stávají, se hrají osvědčené hity. Hmm. Si na něco zvykneme v rádích a pak už to nechceme moc měnit. Jak moc se vám daří prosazovat třeba novou tvorbu, protože jednu písničku jste teď tady z té nové tvorby zahráli?
2: Já myslím, že to vždycky asi necháváme na dramaturzích rádia, aby oni vybrali podle vkusu, protože asi nejlíp vědí, co posluchače country rádia zaujíme, takže to spíš necháme na nich. Můžeme dát třeba nějaký tip, ale spíš to necháme na nich.
0: Když jste začínali v roce 2005, tak příliš nejrůznější sociální sítě a podobně nebyly ještě tak úplně rozvinuty. Dneska se bez toho ale v podstatě nikdo neobejde. Jak to máte vy?
1: No, myslím, že Facebook je docela velký pomocník při propagaci koncertů a nových CDček a videoklipů a tam se asi schraňuje nejvíc našich fanoušků. My tedy spravujeme i Instagram s nějakou nadějí, že třeba omladíme i publikum naše, takže snažíme se a protože mě to třeba baví komunikovat i mimo koncerty s lidma, tak to dělám jako ráda. No.
0: Kde vás tedy konkrétně posluchači najdou na internetu, webové stránky nebo Facebook a podobně, jak to máte?
1: No, webovky jsou jednoduché www.epidemie.cz a ty si tady mluvil o tom, že jsme vznikli už před těma 20 lety, tak tenkrát jsme si tam dali tvrdá i. Takže kdyby to posluchači hledali, tak prosím vás chvilku musíte jako zatnout zuby a napsat ty dvě hrozný hrubky, které nás doprovázejí už dlouho, ale byla to jakási mladická 20-letá nerozvážnost.
0: No, vydrželo to.
1: A vydrželo to, ano.
0: Teď trošičku ukročím stranou, musíme posluchačům přiznat, že je to vysílání živé, že se konkrétně domlouváme a podobně. Jakou písničku byste chtěli zahrát posluchačům po tomto vstupu, až si dopovídáme?
1: Já přemýšlím, koukám tady na seznam a jsme strašně šťastní, že tady máte velmi mnoho našich písniček, ze kterých můžeme vybírat. A já bych tam dala možná takovou stálici, kterou posluchači docela poslouchají a říkají nám to pak na živých koncertech, že slyšeli Milé děti v rádiu, že je to hrozně chytlo. A pak se šli podívat na ty webovky a pak přišli teda na živý koncert, což mně přijde úplně nejlepší postup, jak může rádio pomoct kapele k novým posluchačům.
0: Za to dáme Milé děti, ale když ještě hovoříme o těch koncertech a podobně, tak Porta má i štafetu zhruba 30 partnerských festivalů, kdy prostě si mohou vybrat pořadatelé těch festivalů někoho z finalistů Porty. Co na to říkáte? Tohle je přeci jenom trošku jako jiná možnost, další možnost, která tu moc nebyla.
2: No za mě je to úžasná možnost, protože kapely, spousta těch interpretů kapel, když se s nima bavím, tak vím, že chodí na předkola Porty, aby se ukázali, protože těch možností vlastně, kde se v tomhle žánru ukázat moc není. A ta možnost potom zahrát si na takhle velkých festivalech, ukázat se před dalšíma lidma, je pro ně absolutně zásadní. protože kdo nehraje, tak není vidět, jo. A oni si mají možnost zahrát na profi festivalu s profi zvukem, tak myslím, že to je skvělá možnost, jak ty kapely zviditelnit.
0: Já můžu doplnit, že i na dětské portě se podobným způsobem pohybují organizátory festivalu a také si vybírají konec konců vítěz dětské porty, navíc ještě držitel autorské ceny z dětské porty letošní, skupina Lang und Breit bude vystupovat v sobotu dopoledne. Takže takhle to funguje. Dejme si teď, milé děti, a popůl si právě budeme trošičku povídat o tom, co byste doporučili právě těm mladým začínajícím kapelám.

Jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravní informace, blíží se zprůjezdnění D1 u Kroměříže ve směru od Ostravy na Brno. Počítejte s tím, že už kolony nebudou tak dlouhé. Zatím ale stále se ještě tam tudy nejezdí. Přesto na dojezdu do Brna po D1 jsou dlouhé kolony, zejména kamionu od 223. kilometru. Počítejte také s tímhle. 35 z Mohelnice do Hradce Králové na dojezdu do Litomyšle jsou dlouhé kolony. A máme trojici oprav vozovek na 20, to je Karlovy Vary Plzeň. Mezi Toužimí a Bezvěrovem je první omezení, druhé omezení je u Všerub a třetí omezení je za Plzní ve směru na Písek u Losiny. Ve všech případech se jezdí kyvadlově na semafory, jsou tam dlouhé kolony, třikrát si tedy postojíte. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Posloucháte Country Radio, máte tady další pokračování našeho povídání se skupinou Epidemie. Ve studiu je Lucie Vlasáková, také Mirek Vlasák. Trošku jsme nakousli to, že na portě jsou finalisté, jich celkem 14. Většinu z nich představil pořad Karavana Jirky Vondráčka a představuje také Petr Kocman ve svém večerním aktuálním vysílání v těchto týdnech. Ti finalisté to mají podobné, jako jste to měli vy před těma 20 lety. Na základě těch vašich zkušeností, co byste jim třeba doporučili, co by měli dělat, kromě toho hrát, to se dozvídají od poroty, anebo co byste jim naopak nedoporučili, čeho by se měli vyvarovat?
1: No já byl letos dokonce u zdroje, jo. Mě kamarádi z Polabské porty pozvali na to, abych jim dělal porotce, takže jsem měl tu možnost letos právě doporučovat a nedoporučovat, i když já to vlastně nerad dělám, protože si myslím, že nebo takhle, vždycky bych se nejdřív té kapely zeptal, jako vůbec, jestli má zájem o tom se dozvědět nějakou zpětnou vazbu, protože ne každý chce slyšet po výkonu hned nějaké hodnocení. Ale jako ty doporučení byly různý od takových jednoduchých věcí, jako třeba máš super skvělý silný hlas, ale vůbec tomu neodpovídá třeba zvuk té kytary, zkusit to nějak prostě ještě poladit, nebo ne poladit, ale spíš jako třeba nějak technicky upravit. A až třeba po to, že víme třeba, že tam někdy hraje určitou roli nervozita, tak jenom říkám, ale nikdy na sobě nedejte znát, že někdo udělal chybu. Prostě spíš se na sebe usmějte, nakopněte se vzájemně, ať ten koncert může pokračovat a nenechte se tím úplně svázat. Jo. Takže takovýhle různý rady a jo, vlastně byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože jsem byl v téhle roli poprvé.
0: Vždycky k tomu něco doplní, protože nemusí být porotě. Muzikanti přicházejí a ptají se těch zkušených, že jo?
2: Jo, když se ohlídnu právě za těch 20 let, tak bych řekla, že důležitý je dělat to jako rád, naplno, opravdu tomu dávat hodně, ale nebrat se u toho moc vážně, protože v našem nějakém období byly 2 roky, kdy jsme opravdu jako se brali vážně, hodně jsme zkoušeli, objížděli jsme rockový festivaly a tak, a pak má člověk třeba pocit, že to tak nejde hodně nahoru, jak by mělo, a ve chvíli, kdy jsme pak měli rodiny a měli jsme to trošku z větší lehkost a klidem, tak to najednou začalo šlapat mnohem víc. Takže.
1: To byl přesně případ Koteny, že? Když jsme si řekli, jdeme si natočit desku jenom pro sebe, prostě koho zajímá, že o historický témata, uděláme si radost, pojďme si to natočit, byli jsme s tím spokojeni a řekli jsme, tak a my jsme spokojeni, to je základ. No a najednou se to chytlo, že? Dostali jsme cenu Anděl a už se to rozjelo. No. Takže ono se to netlačit, to bylo vždycky naše krédo.
0: Ono se to z té muziky obvykle pozná. On je také jasné, že v té porotě jsou lidé různých profesí. Takže třeba muzikant to hodnotí něco jiného, než třeba moderátor z rádia a podobně. Nicméně, zastavme se ještě chviličku vaší tvorby. Jak vlastně skládáte, jak vybíráte svůj repertoár? Je to kolektivní dílo, nebo se u toho někdo hádáte trošku, nebo máte někoho, kdo má poslední slovo?
1: Ne, my skládáme hodně nárazově, většinou až v období, kdy se rozhodneme, že chceme dělat desku, tak pak ty nápady začneme ze sebe sypat. A je to většinou tak, že někdo napíše písničku, pak si ji zahrajeme vzájemně, když jsme spokojeni, tak to dáme najevo, když ne, tak mlčíme.
2: Autor pochopí, že ještě asi trošku něco předělá, ale to se nestává vlastně.
1: My jakoby nemáme úplně autorský přetlaky, takže většinou použijeme všechno, co napíšeme, tak na tu desku dáme.
0: Tak takhle to, jak se připravujete třeba na festivaly, když víte, že budete hrát hodinu, tak máte to nějak opravdu přesně udělané, a nebo vás musí organizátor jako sestřelit z pódia?
2: Já se teda hodně snažím, mám to na starost, píšu playlist, takže už tak odhadnu, kolik písniček se vejde. Navíc mám na pódiu ještě jako telefon, skrz který si ovládám svůj vlastní odposlech, takže tam vidím, jaký je čas, a snažím se to prostě korigovat ten koncert moderátorským slovem, tak aby jsme skončili včas, protože jako neraději zaděláváme pořadatelům. A vlastně by to bylo i jako byli bychom sami proti sobě, kdyby jsme někde zdržovali a naštvali po nás jdoucí kapelu a pořadatel. Takže snažíme se být.
1: Když nás moderátor ještě vrátí zpátky, tak jsme samozřejmě rádi a jdeme, ale když bychom, už by to mělo být už nějaký tlak, tak končíme.
0: Co jste vybrali jako další písničku?
2: Cestu najdu.
1: Cestu najdu. Tu tady asi hráváte docela, protože má takový country feeling.

0: know you know that I never thought it would come to this.
1: You tell me it's over and done.
0: I really thought that I loved you, and you know that.
1: You say that you've had all your fun.
0: And you just got to believe me. I never meant to hurt you.
1: But I can't believe.
0: This is the hardest thing that I've ever had to do. And it hurts me
1: as
0: too.
1: As soon as I hang up the phone.
0: Yeah, I'll be gone.
1: As soon as I hang up the phone.
2: Posloucháte Country Radio, posloucháte povídání se skupinou Epidemie. Vlastně v našem posledním vstupu se vypravíme už přímo na portu. Já ještě předtím připomenu, že sobotní i nedělní vystoupení a koncerty na portě už jsou vyprodány, ale můžete to sledovat na streamu přímo na webových stránkách festivalu Porta. Koho uvidíte na tom streamu, pokud nemáte už QR kód, tak koho uvidíte v sobotu? Quanti Minoris, Aleš Petržela, také Randefu, Tereza Balonová, Lotrek, Vojta Kyďák, Tomáško, Nová sekce, Přeletky, Monogram, Zelenáči s Marko Čermákem, Pavlína Jíšová, Slávek Janoušek, Vehyba, Věra Martinová a Malina Brothers, také Spiritual Quartet a také Příbuzný. A uvidíte a uslyšíte také kolem 11. hodin dopolední v sobotu vítěze dětské porty a také držitele autorské porty dětské dvojici Lang und Bright. Teď ale pojďme zase k epidemii a pojďme k té portě. Kromě toho, že si zahrajete na takovém slavnostním koncertu, budete tam ještě třeba trošku déle, nebo to pojmete, že prostě přijedete, odehrajete, odjedete. Užijete si tu portu trošku?
3: Já doufám, že ano. My teda máme už v sobotu dva koncerty a děti budou teda hlídaný dva dny, takže budeme trošku spěchat, aby jsme ulevili babičkám. Ale když to půjde, tak se rádi zdržíme, protože tam bude spousta známých, nejen kapel, ale posluchačů, fanoušků a
2: jak
3: tak.
2: Jak jste vybrali repertoár? Protože tentokrát to nebude jako dlouhý koncert. Tentokrát podle toho množství těch interpretů, tak vím, že jsem tady měl Xindla, který měl tři písničky, bude hrát. A měl dilema, co má hrát, jestli má hrát ty tři, se kterými postoupil na tu portu, kdy si dávno.
3: Já myslím, že máme úplně stejné dilema, protože já bych udělala ráda průřez s tou tvorbou, zahrali bychom nové věci a já doufám, že třeba zazní i píseň Ženy mužů, se kterou jsme před těma 20 lety vlastně vyhráli to strakonické oblastní kolo, což byl první koncert náš úplně.
4: Nebo se může stát cokoliv, může tam přiběhnout právě Xindl X na pódium a zaspívat si s námi, protože už jsme takhle jednou hráli koncert, kdy jsme byli propojeni, že vlastně Ondra hrál naše písničky, my jeho, ale myslím si, že hrajeme nějak ob dvě kapely, takže k tomu asi nedojde. Ale bylo by to zajímavé.
2: Tak je to možné, že i takhle to nějak celé proběhne. Co byste popřáli portě k 60. nám? Máte už to trošku promyšlené, anebo to necháváte spíš jakoby na okamžité inspiraci? Protože někdy se říká, že improvizace je matka úspěchu.
3: Mm. Já to tak jako v průvodním slovu mezi písničkama mám, že čekám, co přijde. Někdy je to dobrý a někdy třeba tolik ne. Ale určitě bych popřála portě to samé, co naší kapele, aby to pořád bavilo. Protože když to bude bavit, tak to vydrží.
2: Takže třeba další 60 let porty.
3: Tak.
2: Máte nějaké plány? Tak máte pochopitelně plány na druhou polovinu roku. Prozradíte z toho něco? Na co se třeba nejvíc těšíte z koncertů, o kterých už víte, že budete hrát?
3: Nás čeká velké množství festivalů krásných. Já se těším na ty, které jsme už poznali, návrat na stará známá místa, ale i na nová místa, kde jsme ještě nebyli. Teď třeba ve středu zahrajeme na Blanenském nádvoří zámku, krásné místo, kde ještě není oproti portě vyprodáno, takže klidně přijďte za námi.
4: A jinak je to takový klasický koncertní maraton, letní, festivalový a potom zase na podzim možná připravíme zase nějaký speciality. Loni jsme měli koncert pro Kotlinu, takže snažíme se i udělat takový netradiční koncerty. Určitě tam zase připravujeme klubový zajímavý koncerty potom na podzim a v zimě. Takže teď je léto, teď se soustředíme na tohle a potom přijde zase něco víc jako klubovýho. No.
2: Připomeňte ještě jednou vaše webové stránky, kde určitě máte seznam těch koncertů.
4: Je to na www.epidemie.cz.
2: Se mnou ve studiu Country Rádia byli členové skupiny Epidemie. Povídal jsem si tedy s Lucí Vlasákovou a Mirkem Vlasákem. Já jsem rád, že jste si našli čas na Country Rádio, že jste si našli čas také na portu. Popřeji vám hodně úspěchu, aby se vám vydařilo vystoupení nejenom na portě, ale pochopitelně také všechno další vystoupení, pokud to bude venku v létě, aby bylo hezké počasí. A to je taková věc, že mě vždycky na závěr ještě napadne něco, na co jsem se chtěl zeptat mezi tím. Vy jste říkali, že jste hráli i na rockový festival, že jste zkoušeli podobně. Kde se vám hraje lépe? Countryový festivaly, folkový festivaly, rockový festivaly. Poslední otázka.
3: Já myslím, že ty country a folk, tam jsme vlastně doma, tam máme tu fanouškovskou základnu, ale pořád máme rádi výzvy, takže přijít na rockový pódium, kde je mnoho mladých lidí, kteří nás vůbec neznají, je velký adrenalin a pro nás výzva.
4: Tam jsme se naučili, jak do toho dát pořádnou energii, aby jsme ty lidi nějak dostali trochu do varu. Ale úplně asi nejtěžší jsou takový ty městské slavnosti, kde opravdu jako v publiku vidíš lidi, kteří ví, že nepřišli na tebe a jenom si teď tak jako měří, a to je vždycky největší výzva tam zaujmout.
2: Vlastně z tohohle plyne ta poslední rada, nebát se.
4: Je to tak.
3: Ano.
2: Říkají Lucka Vlasáková a Mirek Vlasák ze skupiny Epidemie. Já vám děkuji.
3: Děkujem za pozvání.
4: Díky.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo silné bousky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přeháňky nebo opět bousky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Při vysokých teplotách to mají těžké nejen lidé, ale také zvířata. Často vedra snášejí mnohem hůře. Problematické je pro ně totiž nejen horko, ale také vlhkost. I teplota kolem 28 stupňů Celsia se zvýšenou vlhkostí vzduchu může být pro psa problém udýchat. V takovém případě nastává přehřátí poměrně rychle. Prevence a kontakt na veterináře usnadní trápení vašich chlupatých kamarádů. Po letech čekání a odkladů mohou řidiči využívat celých 17 km dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Otevření nového úseku oslavili v sobotu v Holešově, a to celých 18 let od poklepání na základní kámen. Silnice má prý do budoucna pokračovat směrem na Lípu a přibude i rozvaděč na Zlínu. Na výlety českým rájem nás teď pozve Luboš Dvořák.
2: Pojem český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Tyl, ale skladatel Škroup mu do toho v korektuře hrábnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Tyl to přešel mlčením a český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a Ala Cimrman. Současný český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra Za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích.

0: Když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu. Překvapivé výlety napříč českým rájem přeje Luboš Dvořák.
1: Sport. A ještě k víkendu. Druhý zápas na mistrovství světa už fotbalisté Španělska zvládli. A dnes hrají úřadující světoví šampioni z Argentiny. Světový šampionát sleduje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Španělsko si po bezbrankové remíze s Kapverdami poradilo celkem snadno 4-0 se Saudskou Arábií. Saudy se střelil dvěma góly Mikel Oyarzabal. Jednou se trefil i 18-letý Lamine Yamal. Ten se tak stal Pogavim druhým nejmladším střelcem Španělska na světových šampionátech. Do akce dnes půjde další velký favorit turnaje. Úřadující mistři světa z Argentiny hrají od 19 hodin našeho času ve druhém zápase ve skupině proti Rakousku. Uplynulý víkend ale nebyl jen o fotbale. Zazářily třeba dvě naše tenistky, které vyhrály turnaje před slavným Wimbledonem. Marie Bousková uspěla na trávě v Nottinghamu a Linda Nosková vyhrála všechny zápasy, včetně toho finálového v Berlíně.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosíme o zahrání písničky od 10 k 5 pro Jaromíra Vacka k jeho 10. narozeninám. Milý Míro, přejeme ti všechno nejlepší k tvým prvním kulatinám. Táta a ségra Elenka.
2: Děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska

0: jdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Otcem kluku, já ti vyndám klíště, ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště, ambulancí po večerech rozlehá se řev, já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože, kosti už jsou vrženy a máš co chceš, na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavní je bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra. Já jsem jenom jeden, ale vás je fůra. A na světě je plno utrpení, plno krás. A já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
2: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, Miloši, tady Olin.
2: Olin, já tě zdravím.
3: Zúčastnil jsem se v sobotu Country Fontany v Děhejově. Bylo to skvělé. Chtěl bych poděkovat panu za Tloukalovi, který tam uvolnil prostor jenom pro tu fontánu. Nádherné prostředí. Líbilo se to spoustě lidem, tam co jsem s nima mluvil, moji kamarádi byli taky nadšení, prostě bylo to perfektní. Vaši lidi tam byli taky, pan ředitel s Adamcem,
2: tak to víme.
3: Bylo
2: taky,
3: to nádherný.
2: Takže co mu zahrajeme?
3: Takže já bych jim zahrál Starý dobrý western od Tučného.
2: Tak to zahrajeme, měj se hezky, ahoj.
3: Děkuji moc.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Kladivo od Valdemara Matušky pro moji babičku. Dnes by měla 97. narozeniny. Valdemara Matušku měla moc ráda, nedivím se tomu. Také bych chtěla pozdravit rodiče do Znojima, píše Alena.

0: půjdem spolu ven, parararara, šupi dupi di dam.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Prosím o zahrání písničky Chlap, co tady chybí, u příležitosti nedožitých 83. narozenin milovaného bratra Pavla Jaroše z Prahy 4. Za všechny vzpomínající děkuje sestra Iva.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Milší, moc vás zdraví, Jirka.
0: Zdraví, Mirko, takže co to bude ke grilování a opékání?
1: Vy jste mě úplně prokouk. Ano, já bych vás poprosil Faith Hill a písničku Mississippi Girl. A já si myslím, že tato písnička se k tomu bude báječně hodit. A jak se avizoval ke grilování, k opékání, také pro kamarády a kolegy, skvělé kolegy, kamarádi Péťu a Jardu. Děkuju, kluci, že jste, že mě pomáháte. Samozřejmě i Pavlínkám, protože mají dneska svátek, byl by to dlouho, takže všem Pavlínkám všechno nejlepší. Hlavně štěstí, zdraví a lásky. A pane Miloši, písničku bych věnoval také i vám a vašemu skvělému pořadu Bonanza, protože díky vám se ještě neustále vzdělává v muzice, protože to jsou tak krásné melodie, o kterých jsem ani v životě nikdy neslyšel. Takže za to vám patří velký dík a budu se moc těšit na super Bonanzu teďka v neděli.
0: Tak jo, tak děkuji za reklamu, Faith Hill zahrajeme za chviličku.
1: Děkuji moc.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A ještě před dopravními informacemi stihneme dva e-maily, ale s jednou písničkou. Romanovi přejeme k dnešním narozeninám vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, bystrou a veselou mysl a k tomu libovolnou píseň jeho oblíbeného zpěváka Michala Tučného, Sestra Radka s rodinou. A ten druhý e-mail, prosím, zahrajte píseň Nádraží od Michala Tučného pro Jirku do Dolní Lutyně. Zítra nastupuje do nemocnice. Přeji mu, aby byl co nejdříve v pořádku a mohl hrát na svou milovanou kytaru a zpívat Kamarádka Věrka ze Svatého Štěpána.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace. 430 mezi Holubicemi a Rousínovem. Je tam dopravní nehoda a komunikace neprůjezdná. Občas slouží jako odklonová cesta při zavřené D1 ve směru do Brna. Od Vyškova tentokrát ji nepoužívejte. 35 stále kolony u Litomyšle ve směru od Svitav, docela dlouhé, na půl hodiny. Na D0 obvyklé kolony kolem Ořecha, ale také jsou kolony ve Strakonické u Zbraslavy ve směru z centra. Tam je to kvůli opravám vozovky. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě. Prosím o zahrání písničky pro mého manžela Jaroslava, který má 22. června 87 roku. Bydlíme u Berounky, tak mu prosím zahrajte písničku O Berounce, píše Věra, tak to bude jedna písnička a druhá. Prosím, zahrajte k dnešnímu svátku mé manželce Pavle Lorenzové ze Zahradního města písničku S mým osudem v podání skupiny Ranger s tímto věnováním. Milá Pavlo, k tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, zejména hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a úspěchů v tvé práci. To po vlnách Country Rádia ti přejí manžel Pavel, švagr František a všichni, co tě mají rádi. Tak tady jsou dvě písničky.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojicí. Zahrajte prosím pro mého dědu Zdendu k jeho dnešním narozeninám skladbu Staronový mlýny, píše Jarka z Berouna. Prosím písničku Marcia s Apollon pro kamaráda Honzu, píše Hanka Zavírová.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím písničku od amerického kytaristy Tonyho Rice, paní Zdence Janusové ze Šumavy k jejímu zítřejšímu svátku a také za to, jak skvěle mi zařídila dodání nového pádla, píše single Canoista Fakel.

Večer se můžete těšit po 18. hodině na čaj o 6. s Tulákem a také s Fígly a Dobroty v první polovině hodiny a s Kapotou v druhé polovině hodiny. V 19 hodin Srdcem v country červnové vydání pořadu Milana Šmita a ve 20 hodin Petr Kocman ještě jednou uvítá skupinu Epidemie a bude si s ní povídat. Já si s vámi budu povídat zase až zítra okolo 15. hodiny. Váš Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo silné bousky. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo jasno, později se budou místy tvořit přeháňky nebo opět bousky. Teploty 25 až 32 stupňů Celsia.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Počet aut projíždějících Kostelcem nad Orlicí výrazně narůstá. Město proto sbírá data, kterými chce podpořit jednání o výstavbě silničního obchvatu. Jeho stavba je ale v nedohlednu. A chystá se i další měření dopravy kvůli požadavku na vybudování nového přechodu pro chodce. Ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že v uvozovkách povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých úvěrů. Člověk v tísni také odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. Česká pošta každým rokem zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně i poštovní služby. Snižuje si tak náklady na provoz a přichází o majetek. Za poslední 3 roky s podmínkou zachování provozu pošty prodala už přes 70 objektů. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle Babiše začít platit od září roku 2027. Teď může používání během výuky regulovat školní řád. Česko se zlepšilo v hodnocení digitálních veřejných služeb v Evropské unii. Z loňského 14. místa se posunulo na 9. místo mezi evropskými zeměmi. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš.

0: Adamec.
1: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na výlet do Moravského Krumlova, kde se jukneme na Knížecí dům. Ten se nachází na náměstí TG Masaryka. Současná podoba náměstí pochází z poválečného období, protože většina budov centra města byla zničena Rudou armádou při bombardování v květnu 1945. Knížecí dům je rohový dům s vysokými pilastry a členitou atikou s volutovým zakončením. Tento městský palác nižší šlechty ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 s jednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven a věnován klášteru. Později s největší pravděpodobností sloužil pro bydlení zámeckých úředníků. V roce 1957 bylo v knížecím domě umístěno Městské muzeum Moravskokrumlovska, kde v současnosti jsou dvě expozice, archeologická a historická. Archeologická sbírka muzea se pyšní předměty různorodého charakteru od nejstaršího období pravěku přes středověk až po raný novověk. Uvidíte tam keramiku ze všech období pravěku a středověku, štípanou a broušenou industrii, bronzové a železné předměty luxusní povahy. Zvláštním souborem je keramika z římské vojenské stanice Carnutum a kolekce bronzových šperků z římské stanice v Mušlově u Pálavy. Historická sbírka tvoří menší část odkazu předků z bývalé oblasti Moravského Krumlova a odráží slávu významného panství. Většina historických předmětů časově spadá do přelomu 19. a 20. století, ale nachází se tam i raně středověké a novověké sbírky. V současné době má v knížecím domě prostory také městská galerie. Přízemní části budovy město pronajímá pro komerční účely. Další informace o knížecím domě v Moravském Krumlově najdete například na webu mkrumlov.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Pro radost taky se člověk někdy spálí. Hezký podvečer u čaje o 6. Hele, teď vás naladím, jo. Poslouchejte. Grilovací sezóna je v plném proudu, tak si pojďme společně přichystat šťavnaté kuřecí špízy marinované v medu a pivu a provoněné česnekem, petrželkou a létem. Kuřecí špízy na medu a pivě. Co budeme potřebovat? 4 kousky kuřecích prsou, několik stroužků česneku, 100 ml piva, může být černé klidně, to je dobré na vaření, několik lžic medu, 2 lžičky pálivé papriky, 2 lžičky kremské nebo dižonské hořčice, lžíci oleje a čerstvou petrželku. Česnek nakrájíme nadrobno a smícháme se všemi ingrediencemi, kromě petrželky. Tu směs promícháme z proužky kuřecího masa a necháme alespoň 2 hodiny v chladu marinovat. Ty kousky masa napíchneme těsně vedle sebe, položíme na grill nebo je vložíme do trouby na plech s pečícím papírem, ale není to ono. V předehřáté troubě špízy pečeme na 200 stupňů Celsia asi 10 minut, poté je vyndáme, přelijeme zbylou marinádou a pečeme dalších 10 minut. No a na grilu to už umíte. A pak to všechno ozdobíme a sníme. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6. Kam

jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím.

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek, dartek, písek, oboč

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky, máme jednu novou, Branice Tábor až do 20. srpna. A pak ty další už známe, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod, Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dolní Poustevnava, Čandau, Vsetín, Půchov a Praha, Bubny, Praha, Masarykovo nádraží. Šťastnou cestu i s výlukami.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky. Na
7: na na na na na na na. No to
8: já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Antry pod kapotou.
1: Je tu vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Volanty, které nemají věnec ve formě alespoň podobný kruhu, mají být v Číně zakázány, to spolu s výsuvnými klikami dveří. Nesplní totiž nové čínské bezpečnostní předpisy. Futuristické volanty, které nepřipomínají klasický kulatý volant ani vzdáleně a spíš mohou připomínat řízení vesmírné lodi, v Číně zřejmě nemají budoucnost. Tamní ministerstvo průmyslu a informačních technologií vydalo návrh nové bezpečnostní normy, která by od 1. ledna 2027 prakticky znemožnila homologaci. Spolu s nimi mají zmizet z trhu i kontroverzní výsuvné kliky dveří. Důvodem konce volantů, které nejsou ani zdaleka kulaté, není estetika, ale přísná metodika nárazových zkoušek. Čínské úřady se totiž opírají o analýzu nehodovosti, podle které má mechanismus řízení na svědomí až 46% zranění řidičů. Nová pravidla tak vyžadují testování nárazu po celém obvodu věnce volantu v 10 přesně specifikovaných bodech. Tradiční kruhový volant totiž při nárazu slouží jako ochranný štít, zatímco u otevřeného kniplu hrozí, že tělo řidiče při sekundárním nárazu sklouzne někam, kam by to klasický volant neumožnil. Nařízení se v Číně kromě Tesly může dotknout například i značky Lexus. Všichni výrobci, kteří takové nevolanty na přání montují, se tam tak dostávají do neřešitelné situace. Jelikož jejich volantům chybí horní polovina, testovací body v těchto místech zkrátka není kam umístit. Bez splnění takových zkoušek ale testovaný model nedostane povolení ani k prodeji, ani k provozu. Nová pravidla mají nahradit standardy z roku 2011. Automobilky, které již vozy s výrazně nevhodným a neuzavřeným obvodem volantů na čínském trhu nabízejí, dostanou zhruba 13 měsíců na to, aby své modely upravili. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@radio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: Lizinko?
1: No jdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má, veď díru, milá Lízo, vědro má.

0: brousek je suchý, nádzový, jenže brousek je suchý, nádzo suchý.
1: Taky na moč.
0: Řekni čím.
1: Zkus vodu, mýho, zkus vodu, mýho.

0: přinést ráno, co řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má vědro.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Srdcem v country. Aneb, muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.
1: Mluvíte?

0: Dozněla písnička, která je, troufám si říci, charakteristická pro mého dnešního hosta, a vy už to víte, není to asi žádné tajemství, konec konců jsem to avizoval. Já jsem si pozval muzikanta a taky moderátora Petra Kocmana. Ahoj, Peťo.
1: Milane, ahoj a zdravím i všechny posluchače.
0: Tak ty jsi nedlouho, ale přeci jen teď večerním moderátorem Country Rádia, a já schválně zdůrazňuji to nedlouho, protože ono nějakou dobu trvalo, než si vlastně usednul k mikrofonu Country Rádia, ale přitom s tím rádiem si spjatý od nepaměti, protože já si dobře vybavuji, že vlastně, když jsem nastupoval, když jsem přicházel z jiného média a bylo to, to bude více než 20 let, 22 let, tak jsme se pravidelně scházeli v jedné hospůdce a ty jsi tam byl pokaždé. Přestože jsi nebyl moderátorem Country Rádia, ale velmi často si s tou partou se tam objevoval. Jak jsi se k tomu dostal vlastně?
1: No, abych pravdu řekl, Milánku, tak už si to ani nepamatuju, že byla nějaká hospůdka, ale spíš si myslím, že šlo o nějaký takový rádiový setkání, kam byli přizváni možná i někteří interpreti. Asi tak si myslím
0: možný.
1: Jedině z toho důvodu. Tak samozřejmě Country Rádio je s mým životem spjato, protože vždycky, když jsem vydal novou desku, no, tak jsem dostal pozvání, který jsem rád přijal, abych představil novou muziku. No a vlastně nemám to spočítaný přesně, ale tuším, že ty svoje pořady pondělní, Country, všechno, co se mi líbí, jsem připravoval nějakých 16, 17 let určitě. No a teď se to překlenulo vlastně v to večerní vysílání. No, byla na mě nalíčena past. Abych si to takzvaně vyzkoušel u víkendu, tak jsem si to zkusil dva víkendy po sobě a co čert nechtěl, ti, kteří mají s rádiem zkušenost, tak ono mě to začalo bavit strašně. Ta interakce s těmi posluchači, no a pak jsem dostal nabídku na večerní moderování, takže vlastně ten můj pořad pondělní se propsal od pondělí do pátku, od 20 do 21. Country je všechno, co se mi líbí, kdy hraju ze svého archivu, no a potom dál provázím až do půlnoci. A co si budem povídat, je to droga, to ty mi určitě potvrdíš.
0: Jasně, no je to takový, že člověk si kolikrát říká, jako takový to, co na to máte? A ono to člověk neví, ale něco na tom je, víte?
1: Ale je to strašně příjemný prostě sedět v tom studiu a vlastně pro mě jako pro muzikanta není větší štěstí, než když se můžu o svoji milovanou muziku s někým dělit. Někomu předvíst něco, teď jsem slyšel tuhle novou písničku, a co na to řeknete a myslíte si, že tohle je ještě country nebo už ne a proč si myslím, že to je country. Je to strašně hezký, ale hlavně krásná je ta interakce, že dostávám okamžitě v reálném čase od těch posluchačů tu odezvu a píšou mi, to jsme ještě neslyšeli a to jsme rádi, že známe tuhle verzi a tak. Je to strašně milý a děkuju posluchačům za tu odezvu.
0: Takhle, já bych to asi možná i přirovnal k tomu, a nedávno jsem o tom zrovna mluvil s jedním kolegou tady z televize, který říkal, já ti to závidím, tu práci, protože vlastně mi to přijde strašně taký romantický. A ono to je vlastně v tom, že to každý zná, že někdy sedí nějak s přáteli a povídají se o muzice. A my to máme vlastně v podstatě každý den, protože potom blázinci, který prožijeme třeba už v autě, co jsou do práce, prostě za tu hodinu na silnicích si najednou prostě tady pustit tu muziku a jako povídat si s těmi lidmi, kteří mají stejný zájem, tak to je vlastně hezké.
1: Ano, no je to krásný. To je to krásný. Proto já to nevnímám ani jako práci, takovou věc. To je vlastně taková, no, je to úhel pohledu, samozřejmě.
0: Jasně.
1: Ale já to vnímám jako takový příjemný posezení s posluchačem.
0: Dobře. A otázka je, už jsi se teda adaptoval, pro tebe by neměl být večerní jako program, nic jako pro muzikanta, nic mimořádného.
1: Já jako muzikant pro mě vlastně v tu chvíli, kdy začíná moje večerní vysílání, tak to je většinou čas, kdy nastupuji někde v divadle, v kulturním domě, na jeviště a začínám hrát, čili pro mě nic vlastně neobvyklýho.
0: Horší by to bylo ráno o 4.
1: To by bylo asi horší, ale od té doby, co mám syna, který mu bude teď 10 let, tak ten můj rock'n'rollový život se změnil. To už není, že bych chodil spát ve 4 ráno spal si do 12. Holt už ráno vstávám, připravuju snídani, synovi jdeme do školy a tak dále, ale to já si nesmírně užívám, protože víš sám, máš děti, jaký to je, jak ten dětský život proletí rychle a je potřeba si každou vteřinu užít.
0: Je to tak, jak říkáš, a to podtrhneme písničkou, kterou ovšem vybereš ty.
1: No ty mi teda dáváš. No tak víš co, tak když jsme se bavili o Andy, o dětech, tak bychom mohli dát písničku Andy It's Only Rock'n'Roll, což je z té poslední desky, kterou
0: je
1: napsal.
0: To
1: ano, to napsal můj tatínek, takový vyznání vlastně třem generacím Kocmanů. Tak si ji pustíme.
2: Prosím.

0: Takže Country Rock, to bude taková značka dnešního večera, i když budu to taky trošičku rozpitvávat s mým hostem, kterým je Petr Kocman. Peťo, už jsme to říkali v tom minulém vstupu, že vlastně já vzpomínám na takovéto krásné období Country Rádia, kde jsme se teda pravidelně scházeli, ty si toho býval součástí, byli tam lidi jako Dan Kohout, Honza Zilvar, Honza Kaskoun, Martina Pleskánková,
1: stará prostě parta.
0: Stará parta z toho Country Rádia, kdy jsme byli vlastně v Libni tehdy. A ty jsi byl nepřehlednutelný jednak díky tomu klobouku a pak ještě jedna věc byla velmi jaksi signifikantní a sice mezi těmi bohémy, kteří tam posedávali, ty jsi byl jediný, kdo tam cucal limonádu.
1: Hele, to já jsem vždycky terčem posměchu, ale já jsem se na to zvykl.
0: Ne, vůbec, to není posměch, mě to ale zajímá to rozhodnutí, ty jsi prostě celoživotní abstinent.
1: Ano.
0: Nechutná ti to, no, nebo víš co, lidi se diví, protože takový skoro rocker bych řekl, ne, skoro rocker a bez paňáka navíc naspíváš si písničku o whisky plný džbán a víš vůbec, o čem zpívá člověče.
1: Hele, no diví se samozřejmě všichni celý leta, jo, protože ono zvlášť v tom našem muzikantským povolání to není častej jev, tam naopak spíš o muzikantech putují ty zvěsti, že jsou to opilci a ožralové, ochmelkové ale je to strašně jednoduchý. Já nemám ani za sebou ani špatnou zkušenost, ani v rodině nikdo nebyl alkoholik, ani k tomu nemám náboženský, ani zdravotní důvody. Mě to jenom nevoní, ten alkohol, takže jsem ho nikdy ani neochutnal. Jo? Ale je to zvláštní, že třeba se mi strašně líbí ty lahve. Jo? Pepa Vojtek, kamarád můj, vždycky říká, ty vole, musíš chlastat, teď Jack Daniels, to je motor všech správných muzikantů. Vždycky říkám, Pepo, ještě asi nepřišla ta pravá chvíle, jo? Ale ty lahve se mi strašně líbí. Já vždycky říkám, že bych začal pít kvůli těm lahvím, jak jsou krásný. A mé paní kupují lahve různý, ona pije proseka a tak strašně se mi to líbí, rád nalejvám, čili nejsem ten pruderní abstinent a nepít. A nesmíte. Jasně. Vůbec ne, si každý
0: jenom
1: rád,
0: to
1: co
0: nechutná.
1: Chce. Jenom mi to prostě nevoní, tak jsem to neochutnal. A že jich bylo těch, co to na mě chtěli zkusit. Michal Tučnej, Tomáš Linka, všichni. Říkají, počkej, ono to přijde. No tak čekám už 50 let a furt to nepřichází.
0: Peťo, možná si ještě jako nepochopil ten zásadní princip, který velmi pěkně popsal pan spisovatel Remark v jedné své knize, kde já už si přesně nevybavuju, která je to konkrétně kniha, ale sedí ti kamarádi se svojí kamarádkou, kterou někam vezou a tak dále v restauraci a dají ochutnat ten kalvados a ona jako říká, ale že to není dobrý, že jí to nechutná. A on říká, ten hlavní hrdina, ale to se nepije na chuť, to se pije proto, aby svět byl snesitelnější. To je ten princip. Ale tím samozřejmě nebudeme nabádat k alkoholismu.
1: Ano, to ne.
0: A dokonce k tomu nepřipojím, anebo připojím, ale je to v nadsázce i takové hezké heslo, proč ještě si dát dobrou sklenku, protože když je takovýhle krásný den, je škoda ho nevidět dvakrát. To vždycky říkám na akcích, kde sedím s přáteli, ale samozřejmě jsou i jiné, mnohem zdravější a hezčí drogy, třeba muzika.
1: Určitě. Mimochodem o tomhle tématu naspívali krásný duet pánové Jimmy Buffett a Alan Jackson It's 5 o'clock somewhere.
0: Ano.
1: Což je píseň o tom, že oni prostě mají chuť na panáka, ale je teprve dopoledne, jo, a teď vznesou tu krásnou myšlenku, no ale někde na světě je v tuto dobu už 5 večer. Odpoledne, takže si klidně můžeme dát.
0: Přesně, vždycky je to úhel pohledu.
1: Ano, ano.
0: Vyber další muziku.
1: No tak když to zmínil, tak si dáme whisky plný džbán.
0: No jasně.
1: Text, který mi napsal Honza Vyčítal vždycky i na koncertech, říkám, to se mi Honzík pomstil, že viděl, že nepiju, tak mi psal texty o chlastu.
0: Takhle zpívá abstinent o whisky.

0: Hostem dnešního povídání je Petr Kocman, tedy countryman. Peťo, ty velmi pilně pracuješ na takové své značce, jo? Prostě, ať už je to teda outfit, který nosíš, kde je zcela jasné, prostě, že to máš rád tímhle tím stylem, ale prostě máš pěkně rozjeté sítě, prostě jsi countryman. A já ti teď položím otázku, asi ji neslyšíš poprvé, nevím, jestli o tom chceš mluvit nebo ne, ale já už jsem se tě na to dávno chtěl zeptat, ono to zrovna teď nikdy nebyla příležitost a ty takhle veřejně.
1: Ničeho se nebojím, jsem s tím.
0: Jo, tak. Já mám rád tvůj band.
1: Ano.
0: Jo? Myslím si, protože nám se to tak hezky prolíná v tom country, že máme oba dva rádi to křížení s blues, rockem a vlastně i popem a všem prostě.
1: To je naše láska
0: škatulky společná, nás nějak moc netrápí. Přesto se přiznám, že vlastně více koncertů, kde jsem tě viděl, nebylo s tvým PK bandem, ale bylo to třeba s Frantou Nedvědem, jo? Nebo s Greenhorny, samozřejmě to. Napadlo tě někdy, já vím, že to máš rád tu muziku obecně, ale napadlo tě někdy to, že třeba zrovna tahle ta cesta by ti mohla paradoxně uškodit v tom budování té značky, že kdyby si třeba od malička a vlastně od začátku byl kocman a přes to vlak nejede prostě, takže dneska třeba, já nevím, si vyprodával větší sály, bral větší peníze, měl větší kapelu, já nevím.
1: Hele, tak jednak nemám jako důvod ke stížnostem, že by se mi něco v podstatě nedařilo tak, jak by třeba mělo, ale to jsou takový přirozený věci. Já samozřejmě kocman jsem pořád, ať hraju kdekoliv, s kýmkoliv, tak pořád jsem kocman a pořád tam vnáším nějaký kus sebe sama. Proto vlastně ty lidi se mnou chtějí spolupracovat, že to asi chtějí tu svoji činnost nějak doplnit o kus toho kocmana, ale takhle jsem o tom nepřemýšlel. Víš co,
0: ale rozumíš mi, co tím říkám. Jako, že kdyby si třeba na 100% prostě nechtěl, aby tvoje jméno bylo spojeno s kýmkoliv jiným, jel si prostě na svůj písek.
1: Ano, rozumím ti a vlastně to tak bylo. Já od malinka, co hraju od těch 9 let, co jsem na polích, když jsme hrávali i s tím mým tatínkem, tak vždycky jsme měli svoji doprovodnou kapelu. Mm-hmm. Což v podstatě funguje, dejme tomu, od těch 10-11 mých let s tím, že vlastně v 18 letech jsem dostal od Honzy Vyčítala lano ke Greenhornům, což je něco, co se neodmítá. Když ti zavolá Honza Vyčítal,
0: že odchází... se to denně hlavně.
1: Ano, když, že odchází Tomáš Linka od Greenhornu a Vyčítal ti zavolá, že chce, jestli bys nastoupil na jeho místo ke kapele, kterou jsi poslouchal od kolíbky dětské, tak to se určitě neřekne ne. No ale to šlo paralelně s tím, že jsem samozřejmě, jednak jsme měli tenkrát smlouvu u stejného vydavatele, já svoji solovo jako interpret a i s Greenhornama jsme měli smlouvu u stejného vydavatele. Takže ono to šlo paralelně dohromady. No a pak, je to jak v restauraci. Přijdeš do restaurace a vidíš ten pestrý jídelníček a v podstatě máš na všechno chuť. Jo. A ono uvědom si, kdybys třeba celý týden nebo 14 dní nebo měsíc jedl jedno jídlo každý den dokola. Taky ti to úplně nebude bavit.
0: Já tomu rozumím. Nakonec, Peťo, víš to, že mám bluesovou kapelu, rock'n'rollovou kapelu, folkovou kapelu, rockovou kapelu, vím to. Ale já jsem sideman a ty jsi frontman.
1: Hele, já to takhle nevnímám. Já totiž to mám velmi jednoduchý, možná to tak všichni nevnímají. Ale já především pořád celý život od malinka jsem ten nadšený muzikant, který prostě miluje muziku. Já prostě mám rád muziku a přestože prostě opravdu jsem od těch 9 let na polí odehrál jsem, dneska už to asi budu zřejmě tisíce koncertů, tak pořád to nemám tak, no, tak jedu na koncert, udělám si čárku, odehraju to.
0: To by ani nešlo asi, nebo pořád, ne to asi, ale...
1: Hele, jo, je to samozřejmě únavný, jedeš na ten koncert třeba daleko, ale pořád mě to nesmírně naplňuje jako muzikanta. Je to něco, co vlastně od malinka po čem toužím, čili to, že se mi splnil sen, tak není jenom fráze, jo. Mě se to opravdu splnilo a miluju to. Já to miluju prostě jet na ten koncert. No a navíc, když na tom koncertě seš s lidma, který máš rád, se kterýma ti to nějak hudebně cvaká dohromady, tak je to strašná radost. Třeba nakousl si Nedvěry, tak s Honzou Nedvěrem to začalo tím, že Honza mě nabídl, jestli bych naspíval s ním duet na jeho desku. Ano. Tuším, že v roce 2007 to bylo, je tak pěkné píseň. Já jsem ji pak o rok později zařadil i na svoji desku. No a napřed z toho bylo, Honza říkal, a já bych chtěla, aby se mnou koncert vás, říkal Honza, ale já mám svoje koncerty, oni se manažeři nějak domluví.
0: Jo,
1: no a domlouvali se skoro 15 let, nebo já nevím, jak dlouho a šlo to. A já to beru za strašný přínos, protože každý z těch lidí, ať už je to Honza Nedvěd, Greenhorně Vyčítal, tak jednak nám to společně lidsky nějak šlo dohromady, cvaklo a hlavně od každého z těch lidí jsem se něco hezkého přiučil. Nemusí to být nic konkrétního, ale nasál jsem některé věci, natáhl a jsem za to vděčný, takže je to vlastně jednoduchý strašně.
0: Být po boku mistrů nikdy neuškodí.
1: Ano, ano.
0: Je to tak. Pojďme si dát další muziku. Co vybíráš?
1: Co vyberu? No tak Tak pojďme dát ten duet s tím Honzou, když jsme se o něm bavili. Proč ne? Pošlem Honzovi
0: krásná
1: malej pozdrav.
0: Krásná písnička, zdravíme.

0: Country Radio.
1: Posloucháte povídání s Petrem Kocmanem, který je jednoznačně srdcem v country a taky má country v srdci. A teď se dostáváme k tomu, ano. Jak jsem tam trošičku jako zmínil na začátku, ale budu se v tom malinko pitvat, ano. Protože country není jenom slovo, je to vlastně hudební styl, je to životní styl, pak teprve slovo, ale na co narážím? Ty jsi, když jsme tedy mluvili v tom minulém vstupu, spolupracoval s hvězdami vlastně žánrů nejrůznějších, protože zatímco Honza vyčítal dobře jednoznačně country, tak právě třeba Honza Nedvěd není úplně jednoznačně country, do toho byl Franta Nedvěd, do toho je Vondráček z Vokobere, zkrátka a dobře, jsi tak jako do široka rozkročený. Ale ty hlavní dva momenty, v čem to bylo jiné hrát s Greenhorny a pak třeba s Honzou nebo s Frantou Nedvědem? A nebo je to naopak něčím srovnatelné? Protože jsou to úplně rozdílné světy v podstatě.
2: No, jsou to rozdílné světy, ale pořád je to hudba, že jo?
1: To ano. Já spíš mluvím o mentalitě tvých jakože šéfů v těch kapelách a taky o tom hudebním stylu. I když je to muzika, tak přece jenom jiní lidé, trošičku jiné pojetí. Není to problém pro tebe?
2: No, ono jako jiný pojetí, ano, zdánlivě svět Greenhornů a svět Nedvědů je zdánlivě odlišný, ale opravdu jenom zdánlivě, protože, jak já vždycky říkám, vždycky jde o písničku. A když je ta písnička opravdu hezká, v tu chvíli přestáváš řešit žánr. Je prostě hezká, líbí se ti. A jestli je to od Nedvědů, od toho, je to prostě hezký. Ale navíc samozřejmě tam probíhá to, že ty lidi, který jsme teď zmiňovali, tak pořád mě s těma lidma, proč my jsme se vlastně potkali? No, protože nás k sobě vzájemně něco poutá. Třeba
1: ještě
2: i něco,
1: mimo muziku.
2: Dobře, dejme tomu i mimo muziku, ale něco, co třeba nedokážeme ani pojmenovat, jestli jsou to nějaký vzájemný sympatie, nebo protože to taky moc lidí neví, nebo tuší třeba, protože Honza Nedvěd miluje bluegrass celý život i country hudbu. Fanda Nedvěd miloval moderní country hudbu. Já si vždycky vzpomínám na moment, kdy jsem poprvé k němu přišel domů před lety a viděl jsem na MPčko Hank Williams Jr. Jsem říkal, Fando, to ty posloucháš? No samozřejmě, já miluju country. A najednou zjistíš, aha, takže to jsou Nedvědi sice, ale oni milují tuhle muziku.
1: Jasně, tam ten rozdíl mezi, nebo aniž bych říkal, co je lepší, horší, nebo krásnější, protože tam, jak ty říkáš, že to muzika nelze, ale prostě jasně na kameni kámen, naprosto kultovní věc, ano. Prostě ta Bruntosauří. Ano. A pak proti tomu prostě cover verze Dana Sealse nebo dalších country star, ano. Tak, ano. Které zpívalo, já nemůžu, jak se všechny ty kapely jmenovaly, první, druhé, třetí, čtvrté, páté podání, tak tam je to tak. No. Dobře, ale tak chápu, jasně, rozdílné osobnosti, ale něco tam dohromady se jakoby mačkalo, tohleto. A to byli lidi, kteří v té chvíli vlastně byli zkušenější a předávali ti. A tobě se to teď trošičku otáčí, protože vlastně hraješ v kapele dál s Vojtou Nedvědem. Pokračuje to, že jo, vlastně to tátovo kapela de facto jakoby pokračuje. To mě zajímá. Často se mě lidé třeba ptají, jestli o tom něco vím a já nedokážu odpovědět. Jak to vlastně bude dál z Nedvědy jako takovými? Myslíš si, že Vojta je ten, kdo jako nese tu pochodeň, anebo máš vůbec čas sledovat třeba i mladýho Frantu a mladýho Honzu a příbuzné?
2: Ale já se samozřejmě s Vojtou, s Fandou mladým i s Honzou mladším velmi dobře znám, léta jsme kamarádi,
1: ano.
2: Čili o sobě víme úplně všechno. A logický je, že všichni tři nesou dál tu vlajku té rodiny Nedvědů, ale samozřejmě každý trošičku jiným způsobem. Ale myslím si, že všichni to dělají skvěle a opravdu je dobře, že každý to dělá malinko jinak. Jo?
1: Ano.
2: Protože každý z nich je i malinko jinak uvržený do té muziky, dejme tomu, pardon, Vojta třeba si myslím, že tento cítí vysloveně do toho trampsko-folková. Fanda mladší, ten vždycky měl rád moderní country, když třeba chodil už i na moje koncerty, se mu to líbilo, tak říkal, no to je ta moderní country, co mám rád, no a Honza, ten mladší, ten vlastně jeho solová deska, tuším, že v roce 2000 to byl takový, dá se říct, z dnešního pohledu ryzí pop. Jo? Čili on každý do toho má jiný vhled a každý do toho dává trošku něco jiného a to všechno je mi sympatický. Jo? Protože třeba s Honzou mladším, já jsem ho kdysi seznámil s muzikou Keith Urbana, což je veliká country hvězda, no a Honza z toho byl tenkrát úplně paf, já mu věnoval DVDčko z nějakého koncertu a on říkal, no jestliže country, tak takhle, to se mi líbí. A
1: jasně.
2: Tenkrát tuším, že už jako implementoval tuhle náladu do nějakých svých písniček. Jo? Takže každý to dělá trošku jinak a myslím si, že to je hlavně pro mě. I kdybych se o toho oprostil, měl nějaký nadhled, tak si myslím, že je to opravdu hezký, že všichni tři pokračují jistým způsobem v tom odkazu.
1: Byť samozřejmě, každý trošku jinak.
2: Byť každý trošku jinak a je logický, že každý z nich bude hrát ty písničky těch tátů svej, že jo?
1: Jasně, no,
2: ale je to dobře, protože ty písničky to chceme. Máme je rádi a chceme, aby žili dál, že jo? Navíc třeba teďka Honza Nedvěd bude mít, tuším, že 25. listopadu Lucernu dělá. K 80. nám Honzy Nedvěda, kam mě pozval.
1: Ano.
2: Hlavně kvůli jedné písničce, kterou jsem napsal společně s Honzou Nedvědem, starším tedy, takže mě pozval jako jednoho z hostů. Tuším, že tam bude Zdenka Tichotová s Jirkou Tichotou taky, no, takže to bude takový gala, takže tam se všichni sejdeme na pódiu a bude to hezký, těším se na to.
1: Máme se na co těšit. Tak teď jsme vám zprostředkovali takový pohled do Nedvědí rodiny, i když se to netýká vysloveně dnešního Srdcem v country s Petrem Kocmanem, ale ty k ním máš vlastně blízko jako jejich spoluhráč.
2: To už je taková rodinná vazba vlastně.
1: Chtěli jsme to osvětlit. A tím zdravíme.
2: Ano.
1: Mladýho Fandu,
2: ano.
1: Mladýho Vojtu, mladýho Honzu, starýho Honzu a i všechny dámy, které jsou přítomné. Nedvědi, mějte se a my si dáme další písničku.
2: No tak si dáme tu písničku, kterou budu hrát jako host Lucerně v tom listopadu, což jsme napsali s Honzou Nedvědem a ta písnička se jmenuje Tobě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: A mým dnešním hostem je Petr Kocman a já mu pokládám otázky, které aspoň doufám, třeba mu nepokládají lidé tak často, protože jinak už o tobě všechno víme, tak konec konců si muzikant, jehož jméno je v našich kruzích velmi známé, velmi populární, si navíc moderátor country rádia a jak mají moderátoři ve zvyku, co neví, to nepoví, takže, takže už vlastně o tobě všechno víme. A tak ti pokládám otázky, které třeba jsou trošičku i jako mimo, ale teď se dostaneme k otázce, které pokládám úplně každému, kdo sem přijde, a to je taková krátká anketa. Ano. Takže poslouchej pozorně a odpovídej, protože, jak známo, tady není žádný čas se nikam vykrucovat, tady to o tobě prozradí skutečně mnohem víc než dlouhý povídání.
2: Tak jo, to se mi líbí, jdeme na to.
1: Takže pojďme. Takže sport a nebo lenošení?
2: Sport.
1: Fotbal nebo hokej?
2: Ani jedno.
1: Slávie nebo Sparta?
2: Ani jedno.
1: Hezky. Kočka nebo pes?
2: Pes.
1: Svíčková nebo smažák?
2: Smažák.
1: Kafe hořký anebo sladký?
2: Hořký.
1: Na okolo se tě ptát nebudu.
2: Ne.
1: Kino nebo divadlo?
2: Divadlo.
1: Knížka nebo film?
2: Knížka.
1: A když dovolená, moře anebo hory?
2: Hory.
1: Výborně, říká Petr Kocman, krátké povídání a to chce potrhnout písničkou.

0: v tom. Petr Kocman, jeho písničky, jeho povídání a také jeho zpověď v anketě, ke které se musím vrátit, protože tam máme takový malý renonc. Jako, ne, že by to byl renonc, ale mě to zajímá. Na otázku sport nebo lenošení jsi si vybral sport. Ano. A pak si nechtěl ani fotbal, ani hokej. Jaký sport je pro tebe?
1: No, víš co, já jsem milovník tenisu, já hraju tenis, mám rád golf, ping-pong, hejbal, ale co se týká hokeje a fotbalu, tak jsem naprosto nepolíbený. Všem se omlouvám, to není, že bych vůči tomu sportu, těm sportům měl nějakou zášť, vůbec ne, ale nikdy mě to nezasáhlo, takže se omlouvám, takže
0: ne,
1: Sparta, Slavie, Bohemka, no, nevím, je mi to jedno, promiňte, ale nejhorší na tom je, že mám spoustu kamarádů slávistů i Spartianů.
0: No jasně, no, to tak jako bejvá a takové to přátelské, musí to být přátelské. Našteření je naopak jako přínosem, protože je to legranda. Já už jsem to několikrát říkal, vlastně se to dá přenést i do moderování, protože hodněkrát už padlo to slovo, že jsem já fanouškem Slávie a pamatuju si, že jsem dělával dopravní zpravodajství s panem Láďou Horákem, což byl muž, který nám právě připravoval to zpravodajství a on to věděl, že jsem slávista. On byl Spartan a neváhal vždycky tam nějak to do toho dopravního zpravodajství jako trošičku jako nadspat někam, takže říkal, že jsou velmi často zácpy na ulici Milady Horákové, protože každý, kdo má mozek hlavy, chce vidět stadion Sparty na vlastní oči.
1: Ano. Víš, co je mimochodem nejhorší, kdysi, a to musí být třeba 25 let nebo víc let, hrál jsem v Plzni v domě Hrůzy u Radbůzy, slavný kulturák, který dneska už nestojí. A tenkrát se tam odehrával dokonce přímý přenos fotbalista roku. A já jsem tam byl jako jeden z pěveckých hostů, tenkrát tam byl, si vzpomínám, ještě Karel Zich a Helena Vondráčková, Dalibor Janda, nevím kdo. A já jsem se, oni všem těm hostům, těm zpěvákům kladli ty dotazy ohledně fotbalu, já jsem se jenom modlil, aby se mě nezeptali na něco z fotbalu nebo komu fandím. No naštěstí se to nestalo, dávali úplně jiný otázky, ale přesně jsem se bál toho dotazu, jestli Sparta nebo Slávie, to naštěstí nepadlo, takže jsem, dobře jsem vykličkoval.
0: To dopadlo dobře, na druhou stranu musíme říci, že i fotbalisté zase třeba velmi často jsou spojeni s naším žánrem. Já jsem dokonce viděl nějaký dokument nedávno v televizi, kde právě Slávie Praha slavila ten minulý titul a kluci seděli u ohně a hráli na kytaru. Myslím, že Holeš tam hrál Stánky, jestli se nepletu, nebo nějakou countryovku. Takže vlastně
1: často
0: takhle
1: to poslouchají. A mimochodem třeba manžel slavné country zpěvačky Carrie Underwood, Fisher se jmenuje, nevím přesně, jsem zapomněl, tak to je velký fanoušek Garta Brookse a vždycky Carrie vytáčí, když spolu jedou autem. Ona natočila nějaký video, že si pouští písničku River od Garta Brookse a říká, proč neposloucháš mě, proč posloucháš toho Brookse? A myslí to samozřejmě s humorem. Takže spousta sportovců, fotbalistů, hokejistů jsou fanoušci country.
0: Jasně, tak ta rivalita, ať už sportovní, ale nebo třeba i kolegiální právě mezi kapelama, tak to je to koření toho.
1: No jistě, to nás baví přece.
0: Přesně tak. Pojďme si dát další písničku, ty asi žádnou o fotbale mít nebudeš.
1: No jednu jsem natočil tenkrát toho fotbalistu roku, co se jmenovalo Rovina a bylo to o rozhočím, ale to už někde zavál čas, to nevím. Tak nevím, jakou bychom si dali. O fotbale asi žádnou teda nemám. Tak to nevadí. Vyberem jinou.

0: Hostem dnešního povídání je Petr Kocman, když to takový host nehost, protože sem patří, je to můj kolega z rádia a další náš kolega Jirka Vondráček. To musím taky zmínit, vlastně to je taky zase další etapa tvého muzicírování, tvého vlastně hlavního chlebíčku, protože ta tvoje spolupráce, ať už s Luckou, s dcerou Jirky Vondráčka, anebo s Jirkou, je velmi silná. A nejde jenom o kapelu Vokobere, tedy Vondráček, Kocman,
1: no,
0: Berka.
1: On je to taky takový rodinný vztah vlastně.
0: Tak. Ale jde i vlastně o to, že Jirka, kterýmu my tady říkáme s oblibou popíkář, který se nám začal přehrabovat trošku ve folku.
1: Ano.
0: Ne, tak dělá obrovský kus práce pro propagaci Porty a tak dále. A ty jsi taky vlastně přímým účastníkem toho. Takže zeptám se tě teď přímo na Portu. Ty tam býváš velmi často. Ta Porta v Řevnicích je hezká. Přesto, myslíš si, že ať už Porta nebo nějaký festival jiný má naději nebo alespoň ambice být tak populárním, jakým bývala Porta kdysi dávno? Samozřejmě je jiná politická, společenská situace, ale myslíš si, že má třeba tu šanci dostat se takhle na ten piedestal?
1: No, jde o to, jestli to máš vyhraněný přímo na oblast folku a country, nebo jestli všeobecně festivaly, protože jinak tady jsou ty...
0: Myslím naše, jasně, ano, country nemluvím festival, o těch obrovských monster festivalech. No.
1: Já si myslím, že je tady dneska spousta festivalů, který opravdu už mají jakýsi status kultovní záležitosti, ať už tím, jak dlouho trvají, ale hlavně jsou to festivaly, kde je ti dobře. Sám to víš jako muzikant, když na nějaký festival přijdeš a cítíš to, že tě tam prostě nějakým způsobem dobře, že se o tebe postarají, víš, že tam chodí publikum, který... Já jsem třeba takovou atmosféru zažil ve Vysokém Chvojně, na Chvojení. Já jsem, a to se nechci nikoho dotknout, ale já jsem nezažil nikde snad lepší, vnímavější publikum než tam. Tam opravdu celou dobu ten narvaný amfiteátr sedí, poslouchá, nejsou tam žádný pivní excesy, že by někdo...
0: Jasně. To
1: jsem fakt nezažil. Čili to je třeba festival nádherný, kam se rád vracím. A myslím si, že třeba i konkrétně tenhle ten má našlápnuto k tomu, že to bude jakýsi kult.
0: I prázdniny v Telči.
1: Prázdniny v Telči samozřejmě, to je kultovní záležitost. Ale co se týká té Porty, já jsem především rád, že vlastně v tom má prsty Jirka Vondráček, který ho zmiňoval, který tu Portu navrátil do míst, kde si myslím, že má být, a nemám tím na mysli jenom jako místo vysloveně,
0: jasně,
1: kde se to koná, ale
0: pozici,
1: tu pozici, nehledě na to, že to Lesní divadlo v Řevnicích je opravdu nádherný, a vždycky, když tam hrajou, tak říkám, tam to jak v obejváku, kdyby hrál, jste obklopený těma stromama, lidma. Mám to tam strašně rád. Přitom je velký paradox. Já jsem nikdy na Portě nesoutěžil. Já jsem byl poprvé v životě na Portě až s Greenhornama v roce 95. Kdy jsme byli jako zlatý hřeb s Greenhornama, kdy se vzpomínalo na ty staré doby. Já jsem říkal, to já nikdy nemůžu ani říct, že jsem nebyl na Portě. Že mě tady to hnutí, jako ne, že mě míjelo, ale šel jsem trošičku tou moderní country od malinka jiným směrem, ale mám tomu velikou úctu samozřejmě. A vlastně i s tím Jirkou je ta konotace taková, že mě tehdy Věra Martinová chytře na mě přehodila porocování. Řekla, já už nechci, ale Peťa Kocman, toho vám doporučuju. A když by se mě zeptala, tak já jsem tenkrát šel do Poroty v Jihlavě a tam jsme se i potkali s Jirkou. A tam vlastně tenkrát nám řekli poroci, tak když jste tak chytří, tak zahrajte. No a my jsme s Jirkou tam zahráli a takhle vlastně vzniklo Vokobere, že jsme se i s Jirkou u nich doma scházeli, pro radost jsme si hráli písničky Beatles a Eagles a vzniklo to nevinně, ne, že bychom stavili kapelu, protože já mám svoje koncerty, že jo. A řekli jsme si, no tak když budeme mít volno, tak si občas zahrajeme, no a ono to občas trvá už asi 20 let, no, takže...
0: A díky bohu za to.
1: A díky bohu za to, ano.
0: No, odpověděl jsi mi částečně, já to možná doplním a tím asi potvrdíme to, možná, že Porta nikdy nebude tak navštěvovaná, jako
1: to
0: byla dříve, to ani nejde,
1: to
0: protože, jak jsme řekli, je úplně jiná situace. Ale co určitě tedy hovoří ve prospěch její prestiže, je to, že stále častěji se tam objevují opravdu ty největší a nejznámější jména našeho žánru a o to nám asi jde nejvíc.
1: Ano, a hlavně, což teda u té Porty shledávám, to už jenom v rychlosti řeknu, je to krásný, že na té Portě v Řevnicích často hrajou ty naši, co máme rádi, lidi, kteří nejsou vysloveně z country, ať už to je Láďa Mišík. Zažil jsem tam nádherný večer, kdy jsme vzpomínali na Zdeňka Rytíře a na jevišti jsme se sešli s Ondrou Hejmou, s Lenkou Filipovou, s Vaškem Neckářem, s Martou Kubišovou jsme tam společně jednou taky hráli a to se moc nikde jinde nepovede. Čili tohle umí Porta.
0: Bourání škatulek a tím je mi to sympatické.
1: Ano, je to tak.
0: Pojďme vybrat další písničku.
1: No, když jsme u toho Jirky Vondráčka, tak si myslím, že bychom teďka mohli zahrát píseň, kterou Jirka pro mě složil. A je to jedna z takových těch opravdu hodně crazy bláznivých písniček a hraju ji vlastně i teď aktuálně na koncertech. Love Song.

0: Mým hostem byl, mohu říci, Petr Kocman, protože se budeme loučit velmi rychle. Teď já většinou pokládám otázku tvým kolegům, kteří tady sedí, kde je můžeme vidět a slyšet, ale ty jsi moderátor Country Rádia. Ty jsi to řekneš sám ve svém vysílání.
1: No, já o sobě nemluvím ve vysílání, kde bych hrál.
0: Dobře, jo? Ale pozvat lidi na koncert můžeš, ne?
1: Ano, to můžu, no, a samozřejmě zvu. Hele, v podstatě nejaktuálnější hraju pořád někde v Čechách, na Slovensku, ale nejaktuálnější je na podzim, tuším, že 25.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Lutka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.

0: Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dar.

Představte si, když nemůžeš v noci spát, že kdesi je svět plný krásy.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Krásný pondělní večer s datem 22. června vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítám vás také v pravidelné hodince Country, všechno, co se mi líbí. Tak vy jste samozřejmě zvyklí, že v této hodince vám vždycky hrajou ze svého archivu písně, které se proplétají samozřejmě především s country hudbou, ale i s jinými hudebními světy. Dneska se propleteme také krásným hudebním světem, protože jak jsem již avizoval a viděli jste to i na sociálních sítích, tak dneska mám pro vás jednoho opravdu speciálního a mě obzvláště milého hosta, kterým je špičková kapela Epidemie. Jsem moc rád, že jsou tady se mnou ve studiu. Lucka Vlasáková, Míra Vlasák a Honza Přeslička. Já vás zdravím, kamarádi, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak jsem rád, že jste dorazili. My jsme to vlastně ukuli nedávno na festivalu. Jak je to? Tak to je 14 dní, nebo týden?
3: 14 dní je to.
1: 14 dní je to, jsme to ukuli. Hezky jsme se domluvili, protože my se na to domlouváme už poměrně dlouho a jsem rád, že konečně jsme teda si řekli ten termín, tak vám za to děkuju. Musím teda říct, že vy tady nejste kompletní teda. Vám chybí ještě jeden člověk, k tomu se dostaneme taky postupně, tak když tak představte člověka, který tady s vámi není.
3: Není tady s námi vytížený bubeník, který zrovna hraje někde na jazzboutu tady v Praze, Tomáš Hobzek.
1: A krásně, tak ho zdravíme na jazzboutu samozřejmě. No, já jsem si tedy usmyslel po takové domluvě s vámi, že ten první vstup bude krátkej, protože já bych to nevydržel bez jedné písně. Vy už asi tušíte, bez které, vy víte. Já když jsem ji slyšel poprvé, myslím si, že jsem vám nějak psal zprávu. Já jsem sekal doma trávu na zahradě a pouštěl jsem si do sluchátek vaše nový CDčko. Jak je to dlouho vlastně?
3: To rok.
1: Rok? Před, no, tak před...
3: V dubnu to byl rok.
1: V dubnu to byl rok. Mm-hmm. A já jsem z něj byl tak nadšený, že jsem vám rovnou musel napsat a vy jste zrovna se chystali někdy na koncert, že jste měli zvukovku někde. Vy jste měli křest přímo, ano. Tak to jsem se trefil. A ne, že bych chtěl některou píseň upřednostňovat, ale píseň, proto jsem takovej, tak ta na mě z toho alba vykoukla teda úplně náramně. A ještě se dostaneme k tomu, že vy jste mi řekli, že ji nehrajete živě na koncertech.
2: Nehrajeme, ale...
1: A proč? Teď mi řekni proč.
2: No, protože jsme... Protože...
1: Protože jsi takovej.
2: Neskoušíme tolik, aby jsme to secvičili. Protože takže jsme dali přednost jiným a taky protože...
4: Míra už není takovej, jaký jsem.
2: Už není takovej, jaký je, ale já bych ti k ní řekl přesně tu historku, jak to vzniklo, ale ano. To je na nějaký asi další vstup možná. Ne?
1: No tak jo, tak napřed posluchače navnadíme, aby si poslechli, co je to za píseň a hned potom teda budeš vyprávět, jak píseň vznikla. Dobře. Jo? Tak milí posluchači, teďka bude píseň takzvaně ne naživo, ale potom se můžete těšit samozřejmě na Epidemii naživo tady ve studiu Country Radio. Teď si dáme tedy tu inkriminovanou píseň Proto jsem takovej. To je ona. Epidemie.

0: proto jsem takovej. Tak, to byla, přátelé, písnička kapely Epidemie, která je dneska mým milým hostem. Ještě jednou vás tady vítám. Tak, a vy jste slíbili, že teď teda řeknete, jak to, Míro, ty to budeš vyprávět, jak to teda je s touhle písní, teď to mě i posluchačům ozřejmi, no. Proč ji nehrajete, jak vznikla a kdy ji budete hrát hlavně.
1: Tak, myslím si, že ji budeme hrát, co nevidět, myslím si, že třeba na nějaký podzimní koncerty klubový bychom ji mohli.
0: Takže první pětiletku splníte teda, pětiletku splníte, i kdyby měla trvat 10 let.
1: Ale ten vznik, popravdě, já si teď nejsem schopen vybavit vlastně, kdy jsem ji napsal a co byl ten prvotní impuls, ale asi jsem chtěl nějak zazpomínat na dětství, kdy mě hodně formovaly naše cesty do hor a naše cesty k moři. A právě to zajímavé bylo, že jednak mi teď lidi předhazují, že třeba když jedem někam k moři na jih, tak jak to, že nejsme u toho špinavého Nordze nebo u toho Baltu?
0: Ano, ano.
1: Tak jsme to změnili a loni jsme jeli k Baltu a dorazili jsme do toho městečka Trassenheide, kam jsme právě jezdili jako malí a vzali jsme tam naše syny a bydleli jsme úplně v té stejné budově, kam jsme jezdili dřív, takže to bylo taková fakt vzpomínka.
0: No to je krásný.
1: Kde vlastně jsem trávil část toho dětství a...
0: No počkej, ale ty jsi hodně mladý, takže to zase není takový hrdinství, ne? Kdy jsi tam byl, před kolika lety?
1: No, tak nevím, jestli se to může říkat, to bylo třeba 30 let.
0: To nic není.
1: Ne, to bylo víc, ale to bylo 35 let.
0: To nic
1: spát.
0: Není tohle.
1: Ale třeba ten výlet do Liverpoolu, ten byl až někdy později mnohem, no. To samozřejmě za těma Beatles jsem se musel podívat. To bylo, čím jsem čet odmala v těch knížkách.
0: Jo, čili to byl opravdu ten poput, že za těma Beatles musíš prostě vyrazit.
1: Jako, protože, že jo, čteš si ty knížky třeba od Macnera, že jo, tu základní českou Bibli o Beatles a jako dítě si to představuješ v hlavě, jak to tam asi v tom Liverpoolu muselo vypadat a pak tam přijedeš a jdeš po těch místech a...
0: Jo.
1: Byl jsem úplně fascinovaný z toho.
0: Tam se říká, tady ten John odhodil toho Weigla.
1: Přesně,
0: to je ono.
1: Tady se dělal na té posteli a skládal ty velké věci.
2: Máš míru štěstí, že ty mi místa nacházíš, protože mi se stává, že je nenacházím, že už neexistuju.
1: Honza je o něco starší.
3: O tři roky starší, takže... No,
2: ale to je ta hranice, kde si to bourá.
0: Mimochodem, jednak teda říkal mi Mekyš Birka, když tam natáčel v Abbey Road, tak říkal, že i on takový mazák a taková hvězda, že byl takhle malinkatý, když tam vlezl do toho studia a viděl, že přesně jak to měl načtený, říká, no tady v tom rohu seděl tenkrát Paul, když točili Let It Be, tady seděl John, říká, teď já tam stojím a mám tady nahrávat, jo, já. Tak byl z toho celý rozklepaný. Jenom k těm místům, jak se mění, má to jistou konotaci s váma, já mám v Brně kamaráda, který ho znám od narození. A jsme pořád, přestože nás dělí ty kilometry, tak jsme pořád v kontaktu a ten vás miluje. A byl nešťastný někdy před rokem, nemohl se v Brně dostat na váš koncert na Musilku, protože bylo vyprodáno totálně. A on mi nešťastný volal celý, že se tam nedostal. Tak ten mi poslal nedávno fotku z míst, kde jsme trávili mládí, protože mě bylo teďka pade, takže to je víc, Míro, než to máš ty jsi žabař. A představte si, že to místo je furt stejný na té brněnské přehradě. Tam se nezměnilo vůbec nic, akorát tam má dvě malinký děti vedle sebe a on teda zestárl, jo. Ale jinak to zůstalo stejný všechno. Takže taková jenom návaznost na ty místa, jak se to všechno mění. No,
3: tak... Peťo, a ten tvůj kamarád, jo, kdyby se mu stala podobná situace, tak ať nevolá tobě, ale zavolá mě a já ho tam dostanu na tom
0: Musilku. Ježi, ty seš hodná, ale tomu musím říct. On fakt z toho byl nešťastný.
3: Je, tak, to mě mrzí. Tak
0: děkuji. No tak, ale zase
3: je to hezká zpráva pro nás.
0: No právě, že jste měli vyprodáno. Krásný.
2: Lučka je tím pověstná, že dostává lidi na místa.
0: Ano. Výborně.
1: Ale vlastně ještě mě napadá k tomu, proto jsem takhle sestavuje i ta legendární historka teď, jak jsme měli jet na dovolenou někam právě k moři.
3: A
1: já jsem nakonec Lucku
3: vzal
1: do Brna. To jsem s tím prýdlo, jsme to trošku připomněl.
0: A to Lucka jak zlobila, jo? Nebo?
1: Proto jsem takový.
3: Nevím, já jsem si vysněla Chorvatsko a pak jsem zjistila, že nejlepší je oznamovat smutné nebo změny plánu své manželce, když řídíš v autě, protože na tebe nemůže skočit.
0: Jo, to je
3: jsme jeli autem a Míra říká, víš, ale jak myslíš na to Chorvatsko, že bychom jeli v tom říjnu, tak já jsem to naplánoval trochu jinak, víš. Máme vstupy.
1: To nám taky občas stane, že třeba ještě kroužíme na kruháči a říkáme si, tak co, pojedeme teda na sever nebo na jih, do poslední chvíle nevíme, no, tak je to občas náležitý.
0: No tak ale je to hezký, aspoň to není fádní, je to dobrodružný, ne, když to rozhodujete na poslední chvíli.
3: Jo.
0: No krásný. Hele, já jsem sliboval teda živý hraní, tak co kdybyste teďka zahráli živě?
3: No rádi.
0: Posluchačům Country Rádia.
2: Písnička, v které se zpívá na kruhových objezdech, točí se na chvíli pouhou, teď hezky navazuje na to vaše kroužení, kdy vlastně všichni se těší na jich, ale Míra pak nakonec odbočí na sebe.
0: Ano, ano. No tak jdeme na to. Tak milí posluchači, právě teď exkluzivně pro vás živě ze studia Country Rádia Epidemie.

0: Hezky. Tak milí posluchači, tohle byla Epidemie naživo v Country Rádiu. Tady úžasné vokály máte nádherný, teda Eagles teďka nadskakují štěstím někde, kdyby to slyšeli. Krásný, opravdu krásný. Kdo je autorem této perly hudební, apropo?
1: Já se přiznám teďka.
0: Ano, Honza Přeslička k vám mluví, milí posluchači. Krásný. Ono to tak jinak vyzní, než na koncertě. Minule tady byl Víťa Troníček, takhle jak sedíte vy jenom s kytarou. A já jsem říkal, Víťo, to má úplně jiný náboj, ta pecka, když ji zahraješ jenom sám s kytarou. Je to úplně jiný, krásný je to. No, vrátím se teda k vašemu čtvrtému členovi, což je bubeník. A já, když jsem to zjistil, že hrajete s bicíma, což bylo podle mě někdy loni, jsme se zase potkali na nějakým festivalu, kde jsem hrál, tak jsem byl nadšený a říkal jsem, no konečně tam jsou bicí. Tak jak k tomu došlo? Já si myslím, že naprosto logicky to nějak vyústilo, že jo? Že jste to použili ve studiu a pak vám to přišlo líto asi, že jo?
1: No, předně říct, že my jsme jako o tom uvažovali a brali s bicíma už dávno, před tím 10 lety.
2: Ale byli to hosté vždycky, bubeníci vlastně, většinou na desku, pak teda na křest, že jo, a pak s náma třeba zahráli pár koncertů, pak to většinou vyšumělo. A...
3: Jsme totiž v určitý době dostávali pozvání na jako rokovější akce, rokovější festival, tam jsme hráli jako akustický trio.
0: Ano.
3: A tam jsme trošku pochopili, že sice jako z těch akustik můžeme dostat nějaký tlak, ale ta rytmika, vždycky nás to lákalo. A vlastně na všechny desky, nebo posledních několik desek vlastně bubnoval David Lanštov s náma. Pak s náma
0: skvělý bubeník,
3: vynikající, pak s náma chvíli nějakou dobu jako jezdil. No a nakonec, zase, to je historka, jak jsme přišli k tomu.
0: No jsem s ní.
2: Tak Tomáš vlastně vždycky byl a dneska taky občas je jako záskok u druhé trávy.
0: Ano.
2: Když nemůže Martin Novák, tak chodil Tomáš Hobzek. A my jsme právě na jednom festivalu měli chuť hrát s bubnama, dívali jsme se, jako jaký tam jsou kapely a že jsme někoho oslovili na tu spolupráci pro ten festival a z shodou okolností tam byl zrovna Tomáš, který ale úplně jako ani nemrknul, naučil se 50-minutový set a odehrál to s náma s takovou lehkostí a úsměvem, že nám bylo dobře hned.
1: Ale kdo nás kontaktoval, vzpomenete
2: ano,
1: si?
2: Slavný Pepa Štěpán. Oblíbenec nás propojil. No a Tomáš prostě se pak už na druhém koncertě zeptal, jestli by to nešlo, že by mohl být součástí kapely jako stálou. A myslím, že pak nás nejvíc asi propojil covid, protože se nehrálo tolik živě a více zkoušelo. A Tom nejen, že se osvědčil jako úžasný muzikant, ale i že jako lidsky to krásně zapadlo a fanoušci ho začali okamžitě milovat. Tak od té doby je s náma, je to asi 5-6 let.
0: No já osobně jsem to vnímal tak a myslím si, že teda fanoušci podobně, že bubeník byl to poslední pucle do toho obrázku celého. Tak to na mě působilo, jsem říkal, to je ono, to je to, co tam, ne že by to do té doby bylo špatný, to chraň Bůh, ale... Nějak mi to hezky zapadlo. No tak pak se nabízí, čemuž se taky dostaneme, zapojit do hry potom třeba ty stylky tady, který jsme slyšeli a tak, což už se vlastně stalo, ale že jo?
3: Stává se to, no, protože Pepa Štěpánek vlastně, kdo neví, vynikající kytarista a styl kytarista, studiový hlavně hráč, tak s náma točil v podstatě poslední 4 desky. A protože nás samozřejmě lákalo ten zvuk dostat potom i na pódium, tak... jsme ho mývali jako hosta. Teď vlastně minulý rok jsme hráli sice jenom jednou, ale, nebo dvakrát, ale užili jsme si to.
0: No, Pepa je báječný i v tom, že on dokáže hezky nasáknout tu atmosféru, protože Pepa vlastně leta doprovází Lucku Bílou na koncertech, nahrával Vláďovi Mišíkovi ty poslední v podstatě countryový desky a pro mě vždycky dokáže tu atmosféru přesně, co tam bude zahrát, tak to umí vystihnout. Ještě se k těm zvukům dostaneme. Já bych vás poprosil další písničku nějakou živou. Nebo můžeme pustit i něco ze záznamu, když budete chtít. Klidně si přejte. Tak řekněte, jakou píseň. Vyberte si. Vy jste na návštěvě, tak co posluchačům chcete pustit?
2: Tak když jsme povídáme o Pepovi Štěpánkovi, tak myslím, že za ním jde hodně kytary v písničce Nouzový kód.
0: Nouzový kód.
2: Která, myslím, byla zase tvoje oblíbená na té desce předchozí, takže bychom ti udělali radost, Peťo. A puštěli bychom hlavně tvé oblíbené naše písně.
0: To jste na mě strašně hodný, ale to jsem tak nemyslel, ale já bych ji tam stejně pustil, jo.
2: Co
1: je country?
0: No víte, jak to říkal slavný Henry Ford, ten přece byl reklamní slogan, říkal, ano, náš vůz si můžete objednat v jakékoliv barvě, pokud bude černá.
2: Tak nějak to dneska tady bude.
1: To se připomíná ten vtip o Brně, který všichni znají, ale...
0: Počkej, tak ten si schov potom, ty já miluju.
1: Jo?
0: A já ti řeknu, proč je miluju, k tomu se dostaneme.
2: A toho neříkej, jak tu musilku už nevyprodáme.
0: Ale vyprodáte a dvakrát. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Epidemie, Nouzový kód.

0: kód.
1: Tak, epidemie vyslala nouzový kód, tentokrát nikoli naživo ve studiu Country Rádia, ale ježiš, jak to mám říct, na mrtvo, to je blbý. No prostě ze záznamu, no, ze záznamu, protože my jsme se dohodli, že některé písně budou živě a některé budou ze studia, ale vy jste mi vlastně touhle písničkou chtěli udělat radost, jak jste říkali, že tam zahrál Pepa Štěpánek. Teďka jsme se o něm krásně bavili, on asi neposlouchá, ale kdyby ano, tak ho zdravíme, ale Pepa je ano přesně ten, dneska by se dalo říct, jak je to hodně používaný influencer, tak na vás měl takový influencerský dopad, jak jste mi teďka řekli. No, myslím si, že jako je to hezký nechat se inspirovat nějakým muzikantem. A propos, mám další dotaz, pokud se nepletu, tak přece vy tu poslední desku jste dělali i v produkci koho?
2: Jardy Helešice.
1: No a Jarda Helešic, toho já miluju leta, protože ten produkoval nahrávky samozřejmě Alice Springs, kterou já považuji za nejlepší country zpěvačku u nás, přestože ji všichni říkají, že je popová zpěvačka. Jo. Protože písnička Jízda a podobný, tak to jsou countryovky jak bič a byly před těma 30 lety, takže Jardu já obzvlášť miluju. Teda, jo. Jak vzniklo spojení epidemie a Jardy Helešice?
3: No. Jsme chtěli natáčet naživo tentokrát novou desku a hledali jsme někoho, kdo by nám to jako umožnil, jako studio a tak. A reference od spřátelených kapel vlastně vedly k Jardovi. A opravdu jsme si jako hodně lidsky sedli, takže jsme navázali kromě jako pracovního vztahu velmi jako úzký přátelský vztah. Ano. A vídáme se, dáváme si o sobě vědět a tak.
1: Honze, Jarda je velmi empatický člověk, teda jako nejenom co se týká té muziky, ale... Já jsem vždycky žasnul nad tím, když jsem zmiňoval tu Alice Springs, že on vlastně v té době, podle mě to bude opravdu těch 30 let minimálně, že dokázal vlastně vytvořit nadčasovou country nahrávku, aniž by to v podstatě za country tehdy považoval. Když si to pak zpětně poslechnete, i ty zvuky všechny, měl to hrozně produkčně vychytaný, tak o to větší radost jsem měl, když jsem zjistil, že spolupracuje s váma. No a vy máte nějakou představu určitě o nějakým novým albu dalším a kudy budou ty kroky se ubírat? Bude to, vsadíte na ten osvědčený tým, nebo budete zase hledat nějaký cestičky nový, nebo...
4: Já se obávám, že jezdíme na kruhovým objezdu
1: ano.
4: A jedna z těch tří cest, které já třeba mám v hlavě, to určitě bude.
1: Ano.
2: A při nejhorším Honza pojede na sever a já na jich, to je jedno. Ale asi víme, že se nám hodně líbilo a osvědčilo to živý nahrávání. My jsme to na posledních asi třech deskách takhle nedělali. Točili jsme po nástrojích, tak jak je to vlastně dneska obvyklý. A tady najednou, sice vlastně, že v tom studiu jako nejsme všichni v jedné místnosti, ale i když se třeba díváš dolů přes sklo na bubeníka a tohle, tak má to něco do sebe, že hrajeme spolu.
1: No jistě, reagujete na sebe v reálném čase, je to jiná emoce, pochopitelně. No. No tak prostě, když se tak nahrávalo dřív, no tak k tomu je potřeba jediná věc, musíte naprosto dokonale, což vy ovládáte ty nástroje, ty zpěvy, tak pro vás je to pak hračka, že jo, v tu chvíli. Tam neřešíte to, jestli někdo umí zahrát pořádně D-dur, nebo mu to drnčí někde, nebo ne.
2: Tak hračka úplně nevím, ale já třeba studio mám hrozně rád, mě tam hrozně baví. Baví mě ta kreativní...
1: Takže nejseš ten, jak se rozsvítí červená, tak se roztřeseš celý a nezahráš pořádně akord.
2: Ale... Nebo... Tak jako, to, jak, když se rozsvítí červená ve studiu, tak ne, ale když se rozsvítí červená třeba u nějaký kamery, tak mi to třeba není úplně.
4: Když se rozsvítí červená doma.
2: Když se rozsvítí červená.
1: Když se rozsvítí kamera doma.
3: Bacha, má tady manželku.
1: Ano, no musíme to říct, samozřejmě tady sedí manželský pár, pochopitelně, takže...
3: Takže no, opatrně, tak, pánové.
1: Tak pozor na ty narážky, jo, prosím vás.
4: Míro, kde máte kontrolku? V kuchyni, nebo?
1: Míro, ty jsi taky vzal do parády elektrickou kytaru na koncerty Epidemie. Jak je to dlouho? Není to zas tak dlouho, že ne?
2: Já jsem vlastně během covidu si říkal, že se k té kytaře elektrický vrátím, protože já jsem kdysi dávno, strašně dávno, předtím, jak ty jsi říkal, to není tolik, ale jo, před těma 20 lety, 25 třeba jsem hrával na elektrickou kytaru. Pak vůbec, že jo, pak v Epidemii to nebylo potřeba, byli jsme akustický kytaristi. A najednou jsem zase začal strašně mít chuť. Možná to právě bylo spojené i s tím, že jsme trošku změnili ten zvuk kapely A najednou tam ta elektrická kytara byla přítomná. A...
1: No ale Fender se hodí hlavně kdykoliv a kamkoliv, že jo?
2: Přesně, já to hlubce pořád říkám, že hele, to... nejenom Fender, ale i Fendry třeba.
1: Hele, a hele, čím víc Fendru máš, tím víc jsi člověkem. Tak. Kluci, nezapomeň. Musíš ty kytary...
3: Napíšu si to na ten, náš ten špajs, kde je těch 20 kytar.
1: Ano, to máš Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster, Jaguar, to všechno musí mít. Víš, co výhoda, milí posluchači, výhoda je, že manželský pár v kapele, že vlastně vy v jedné písni zpíváte přece něco v tom smyslu, kde je ta doba, kdy jsem denně objímal tělo svého Gibsona, tak to ti manželka zakázat nemůže, že jo, teďka. Hele, že to by byla sama proti sobě. Ty musíš toho Gibsona denně mít v pazouře.
2: Když přinesu novou kytaru, tak se právě rozsvítí to červené světlo.
1: Tomu nevěřím, to je divný.
3: Ale jenom zlehka. Jinak, když vidím, že se něco skládá, že pohled je zastřený, tak vím, že v tom není jiná ženská, ale nějaká autorská tvorba. Vyklízím pole, beru děti, odjíždím, protože nová písnička má prostě přednost.
1: No jasně. No.
2: A i kdyby si, jak jsi říkal, Peťo, že hned vždycky znovu kytaru napíšeš novou.
1: Jistě, to je inspirativní.
2: I kdyby to nebylo jenom kvůli tomu, ne? Tak
1: to no jistě, to za to stojí prostě, ano.
4: Ono se to dá shrnout už tím starořeckým, že my to tak ctíme tady tu starou zdělost, myslím, tedy Telecaster.
1: Ježiš, to je dobrý, to je výborný slogan, ano. Výborně. No a propos, Lucie, a co by to znamenalo, ty, kdyby ses jako rozhodla, že chceš mít třeba 3 nový kontrabasy, tak to znamená, že Míra by řekl, tak to ne, teda jako pozor, to červené světlo, jako to zase ne, nebo...
3: Rozhodně mám v kapele, protože asi jsem nejmíň utrácející člen za nástroje, tak jo. Mám rozhodně právo si pořídit 5 nových kontrabasů a nikdo ani necekne.
1: A tak to by stačí ten kontrabas za ty 2 miliony, co máš, ne? Jeden.
3: Já mám jeden docela levný, je velmi funkční kontrabas, který mi hrozně stačí, takže jsem málem oplakala, když měl velkou nehodu, že se urvala se hlava, tak jsem se bála, že už se ke mně nevrátí, ale byl spravený a zase jsme jedna parta.
1: Krásný.
4: Lidský kontrabas je malej zázrak, kdy jsme koupili opravdu od Jima Drengubáka před lety. Polomasiv. A kytarář z hlavy Michálek nám ho nějak jako vyladil, nebo s ním čaroval, nebo já nevím, co tam dělal vůdu za to na tím. A všichni basáci chodí, co to je, co, jak to, proč to je.
3: Jak
4: a oni
3: to
4: mají ty miliony nástroje, a vždycky má tady to dřevo.
3: No dobře, tak máte jim říct,
2: Že to je rukama.
3: Že to je těma rukama.
1: Teď jsem to chtěl říct, všichni vědí, že to je rukama, samozřejmě.
4: Hraje to skvěle a hodí se to. Je to prostě zvuk, který se k nám hodí a už si to bez něj nedovedeme představit. Bez téhle basy, která je něco mezi bezpračcem a kontrabasem.
1: No to je ideální kombinace, ano. To je pravda, to je dokonalý. No tak škoda, že ta basa tady není. Tak co nám zahrajete bez basy teďka? Živě, dáme
3: tak
1: zase aspoň, živě, jo?
3: Aspoň zaspívám aspoň teda, když tady nemám basu.
4: Aspoň, no.
3: My jsme vybrali píseň Dík tvoje máma a dneska ji věnujeme všem tatínkům, protože včera byl den otců.
1: Ano, ano, ano. Na to taky přijde řeč. No,
3: takže si představujte Dík tvoje táta. No.
1: Tak milí posluchači, právě teď pro vás exkluzivně naživo ve vysílání Country Rádia kapela Epidemie.
3: Myslete si, co jen chcete.

0: Bravo. Tak milí posluchači, to byla Epidemie naživo v Country Rádiu. Nádherná písnička. Kdy vznikla a jak? A jak rychle vznikla, by mě zajímalo.
1: Vznikla docela pomalu, protože náš syn se rodil asi 6 hodin.
0: Jo, takhle, aha.
2: Míro, povídej, ty jsi autor.
3: Já si fakt nejsem jistý, jestli to je...
2: Jestli je to prvorozené,
3: ne. Nebo
1: je to tak, že u prvorozeného syna jsem za porod dostala diplom od Míry, protože Míra je autor, umělec, kreativní člověk, takže já, když jsem přišla domů z porodnice, jak tam byl diplom za první místo v tlačení dítěte. To mě potěšilo.
0: To je hezký.
1: A za druhého syna po 3 letech jsem dostala tuhle píseň dojemnou,
3: krásnou.
1: A druhý
3: krásnou. Jsem byl rychle narozen, takže i ta píseň šla rychle, protože to je tak silná emoce a tak silný zážitek, že... To prostě muselo ven. A hlavně...
2: Muselo to ven.
3: A já jsem
0: doslova do písmene.
3: Já jsem... Já jsem taky spomněl, že teď jsme na koncertě, Lucka říkala, že obdivuje to, že se může někdo vcítit do pocitů ženy. A já jsem tam nějak řekl něco ve stylu...
1: Míra to glosoval, že kdyby někdo chtěl, takže naučí posluchače, jaké je to rychle se vcítit do ženy nebo něco. Proniknout do ženského těla.
3: No, ano. Stačí proniknout do ženského těla. A pak jsem se uvědomil, že to vlastně je taková...
1: Dost dvojsmyslná.
0: Ano.
3: No to je jedno. Ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně stačilo pozorovat tu Lucku, jak se mění, že jo, z té pořmenky na tu zodpovědnou mámu my jako citliví lidé to prostě vnímáme a pak to zaznamenáme.
0: Já ti naprosto rozumím, já jsem s okolností teď, protože můj syn měl teďka 10. června 10 let a já jsem mu složil píseň, která ze mě najednou vypadla, je v podobném duchu, já jsem si totiž leta schovával takový jeho hlášky, už byl malinkatý a tatínko, jak daleko je to na měsíc a takový ty, a tak jsem mu teď napsal píseň, proto tyhle skladby mám rád. Mimochodem si přesně pamatuju na moment, kdy jsem od vás slyšel Milé děti. Já jsem z té pěsničky byl úplně hotový. Jsem říkal, to není možný, to já zažívám a budu zažívat ty věci a úplně mám husí kůži z toho, to se vám povedlo. To, tak, jaká emoce zase k tomu vedla? Taky to muselo být něco spontánního, nějaký něco? Nebo...
3: Ta hlavní emoce byla asi to nevyspání.
0: Jo. Prosím mě, tak nespi.
3: Ne, jakože... Prostě člověk je zničený, nevyspalej, ale ty děti jsou tak nabíjící a tak úžasný.
0: No já to řeknu jinak, děti jsou pro mě teda určitě, mluvím za sebe, nejvíc na světě.
3: Nejvíc,
0: je to nejhezčí, co jsem v životě zažil, co mě potkalo, jsou děti prostě. Zní to jako strašný kliše, ale není nic lepšího. Pardon, přeroším to k vašich myšlenek, protože přišly nějaký tady maily. Yeah. Budu citovat. Ahoj kluci, stále mám vzpomínky na letošní folkové chvojení, kdy se byl poprvé a celé jsem to fotil. Musím potvrdit, že atmosféra je opravdu skvělá, i když pršelo, tak převážná většina seděla na místě a zpívala. Tak něco vypovídá, že byl úplně vyprodaný už před začátkem. Jarda Klinský. Mm-hmm. Na chvojení teda tam ta atmosféra je tam. Mám pocit, že jsem nezažil snad ukázněnější publikum.
1: Jo, je to...
0: A sedí, poslouchají všichni.
1: No,
3: tak když se něco dělá srdcem, a to Marian dělají, že jo?
0: No dělaj, no. To se tam vznáší a je to krásné místo. A ještě tady mám další zkaz. Ahoj Petře, zdravím zase tebe i celou Epidemii z Chicaga. Za krásný host, díky za to. Měj se, Pavel. Tak
1: krásný
0: máte pozdrav z Chicaga.
1: No, tak zdravíme dodály.
0: Pak budou určitě nějaký SMSky na to se...
3: A je to, že tě poslouchají v bluzovém městě? Nemělo by to spíš z našeho
0: úplně? No, protože jsme pořád, Míro, v hodince country je všechno, co se mi líbí. A tam se ta country hodně často míchá s bluzovou muzikou, takže je to na místě. Hele, určitě budou i nějaký SMSky a taky, že jsou, ale můžeme si je klidně přečíst i potom, aspoň jednu. Ahoj Petře, Epidemie potvrdila své místo v mém žebříčku oblíbenců. Už je poslouchám od doby, kdy byli v Talentu. Iva.
1: Wow, no. Ano, tak to už jsme s Ivou teda letité přátelství navázali.
0: Ano. Tak co budeme hrát nebo pouštět Ivě a dalším posluchačům? Chcete rád živou nebo zase nějakou ze záznamu? Vyberte si, přejte si.
1: Že bychom mohli pustit, a protože poslední album bývá takový to oblíbený, tak já třeba bych vybrala svoji nejoblíbenější, navíc k ní máme videoklip na YouTube, jmenuje se Stříbrný plátno.
0: Ano.
1: A mě třeba tahle písnička dostala k černobílým filmům, který jsem si absolutně zamilovala.
0: Tak počkej, já už to tady hledám.
1: Asi stříbrné, možná, že se tam nebude. Napsáno.
0: Já myslím, že to tam je vysloveně takhle. Ano, takhle už to tady tam, mám stříbrné. Tak já myslím, že jsi to řekla schválně tak, že to je stříbrný. No tak jo, takže stříbrné plátno. A tak je potřeba zase říct té písně, jak to, jako já mám rád ty příběhy těch písní. Mm-hmm.
3: To strašně souvisí.
0: To se nikdo nedozví nikde. Pobytem
3: právě u Jardy Helešice na Barrandově.
0: Aha.
3: Že, kde jsou všechny
0: ve studiu, krásně, ano.
3: On to
0: ano.
3: Má to studio,
0: ano, vy?
3: Tam, kde byly filmy, a tady je přímo ano. Dabovací studio, takže se tam mm-hmm. Dabovali všechny ty legendární naše milovaný Arabely. A
0: jo, to... no to nejvíc.
3: Takže to nás tam hodně inspirovalo.
0: Takže přímá inspirace tím studiem.
3: A vlastně, ale ta prvotní inspirace je, já jsem vlastně, to už jsem někde prozradil, že jo?
2: Nevadí.
0: Řekni to znovu, tady jsi to neříkal ještě.
3: Co mají společného třeba písnička od Prokopa, takový ty slova jako čmeláčci.
0: Ano, ano.
3: Že se vlastně někdy člověk neřekne ty slova, který by chtěl říct, a o tom ta písnička tak trochu vlastně je.
0: Je to hezký. No tak jdeme na ní. Tak milí posluchači, Epidemie, stříbrné plátno.

0: Epidemie, stříbrné plátno, krásná píseň. No, bavili jsme se tady o dětech. Jak vy to teda máte? Kolik je v kapele dětí mimochodem? Celkem?
1: Šest dětí je v kapele. A poprvé se potkali asi před 4 týdny na jednom festivalu, jako všechny epi děti. Na festivalu.
0: A do té doby se nepotkali nikdy epi děti,
1: tak jako,
0: jo?
1: Nebo? Ale ne všichni. Jo, protože jo, Tomáš jo. Jako Bubeník má děti opravdu jako ještě
0: aha,
1: malý.
0: Aha.
1: A tam byl skákací hrad, oni z toho byli absolutně nadšený. A pak jsme šli společně do hospůdky se dát večeři a oni si tam zasedli jeden stůl a celou tu dobu plánovali, jak si koupí skákací hrad. Zjížděli internet, kolik by to mohlo stát, jak bude vypadat. A kolik budou vybírat na těch našich koncertech vstupný, aby si jako na něj vydělali potom. Takže pozor, kdybyste náhodou přijeli na náš koncert a vedle pódia byl skákací hrad, tak ho tam obsluhují naše děti.
0: No, to je už. Ty děti mají vůbec dobrý nápady. Nedávno mi říkala maminka moje s tatínkem, že můj syn jim vypočítal, když tam byl na nějakých prázdninách, pololetkách, tak jim vypočítal, ale úplně zřetelně jim to přesně vykalkuloval. Babi, kolik máte důchod s dědečkem? Tak nějaký číslo mu řekli a on asi za 2 minuty přišel. Tak a když z toho důchodu mě můžete koupit tohle Lego, tohle taky, to mi koupíte v dubnu, z toho vám zbydou ještě 200, v červnu můžete tohle. Normálně jim to vyčísle prostě. Jo. Takže
1: tady je velká vnitřní motivace, že jo, Lego, rozumíš, tak vykalkuluje.
2: Josefinka mi včera sdělila, že teďka chce jezdit s náma na koncerty, najít si tam nějakou kámošku a ona má nový rozprašovač a až bude horko, tak za 5 korun lidi oblaží.
0: To je ale dobrý podnikatelský závěr.
2: To mi přišlo, že by mohlo fungovat.
3: Ale, no, myslím, že ta mladá generace je mnohem podnikavější.
0: Jsou hodně podnikaví. Dokonce můj syn, kterýho jsem vyženil, tak kdysi, ale poměrně ve už pokročilejším věku, on má výborný nápady, tak vymyslel odbublinkovávač na vodu. Jsme seděli večer u stolu a tam byla voda s bublinkama a on říkal, hele, já bych vymyslel. A jsem říkal, a proč by si teda rovnou nekoupil vodu bez bubliny? A to mě nenapadlo. Mají výborný nápady teda ty děti. Jo. No, já si vzpomínám, my jsme vlastně, dá se říct, taková stará známost. Nevím, jestli si to uvědomujete. A vy mi to zasadíte do nějakého roku, protože si to určitě pamatujete líp než já. Já jsem vás úplně poprvé viděl na portě v Řevnicích, když jsem byl člen poroty a velmi radostně jsem vás tam fajfkoval a předával jsem vám tam nějakou cenu na té portě. Představte si to, v Lesním divadle v Řevnicích. A podle mě to může být rok, co to může být, nějaký 2006 třeba?
1: 2005 jsme vznikli a hráli jsme na portě jako na předkole ve Strakonicích, na jeho českém předkole, jako úplně první náš koncert. Mm-hmm. A to předkolo nás poslalo pak do Řevnic a i do Ústí nad Labem tenkrát, ale myslím si, že jsme ještě tenkrát cenu nezískali.
2: To bylo ještě v Jihlavě.
0: Mm. No tak v Jihlavě jsem byl taky, takže bych si to poplet.
1: To se známe ještě díl,
0: ale vzpomínám si vysloveně, že jsem vám něco předával v těch Řevnicích, to vím, ale co to bylo, to nevím už.
1: Taky nevím, co to mohlo být.
0: Ale vím, že jsem z toho byl nadšený, že jste hráli. Já jsem říkal, no konečně něco hezkýho, svěžího, krásný vokály, krásný hraní na nástroje. Tak já typu, je možný, že třeba je to, já nevím, i kdyby to bylo 2010 třeba to přeženu,
1: Tak už
0: se známe jako dlouho, ne? Ano. To je hezký? Ano. 16 let? Za 4 roky, dejme tomu, slavíme 20 společně. Jo? Tak se pojďme domluvit, že se za 4 roky tady sejdeme.
1: Dobře.
0: A tady to oslavíme. Hele, koukám se tak na hodinky, 20:48. Teď mi řekněte, jak moc spěcháte epidemie. Ptám se, protože když tady mám nějaký hosta, tak my si tady nehrajeme na to, že v celou musí odejít. Jo? Mm-hmm. V celou může zaznít kukačka, to ta zazní, ale kdybyste chtěli, tak tady můžeme setrvat i po 21. hodině, protože posluchači podle toho, jak píšou vzkazy, tak se jim vaše přítomnost tady velice líbí, tak si to klidně rozmyslete.
3: Ale asi ti odpovíme tak, že většinou na festivalech už má zbaleno zvukář, už je aparatura schozená a my tam furt.
0: A vy hrajete, výborně. Z toho jsem pochopil, že setrváte ještě přes 21. hodinu,
1: rádi.
0: Výborně.
1: Je nám tady skvěle s
0: tebou. Tak to mám velikou radost a posluchači taky ještě tady namátkou SMSku. Ahoj, to se vám povedlo. Je moc fajn, když se podaří být nad věcí při situaci, kdy je moc elementů se snahou vás zlomit na frťana. Tak to bylo asi k nějakému tématu. O čem jsme se to bavili? Nevím, co to bylo. Nevím,
1: možná to byla nějaká zašifrovaná pozvánka na panáka.
0: Nějaká šifra mistra Leonarda asi
2: nevyšlo.
0: Tak můžeme o tom přemýšlet, co tím autorka myslela.
1: Autorka, je to žena.
0: Je to žena.
1: Tak za náma přijde někde na koncertě a můžeme si to vyjasnit tváří v tvář spolu.
0: Bylo to v 19:30, takže jsme se o něčem asi v tu chvíli zrovna bavili, o něčem duchaplném. To nevadí. Co zahrajete?
1: Zahrajem píseň, která často zvedá naše posluchače ze židlí, protože se v ní zpívá o tom, že dneska se tančí, dneska se zpívá, máme krásný společný čas a dost lidí, když nám dá tu důvěru a zvedne se ze židlí a jde buď před pódium, nebo u svý židličky si s náma zatančí a projeví tu radost ze života jako pořádně naplno.
0: A já vím, která to je. Já už to vím. Protože ta se často v Country Rádiu hraje.
1: To jsme rádi.
2: Ještě zajímavý je, že vznikla její prvotní slogan Zítra budu stát před smečku vlků, vznikl den před mojí první školní inspekcí jakožto ředitele. A zároveň vím, že začínala válka na Ukrajině tehda, že se to promítlo.
3: A jenom dodáme, že Honza už není ředitel.
1: Ani s tou inspekcí.
0: Tak teďka vám bude hrát a zpívat bývalý ředitel. No.
1: Aby si s náma můžete zatančit, samozřejmě.
0: Tak prosím vás, posluchači, tančete u vašich aparátů, protože vám teď živě ze studia Country Area hraje skvělá kapela Epidemie.

0: hezky. Epidemie naživo v Country Rádiu. No ne, už to chápu, že ti lidé křepčí v divém reji na vašich koncertech. To co znamená, že to je píseň, kterou zařazujete třeba ke konci programu nebo naopak v půlce, aby se jako rozparádili, nebo jak to máte?
1: Spíš na konci, snažíme se všechny nalákat k pódiu a když přijdou, tak jim přidáme ještě jednu takovouhle zpívací a tak.
0: Takže všichni radostně pogujou pod pódiem.
1: Je to super, ale jako nejkrásnější je, že nám dají tu důvěru a vlastně překročí tu svoji komfortní zónu, protože většina těch akcí, na které jezdíme, jsou spíš jako posluchačský, je takový divadlo, že lidi sedí, pozorujou, poslouchají, zaspívají si, ale to, že se pak jakoby zvednou a jdou za náma a vlastně se překonají sami sebe, to je prostě hezká odměna.
2: Se nás vlastně v nějakém rozhovoru ptali, jestli si myslíme, že Lucka zvedne ze židlí i posluchače v kostele, a já jsem jim odpovídal, že na světě existuje jen málo jistot a jednou z nich je, že Lucka zvedne ze židlí i lidi v tom kostele.
0: No, myslím si, že to je mimochodem to pravé poslání hudby všeobecně a písní, protože já třeba nemůžu zapomenout na jednu věc, když jsme byli v New Yorku, bavili jsme se o Vabi Daňkovi. Tak s Vabim jsem New York zažil několikrát úžasný historky, hráli jsme tam vlastně na společném festivalu na víc místech a navštívili jsme i, vzali nás do Harlemu na černošskou mši do baptistického kostela. V životě jsem nezažil nic lepšího, protože tam samozřejmě jednak byla ta galerie tam takzvaně pro bílý, dolů směli jenom černí obyvatele, ale tam normálně stála regulární kapela s bicíma, baskytara, hamontky a pastor domluvil. To bylo takový zvláštní kázání, to nebylo jako hřímání, vy hříšníci, a naopak mluvil, lidi chodili, říkali svý příběhy a úplně přirozeně to vyústilo, prostě bubeník klepnul a jeli nějaký funky. Lidi vyskočili, tleskali, jásali, jsem říkal, no takhle má vypadat mše? To byla ta oslava toho pána,
1: života,
0: že jo?
1: Taky.
0: Oslava života,
2: tam,
0: krásný.
2: Tam mám pocit, mimochodem začínal právě na hamontky Ondřej Pěvec teď.
0: Ano.
2: Známý hamontkář, který mimochodem, teda, proč to říkám, hrál v kapele s Tomášem, Hopskem. S naším bubeníkem.
0: Ano, ano.
2: Měli Organic Quartet.
0: Mistr Pěvec, to je myslím, že největší borec na hamontky u nás, teda největší specialista, bych řekl dokonce, nechci se nikoho dotknout, ale mám pocit, že to je velký odborník. A jak to máte vy s hamontkama ve vašich nahrávkách? Máte někde hamontky nebo
2: ne? To je zase zajímavé, jak jsi dneska zmiňoval tu Alici Springs, tak Jarda je velký fanoušek hamont.
0: No právě,
2: hamont orgánu
0: já taky, to je nejhezčí nástroj.
2: takže i vlastně na té nové desce jsou tam hamontky často jako v podkresu. Mm-hmm. Samozřejmě, že to nejsou ty pravý, protože to je neuvěřitelné. My jsme si jednou na pódiu si zahráli s Honzou Kořínkem.
0: No jo. To.
2: A když jsme ho pak viděli, jak stěhuje.
1: Jak zlatý kontrabas.
0: No to jo, protože tam je ta Leslie bedna obrovská, jasně, těžký, jasně, je to všechno. No ale pravý hamontky. Ty mimochodem stojí v Sonu, ve studiu Sono, a klukům Milanovi Cimfemu to půjčil Olda Říha z Katapultu. Ty hamontky jsou jeho a nechtěl to mít doma ten krám, tak jim to dal do studia, aby na to nahrávali, a on to má rovnou uskladněný krásně. Helejte, aby jsme stihli za chvilku Kukačku, já navrhuji, pojďte teda vybrat jednu píseň zase z desky, pak bude Kukačka a potom vy neutečete, protože jednak jsem zamknul dveře ve studiu, takže stejně nemůžete, ale... tak vyberte píseň, kterou pustíme teďka posluchačům.
1: Jo, tak jestli takhle zkusíš nalistovat ještě v tom seznamu.
0: Já listuju.
1: Tak já nevím, já bych možná pustila Ty milé děti, byla o tom řeč, hodně jsme tady povídali o tom, že...
0: No tak je, počkej, já je tady najdu, já si to takhle hezky napíšu. Aspoň vidíte, milí posluchači, slyšíte, že to vzniká všechno live, že to je nepřipravený.
1: Jo?
0: Je to spontánní takhle.
1: Nedávno nám jedna faninka psala, že za tu písničku hrozně děkuje, protože jenom díky té písničce její děti přežily dětství.
0: Je to hezký.
1: Protože ona asi vždycky, když měla krizový situace, což má každý rodič, otec i matka, tak si to pustila a říkala si, tak oni to zažívají vlastně všichni, je to normálně v pořádku.
0: Je to tak, vy jste popsali život nás všech rodičů. No. A já vám za to taky moc krát děkuju. Tak prosím vás, nejen milé děti, ale i vy, milí posluchači Country Rádia, teď poslouchejte. To je to krásná píseň, kterou hraje kapela Epidemie a na kterou se budete moci těšit i po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, Lucie Vlasáková, Mirek Vlasák a Honza Přeslička jsou mými hosty a samozřejmě vy dobře víte, že pod, nebo že za těmito jmény se skrývá skvělá kapela Epidemie. Jsem moc rád, že jsou tady se mnou živě ve studiu. Lucie si tam něco vypisuje a zapisuje a já vím co, protože mě samozřejmě zajímalo i kvůli vám, milí posluchači, jak je na tom Epidemie s koncerty. No ne, jak je na tom, to já vím, že ten diář je totálně plnej. Určitě už i na příští sezónu. Tak mě ale zajímalo, jak je to třeba aktuálně teď v létě, protože vás čekají určitě festivaly. A jak to máte s festivaly versus vašimi koncerty? Tak pozvěte si posluchače.
2: No, máme léto krásně zaplněné a jsme za to rádi, že ty poptávky pořád přichází na koncerty. A já se třeba hodně těším na ty samostatné koncerty, protože většinou v létě se pak může hrát na zajímavých místech. Třeba teď ve středu zahrajeme na nádvoří Blanenského zámku. Nádherná atmosféra, takže zveme, protože tam ještě vstupenky zbývají. Budeme hrát na festivalu Okolo Třeboně, taky samostatný koncert. U Ústí nad Labem ve vesničce Stradov, kam už se asi 7 let vracíme, prostě do krásné zahrady. Budeme hrát v jižních Čechách u Vodňan na poutním místě Lomec, charitativní koncert, takže zveme. V Brně, v Řečkovicích.
1: Tam jsem se narodil.
2: Tak budeme hrát ve tvém rodišti.
1: Ale já už tam 30 let nebydlím. Ale...
2: budeme tam pozdravovat.
1: děkuju.
2: Taky zkusíme zámek Velké Losiny, kde jsme ještě nikdy nebyli. Já jsem tam teda nebyla ani mimo koncertně.
1: Já jsem tam byl na školní výletě v 7 letech a pak jsem tam hrál dokonce několikrát. Je to moc hezký, máte se na co těšit.
2: To se těším.
1: A čarodějnice už tam neupalují, tak se Lučko nebojí.
2: Takže můžu.
1: Můžeš tam vyrazit.
2: Stejně jako na samostatný koncert v Telči, na prázdninách v Telči. To prostě je velký vrchol vlastně léta. No.
1: Tak to je taková legenda mezi festivalama, že jo? To je prestižní záležitost.
2: Jo, nádhera. No.
1: Ano. No a teda už na to téma byla řeč, nechystáte podobnou taškařici, jako byl koncert, to byly dva výjimečný koncerty s Pepou Štěpánkem. Uh-huh. Bude něco takového se opakovat? Já jsem je oba samozřejmě prošvihl, protože jsem hrál sám někde, takže jsem nemohl přijít. Udělejte mi radost, opakujte to.
2: Já na tebe myslím, Peťo, a pořád kluky jako došťouchávám k tomu, že to byl pro mě, to byl zážitek velký a já bych si to ráda ještě někdy prožila.
3: Tak vlastně za náma hned přišli lidi, a, protože to bylo 10 let Kotliny, že jo, 10 let
1: od
3: té desky.
1: Ano.
3: A hned říkali, a nemůžete udělat i 11 let Kotliny, takže...
2: takže zájem je a...
1: No každý rok by se to dalo dělat, jo, 12, 13 děkuji, let
3: to, Kotliny. Ale to byl tak strašně specifický a magický koncert, že... Říkáme si, že kdybychom ho zopakovali,

0: školy, tak to musíme zase nějak pojmout jinak, možná i jako třeba jiný prostor, nebo nějak trošku dát tomu jinou
1: koncepci. Ale vidíš to, už se nad tím přemýšlí, takže to je to na dobrý cestě.
0: Jako vždycky se snažíme vymyslet něco.
2: No, je fakt, že ten prostor...
0: Teď to třeba byla kotlina, ale jo, zase třeba děláme nějaký speciální koncert, buď k nějaký desce, nebo k nějaký příležitosti. Mm-hmm. Snažíme se i potom v té, jako léto, jasný, že to jezdíme festivaly, ale potom v té zimní sezóně se snažíme vymyslet nejenom klasický kluby, kulturáky, ale vždycky něco trošku speciálního. Takže uvidíme, co to bude.
2: No a převažují třeba víc kluby, nebo kulturáky, divadla, nebo jak to máte vlastně? Jak to má
1: to
2: epidemie?
1: To bych řekla, že téměř na stejno.
2: Jo. Mm-hmm. Jo. Je to hezký, je to každý jiná disciplína. Jo. Je to hezký ten klubík a pak ten kulturák, je to zase po každý trošku jinak hezký je to. No máte to hezky vymyšlený.
1: Jako krásný na tom je, že já jsem trošku jako nervák, vždycky, když jsme měli samostatný koncert, tak já mě vždycky jako bušilo srdce dopředu, aby přišli lidi. Jako, jo. A ještě tam jsem se vždycky dívala, jestli tam je nějaká fronta nebo to. A jednak, aby pořadatel, že jo, taky nebyl tratnej a aby jsme si zahráli, aby to dávalo smysl. A tohle naštěstí už jako ze mě před tak rokem opadlo,
2: to se vám
1: protože
2: neděje, ne?
1: Přijdou prostě.
2: No, jasně.
0: A hrozně příjemně, že vlastně přijdou na tebe, že to není jako, když jdeš někam na městskou slavnost nebo podobně a nevíš, jako jestli ty lidi.
2: Ten recept je jednoduchý, vy jste si to publikum vychovali postupně, že jo? Od těch začátků úplných, tak jste si ty lidi na sebe nabalili krásně a to vám tleskám. Tleskám vám.
1: My děkujeme a zatleskáme těm lidem, kteří s náma drží, jako, protože to je nádhera. To je
0: vlastně... Já nevím, jestli už jste někdy slyšel o EP Ultras. To jsou lidi, kteří jsou opravdu, to ani nejde říct jako fanoušci, to jsou dneska kamarádi, prostě, s kterými se strašně rádi potkáme a oni se takhle postupně nabalují do té party těch EP Ultras, už si dělají i vlastní setkání. A,
2: jo, to je dobrý. No vůbec se jim nedivím. Tak co jim zahrajem? Jim i ostatním posluchačům, kteří teprve se jimi stanou.
1: No a to je právě krásný tím, že jsme pozvaní tady za tebou do Country Rádia, tak můžeme oslovit někoho, kdo o nás ještě neslyšel.
2: Ano. Což bych se na Country Rádiu divil teda, ale...
1: A když teď zahrajeme píseň, tak když ji hrajeme na našem koncertě, tak to může slyšet ani 100 nebo 300 lidí, ale když hrajeme na Country Rádiu, tak je šance, že ji uslyší třeba stovky lidí nebo i tisíce.
2: Spíš tisíce bych řekl. Ano. Tak to je dobrý. Tak
1: takže
2: co
1: vyšleme
2: to bude?
1: Do éteru píseň Příteli.
2: Krásný.
3: Milé tisíce.

0: Hezky. Epidemie živě ze studia Country Rádia. Krásný. Já jsem tady, zatímco vy jste zpívali, tak jsem vás samozřejmě bedlivě poslouchal, ale taky jsem přikukoval do SMSek a do mailů. Už jsem teda pochopil tu SMSku, jak jsem četl předtím, jak jsme netušili,
1: ano.
0: Což je samozřejmě moje hloupost, protože což jsem taky netušil, protože já jsem byl nedávno hostem pořadu Milana Schmidta Srdcem v country a dneska od 19 do 20 byla repríza toho pořadu, což ano. Já jsem samozřejmě vůbec netušil a tam právě to bylo i o tom Frťanu, ano. Že Milan se mě ptal, proč jsem se v životě ještě nedotkl alkoholu, takže to někdo posílal
1: k tomu,
0: tak teď jsem si to nedokázal spojit s váma, takže už je to... A další mi tady píše Víťa, to stejný, ten mi to ozřejmil, co šlo, a píše moc pozdravuji epidemii, Víťa. Tak a ještě tady mám mail, píše Martin, dobrý den, pozdravujte prosím celou epidemii, zdravím vás.
1: My děkujeme za pozdrav.
0: A zvláště Mauglího. Kdo je Mauglí, proboha?
2: Tak to je moje skautská přezdívka.
0: Honza Přeslička je Mauglí. Ty máš opravdu přezdívku takhle.
2: No.
0: A PS, snad se někdy potkáme na Číšku. Díky, Martin. Tak to je asi zašifrovaný pro tebe. My ostatní víme, kulový, že jo, o co jde. Ale ty víš, a nemusíš prozrazovat samozřejmě. To je nějaký něco tajného. Mauglí a Martin ví, milí posluchači. My nevíme.
2: Můžu jenom vzkázat další šifru. Ach, synku, ano. Synku.
0: Tak to je hodně tajný. Dan Brown by záviděl této šifře. Teďka tady píše, Vladimír píše, ano, kamarádi hrají kamarádům, tak to funguje a bude fungovat. Zdravý Bob.
1: Je, to je krásný.
0: To je hezký, to je hezký. Tak děkujeme všem. Kdybyste měli, milí posluchači, nějaké dotazy, tak klidně i píšte, můžete pozdravy, ale i dotazy, protože vás třeba budou zajímat jiné věci než mě. A tady to živé setkání je určeno především proto, abyste se dozvěděli třeba o epidemii víc než na koncertech. A ještě je nepustím samozřejmě chvíli, protože koukám na hodiny 21:12, co byste dělali doma. Jak to počkejte, kdo vám hlídá děti vlastně? Vy jste tady oba manžele, jak je to možný? Kde jsou ty děti? Kolik jim je? Kde jsou?
2: Jsou na sociálce.
0: Co dělají? Jsou v babyboxu někde,
1: máme
0: chudáci
1: děti
0: 9
1: a 12. A je jako docela často je hlídá moje mamka, která je vedoucí sociálního odboru.
0: Ano.
1: Takže opravdu naše děti, když my jsme na koncertech, jsou na sociálce pod dohledem.
0: To je paní Zubatá, jak byla v Koliovi. To byla ze sociálky přece.
1: Ale zrovna dnes a tenhle víkend hlídají Mírovi rodiče, protože žijí v Kolíně a my jsme jeli docela koncerty jako blíž středočeskému kraji, takže jsme se tam nastěhovali na víkend a tam jsou teďkon a jelikož je teď mistrovství světa v hokeji, tak 100% naše děti...
3: Jo, ve fotbale. No, ale říkám, to neví.
0: Já to nesledu vůbec, ale nic neříkám, mě to nezajímá, ani hokej, ani fotbal. Je to fotbal,
1: přátelé. Naše děti 100% neposlouchají rozhovor, ale dívají se na Argentínu. Tak.
0: Rozumím. Tak to mi spas kámen ze srdce, že o ně postarám. Tak já jsem se ani nemyslel, že by nebylo, ale vlastně mi to až teď došlo, když rodiče jsou tady ve studiu, co dělají dětičky.
1: Jednou
0: tak už
1: tady
0: to
1: byli
0: víme.
1: S náma. Ale. Jednou, tady jednou jsme je sem vzali dokonce, no. S Milanem jsme dělali rozhovor.
0: Tak to klidně můžete i příště.
1: Jo, líbilo se jim. No.
0: Jo, to je jiná energie, hezká dětská tady najednou. Tak Honzi se ani neptám, tam hlídání postaráno, že jo. Takže koukají na fotbal děti, nebo jak to...
2: Josefinka odmítla se mnou.
0: Ano.
2: Ale bylo to v plánu. Jako...
0: Už je to rozumné děvče, kolik už, je?
2: Už je jí 8, takže no už tak má názor.
0: No, už
3: je
0: si vytvořila svůj názor.
3: Je natolik rozumná, že se i odmítla dívat na fotbal.
0: Ano, tak to je mi zvlášť sympatické, ano. No krásný. Já mám na vás takový, teďka nebude to skupinový dotaz, ale spíš jednotlivý. A možná to nestihneme ani v tom vstupu, tak to dáme v dalším. Mě by zajímalo. Mám takovou kontrolní otázku. Šmejdi.
3: Že to můžeme křavit dole.
0: Mě by zajímalo, jak, co se týká muziky, je to dotaz i pod dotaz. Vzpomínáte si, a začnu u Lucky jako u dámy, vzpomínáš si, Lucie, na úplně první písničku, na kterou si pamatuješ v životě, jako... která ti utkvěla opravdu v paměti?
1: Ty jo.
0: Těžký, viď?
1: To je strašně těžká otázka.
0: Čas ti běží.
1: Když pod tlakem vůbec nefunguju. Já nevím, proč jsem si hned vzpomněla, že jsem se učila hrát sama na kytaru od R.E.M., jak je tam takový ten D-dorový rozklad a G-dorový
0: rozklad.
1: Ano, vím,
0: no jistě, no.
1: A ta ve mně asi hodně zanechala, že to byla první jako interpretační píseň, kterou jsem si sama
0: pecka,
1: našla.
0: No. Tam je hlavně backlight na mandolínu, tam hraje, jo, krásně.
1: Takže
0: no,
1: to je, jako, je takový jako první asi jako intenzivní zážitek z písní.
0: Aha, to je hezký. No, pak dostanu se k dalšímu poddotazu. Míro.
3: Jo, no nekoukej, takhle, já si myslím, že když to takhle na první dobrou napadne, tak přesně tak.
0: No jistě, tak
3: já úplně slyším takový strašně hluboký, protože my jsme měli nějaký gramofon, který divně hrál.
0: Ano.
3: A A já si pamatuju na Let It Be písničku. A bylo to takým strašně divně hlubokým hlasem, že jsem si, nevím proč, jsem si taky myslel, že to je Ringo, nebo nevím proč.
0: A neměl jsi jenom na tom gramecu byly přece 45 a 33 rychlost, neměl jsi to přehozený?
3: Já nevím, mě to... Já jsem ještě byl rád, že jsem to tam nějak... Ani nevím, jestli jsem to pouštěl sám, nebo jestli to někdo pouštěl dva.
0: Takže
3: ale Let It Be se nějak vybavuje.
0: No to jsme udělali radost, tak Beatles jsou nejvíc prostě jako... Honzo, neschovávej se za monitorem, já tě stejně vidím.
2: Možná si jako pamatuju nejvíc, ať jsem nejstarší, a právě tím možná. A já si totiž pamatuju fakt ještě prazážitky ze 2 až 3 let. Moje mamka hrála na klavír hodně a já jsem si na ten klavír tak jako lehl a fakt si vybavuju 2 skladby, které zněly. A jedna bylo Turecký pochod od Mozarta.
0: Ano, ano.
2: A jedna byla, že mi hrála Vinetu a prostě tam v horách na
0: stěží. To je krásný. A kterou verzi? Od tu originál nebo od Lubomíra Plevy, jak ji nahrál s orchestrem tanečním tenkrát na foukačku? To asi mě třeba rád strašně.
2: Na svých 2,5 let bych to tak typoval, že to byl ten Pleva.
0: Dobře, to tenkrát vyšla nádherná deska LPčko, který myslím, já jsem jako dítě poslouchal, jmenoval se to V pravé poledne. A byly tam takový skály žlutý a tam pádí jezdec na koni v černým. A nahrál to tenkrát si taneční orchestr nebo někdo Československého rozhlasu melodie ze slavných westernů.
2: Tak na no to takhle, ona to hrála na ten klavír přímo.
0: Víš, jo, já si myslím, že to byla nahrávka, jako, že to byla, jako, aha, tak to jsem ti špatně rozuměl. Takže ona to opravdu hrála na...
2: Já jsem miloval ty basy, když se tam prostě přidávali jo, v těch oktávách.
0: No jo, to je hezký, prostě, ale...
2: To bylo, no.
0: Tak to, pardon, to jsem nerozuměl, ano.
2: Ale bylo to, byla to jako asi edice a i ten sešit těch not na toho Vinetu a byl krásný, plný těch fotek z toho nesmrtelného... pokladu na Stříbrném jezeře a tak dále. Takže tohle mi tak nějak napadlo. Ten klavír a tady ty vlastní melodie a ty písničky, co zpívala. Já si myslím, že ještě jsem ani nevěděl, co je zvuk a co je obraz pořádně a už mi něco zpívala. A takže já si to nevybavu. Já jsem fakt jako musel vyrůstat úplně od malička v nějakých písničkách.
0: No, je to hezký, když to tak vezmu, jo. Tak Beatles, R.E.M. a Vinetu. A dohromady to dalo Epidemii. To je zvláštní, ne? Není to takový zvláštní vzorek?
2: Trošku Mozarta do toho.
0: A... Trošku Mozarta a je na světě Epidemie. Mě to vždycky zajímalo. A pak mám teda další dotaz a ten si dáme po písničce. Pojďte zase vybrat nějakou...
3: Tyva, ale Peťo, já jsem si vzpomněl na strašnou věc.
0: No prosím tě.
3: Ve školce nás nutili spát vždycky po obědě. A pak jsme museli vstát a do kolečka chodit... Běhat do kolečka, auto hrál Mimořádná linka Praha-Tokio, tak to je takový...
0: Anička,
3: ano, to byl...
0: S Kájou, na basu tam, ano.
1: Který si koukám úspěšně vytěsnil, a to teď dneska vytáhl na světlo.
3: Jsme ho vrátil zpátky.
0: Že jo, jsem takový tahač prazážitků, no. Hele, tak to tady asi ve stroji nebude, ale já ti to rychle sežeru a můžeme to pustit klidně, jo, to není problém. Ale já si na tu písničku pamatuju taky, protože když jsem byl malej. A ráno maminka mi připravila snídani, v koupelně se zatím ještě malovala nebo něco a měli jsme takový malinký rádio, který dědeček tenkrát přivez ze Švýcarska, na to se zmáčklo, ono se otevřelo a začalo hrát. A vzpomínám si, že přesně tam hrál v té době, pamatuju si, a vždycky to říkám na koncertech Jirkovi Vondráčkovi, protože jsme zpíval Máš chuť majoránky a aprílový počasí, tak to tam jelo. A pak přesně Mimořádná linka Praha-Tokio. Mám to v sobě přesně jako ty, vidím ten obrázek, jak sedím u té snídaně, piju to kakavo, jak jsme říkali, kakavo. A k tomu hrála Hanička. No, tak dobře, tak pojďme si dát teda píseň, vyberte, já zase budu pomalinko to takhle vám ukazovat. Milí posluchači, a teďka tady Lucka je jako ta správná, která vybírá píseň, tak já tady ukazuju, co je v archivu rádia. Jedu zase zpátky nahoru, je to opravdu nepřipravený, je to live.
1: Tak já teď přemýšlím, byla řeč o tom, že jsme hráli koncerty pro Kotlinu k 10letému výročí a ty si tady byl smutný, že jsi to nestihl. Pojďme si pustit třeba Skočil jsem do tmy.
0: Ano, to je ale mimořádná píseň. No, tak k té mi ale musíte jako teda říct, protože to já mám obzvláště rád, jako jo. To je
1: to
0: úplně...
1: To by byla Míra, věc, jako autor.
0: To je extra věc, jo.
2: To já, ty,
3: my jsme to, protože teď, jak jsme slavili tu Kotlinu, jak jsme o tom hodně mluvili, vzpomínali jsme vlastně, jak to bylo před těmi 10 lety, protože on člověk hodně zapomíná, tak jsme si nějak vlastně vzpomněli, že my jsme v tu dobu hodně jezdili, že jo, dodávkou společně a měli, a protože nás s Honzou oba zajímala hodně historie, hlavně česká,
0: ano.
3: Tak jsme na různých místech zastavovali a ještě vlastně v tu dobu běžel ten seriál o atentátu na Heydricha,
0: konečné řešení, ano.
3: Takže jsme v tom byli fakt jako hodně ponoření tehdy a začal se prostě rodit nápad na tu desku, na tu Kotlinu. Vlastně dospěli jsme k tomu, že uděláme 11 příběhů z československé historie.
0: Ano.
3: A rozdělili jsme si, kdo o kom napíše. No a já, protože jsem právě ten atentát na Heydricha v sobě měl jako hodně, to bylo, vlastně to je do dneška věc, o kterou se hodně zajímám. A říkal jsem si, tak Gabčíku byš už jsou jako, o nich se mluví hodně.
0: Ano.
3: Tak jsem si vybral Adolfa Opálku, což je ano. Člověk, který vlastně těm výsadkům velel.
0: Ne. Gabčík, Kubiš, Opálka, že jo?
3: Tak. No. A pak prostě stačilo se nějak ponořit do těch příběhů, trošku si o nich něco načíst, dozvědět se ještě víc, jak třeba přemýšleli tehdy.
2: Mimochodem, teď bylo výročí. Že?
0: Ano, teď bylo výročí, ano.
3: No. A takže zkusit se prostě nacítit do těch postav, jak asi oni mohli se v tu dobu cítit, jak oni přemýšleli, no a pak začaly vznikat tyhle ty písničky.
0: No on tady ten výlet do české, československé historie je krásný a poučný, hlavně a já v tom vidím to, že díky písním tohoto druhu se spousta lidí, kteří by o tu historii nezavadili, tak se k tomu dostanou. Mm. Pak vám k tomu povím ještě k té Heydrichiádě jeden příběh po písni. A pokud se nepletu, jak je to v Cimrmanech, tak mě můžete poopravit, jak tam říkat, ve ztrátě třídní knihy. Tak mě laskavte, popravte. Vy jste za to dostali cenu přece za tu desku, ne? Anděla, nebo co jste to dostali, že jo?
1: Žánrového anděla.
0: Ano, to je úžasný a naprosto po právu. Tak jdeme si pustit písničku Skočil jsem do tmy. Výlet do československé historie. Hraje a zpívá kapela Epidemie, která je mými dnešními hosty.

0: Tak to byl krásný, ale tedy smutný výlet do československé české historie. Píseň Skočil jsem do tmy od kapely Epidemie, která je mým velmi vzácným a milým hostem právě teď v Country Rádiu. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, kamarádi.
1: Ahoj.
0: No, já jsem už to posluchačům Country Rádia říkal asi v souvislosti s jednou písní, ale co se týče toho Heidricha a toho činu statečného, tak nevím, jestli jste slyšeli někdy píseň Battle Dress od Honzy Vyčítela. Asi jo. A Honza mi vyprávěl naprosto neskutečnou historku, jak ta píseň vznikla. On měl chalupu v Jizerských horách, on teda jezdil na ty čundry furt, ale občas si zajel na chalupu a vracel se za minulýho režimu, nutno podotknout. Někdy on za to složil, tuším, že v nějakým už 88. roce. Takže někdy ten rok se vracel takhle z chalupy a šíleně pršelo. A jel autem a u cesty byl stopař. A byl šílený liják a Honza říkal, já sám nevím, co mě to napadlo, ale zastavil jsem, zželelo se mě ho. No a cestou se z toho člověka, který ho stopnul, vyloupil docela slušně postavený důstojník československé armády. Proč ten člověk stopoval, nikdo neví. No ale to pokračuje, to hlavní teprve přijde. A když projížděli kolem zatáčky Heidrichovi u Bulovky, tak ten důstojník Honza říkal, promiňte ten výraz, že tak, já cituju Honzu Vyčítela, já jsem myslel, že se poseru, tak říkal, ten vysoce postavený důstojník se díval na tu zatáčku a říkal, a opět cituju, tady ty dva blbci odpráskli toho Henleina. To řekl důstojník československé armády. Honza říkal, že se mu spěněla krev v těle. A říkal, že to byl tak strašný zážitek, že přijel domů a v podstatě okamžitě složil na to konto ten battle dress. Jo. Čili i takovýhle situace vedou ke složení písně. No, neskutečný vzorek národa, kdo by o tom měl vědět pro boha víc než důstojník armády o těchto věcech. Neskutečný prostě. Jo. Nevídaný. Takže tím jsem jinými slovy chtěl říct, že děkuji za tvoji autorskou invenci, že vlastně seš tu chvíli takovej učitel dějepisu, dá se říct, protože i spousta, jak jsem říkal...
2: Vůbec mě to nenapadlo, když jsem to skládal, ale pak začaly po té kotleně chodit přesně reakce, ale díky, že jsme se něco dozvěděli o tom tématu. A i když to není to učebnice dějepisu, je to že nějaká autorská licence, tak jak to vidíme my, nebo jak jsme to pojali, trošku jako když se dělají filmy, že taky se nedělají do detailů.
0: No
2: přesně.
0: To je jasný, je tam nějaká autorská licence,
2: ale
0: jak správně říkáš.
2: Ale aspoň
0: to
2: nějakým způsobem přitáhne k tomu tématu.
0: No určitě bys téhle písně měl a myslím, že ji určitě slyšel a má radost Jarda Čvančara, což je kapelník Texmenu a největší znalec na tyhle ty věci. Napsal o tom mnoho knih a vždycky si od něj nechávám vyprávět ty věci, které se člověk nikdy nedozví, vždycky mám oči až na vrch hlavy, co on to všechno ví, prostě všechno ví, co se kde stalo. Tak pardon, teďka to odklopím zpátky, ptal jsem se vás, jestli se pamatujete na první písničku a druhý poddotaz je, a to mě zajímá, jaká muzika, jestli se to dá říct, já vím, že ten zápřah je široký, ale jaká muzika vás formovala, nebo jaký písničky? Lucie, když to bereš od pradávna, co začala vnímat muziku, schválně.
1: No, mě hodně formovaly skautské tábory a večerní hraní prostě s kytarou u táboráku. Já si pamatuju, že jsem byla obrovská faninka a vlastně jsem Kamelotu, Hoptropáku a tak. Moji rodiče mě brali na Svojšický slunovrat, takže si tam pamatuju prostě ty obrovský davy lidí, kteří zpívají dohromady písně a nikdy mě nenapadlo, že to třeba jednou budu moc zažívat z té druhé strany, z toho pódia. Ty to mě asi jako formovalo jako první. No.
0: To je hezký. Takže to jsi vlastně taková pravověrná a stylová, tím pádem to je dobrý.
1: Jo, je to tak.
0: A jak mě teda do toho zapadají ty R.E.M.? No prostě jsi to slyšela.
1: To jsem slyšela.
0: Se ti to prostě.
3: Myslím, že to folkovka.
0: Je to vlastně.
1: G-dur se uměla zmáčknout.
0: No tam je hlavně G-dur a je tam hezký ten D-mol 7. Ten je tam pěkný, že jo?
1: Ten
0: je rajcovní.
1: Ten přechodový. Tak to bylo.
0: Tak ano, tak Lucie Vlasáková, milí posluchači, tak to jí formovalo. Míro, co ty?
2: Beatles.
0: Rozumím, ty jsi můj člověk, ano.
2: To byl ten základ. I když jsem byl malý, jak se u nás poslouchá hodně klasická muzika, takže...
1: Počkej, tvoje rodiče před tebou zamykali nějakou nahrávku.
2: Jo, zamykali.
0: Cože?
2: Přede mnou Tokátu a Fugu D-moll.
1: Protože jsem ji poslouchal jako pětiletej kluk, to poslouchal
2: pořád. Na kazetě jsem to dokola poslouchal.
1: Vy měli strach, jestli se z toho
0: Míro,
1: nezblázni.
0: Míro, připadáš si normálně? Promiň. Já jsem slyšel o tom, že rodiče zavírali před dětma lízátka, čokolády a před tebou Fugu. To slyším poprvé.
2: Takže ne, a pak potom, když už jsem si sám vyhledal muziku, tak jsem měl, pamatuju si strašně období jako 60. let Woodstocku, těta kapel, mm-hmm. pak přišly různý ty Dylanové, Neil Young a tak. A, a pak přišlo už jako rokovější období, Pearl Jam a podobné kapely. A teď...
0: To ale country všechno, to je
2: teď,
0: v pořádku.
2: Přesně, no teď, jak jsme se o tom bavili, že ty Američani všichni mají ten základ country a tak. A teď právě to country, v poslední roky jsem tomu úplně propadl, no, tomu americkému country.
0: Mm-hmm. A komu konkrétně, nějaký jméno, střel?
2: Jako nejvíc asi Highwaymen.
0: Jo.
2: Mm-hmm. Samozřejmě prostě, že jo...
0: A z těch mladých teďka někdo tě bere z těch současných?
2: Jsem tam objevil...
0: Typoval by tě na Chrisa Stapletona třeba.
2: Chris Stapleton a Sturgill Simpson.
0: Jo, jo, to je krásný.
2: Protože to jako za mě pokračoval tady Waylona Jenningse.
0: Přesně, ano. Já mám rád tady tu Outlaw Country, takovou tu špinavou, přesně,
2: takže
0: to já mám rád.
2: Outlaw Country je prostě i pro mě...
0: Rozumím tě naprosto dokonale. Tím jsi řekl všechno, stačí říct Outlaw Country a je to jasný. Tak to byl Míra Vlasák, tak a Honza Přeslička, se já tě mám furt za tím monitorem, tak já tě moc nevidím, ale neboj, vím o tobě, že jsi tady.
3: Ale já to tak mám v životě, že jsem vždycky takový schovaný a pak se lidi diví, když se ukážu.
0: Tak, co tebe formovalo? Honzo Přesličko, mluv.
3: Asi, teďka přemýšlím, že jsem nejvíc jako vyrůstal v hudební rodině, protože mojí mamky druhý muž, Jarda Buček, hrál v kapele Střepy v 80. letech, která i vlastně to na tu portu dotáhla tehda. Oni byli dvoje Střepy, jedni v Světec, tam někde u Teplic, Bluchcova, a jedny z jí hlavy. A dařilo se jim, byli to takový souputníci Kamelotu, akorát, že v těch devadesátkách, pak když se lámalo, jestli se budou věnovat svým profesím nebo muzice, tak oni se...
0: Zvítězila profese.
3: Ale v podstatě, jako jsem zažil všechny tyhle, jsem vlastně zažil zlatá 80. léta, akorát jsem to vnímal jako takový, já nevím, pětiletý kluk třeba, nebo od 5 do 10 let, tak to bylo úplně ty prazážitky a protože oni hráli takovou tu dřevěnou, folkovo, trebsko hudbu, tak jsem si myslel, že jako rockový řvaní a elektrická kytara je prostě něco nemístního. Nicméně se tam objevil pak tady v této náladě Vlasta Redl, který mě strašně se líbil, bavil. A přes Vlastu Redla a AG Flek vůbec. Byla ještě přes ty kazety, který mě nezmínil, jsem úplně zapomněl, že to existovalo. Byli Beatles, ale taky Simon a Garfunkel a Peter, Paul and Mary. A to mě úplně učarovalo, ty trojhlasy. Tam jsem začal vnímat, jakože trojhlas je nejvíc.
2: To bych teda taky dodal, Simon a Garfunkel hodně. To jsem poslouchal někdy ve 12, 13, 14, pořád. Pořád jsem to měl ve Walkmanu a
3: No a pak puberta už bylo, já jsem chtěl poslouchat úplně všechno a už jsem měl jenom dva druhy hudby. Líbí se a nelíbí se. No a vlastně jsem byl hodně extrémní, protože to byla i období vážné muziky a to skončilo až jednou v noci, když jsem si uvědomil na Vltavě po 12. hodině v stanici Vltava, že už je to fakt moc. Že už prostě jsou i skladby, které jako nechápu, nebo tehdy jsem nechápal, že potřebuji jako mít lehkost nějakou v těch písních.
0: Ano.
3: Asi odlehčenost a něco jako optimistického. Takže já jsem vlastně milovník muziky úplně všeobecně. Teďka už nemám nic, žádný žánr. Poslední čekal, byla to dechovka, ale pak jsme hráli v Neznašově s kapelou, kde prostě byly něco jako posádkový sbor, který přešel v dechovku. A ty na to tak zaválili a zahráli ty písničky jenom instrumentálně a některý jako lidovky takový procítěně, že jsem řekl, a už mám i v dechovce něco, co se mi líbí.
0: Ona to není prča, on si z toho každý dělá legraci, že je dechovka, ale zahrát dobře dechovku, aby to opravdu dávalo, aby na ty klarinety dobře jako žalovali, to není legrace a úctivá poklona, jsou to mistři, když to někdo opravdu ovládá, takže...
3: Když to není prostě takový... Ano.
0: Ono hlavně to uladit, ty dechový nástroje a všechno, aby to šlo dohromady. Úžasná věc. No tak to děkuju, tak to byla taková hezká exkurze do vašich hudebních životů. Já si stejně myslím, že ten kruh se tak zajímavě uzavírá s tím poznáním světa a té muziky, že pak se vzájemně propojí ty Beatles a Outlaw Country a R.E.M. Přesně dojdeš k tomu, že ta muzika buď to líbí, nebo nelíbí. No tak. Tak to je. Tak to mám radost, že jsem se ve vás nespletl. Tak vám děkuju. Zahrajeme si zase nějakou písničku. Chcete živou? Nebo jakou? Vyberte si.
1: No dáme, ale už jsme se za nějaký dohodli. Já už jsem to... Já už vím. Ano.
0: Dohodli jsme, jste se teda, ano, jo, opravdu, shodli jste se, abyste každý nezačali hrát jinou.
1: My jsme otevřeli to téma té kotliny, ano, a tak jsme si řekli, že ještě zahrajeme naživo teda jednu píseň z kotliny.
0: Krásný.
1: Ona tu desku vlastně otvírá, jmenuje se Trumpeta.
0: Tak jo, tak jdeme na trumpetu.
3: Jak mi řeknu, nedávno jsem se zúčastnil, vlastně minulý týden jsem se zúčastnil programu, kde se studentama prochází česká historie od první světové války až po sametovou revoluci, a oni si na to hrajou, je to divadelně hudební, mm-hmm, hra vlastně zážitková. A letos jsem hrál tuhle písničku a za mnou šel DAF 20 studentů, mm-hmm, a já jsem ji zpíval a oni to připravili letos tak, že jsme šli po cestě tam kolem Lipnice, jak jsou ty lomy, a na každém stromu bylo nějaký jméno s křížkem a bojištěm, kde zemřel, a uvědomil jsem si tu sílu vlastně jako tady toho vůbec vzpomínání na to, ano, že tady kdysi byli lidi, a bylo to fakt silný. I pro ty mladí, myslím, studenty. Tak jo, trumpeta.
0: Tak jo, Epidemie právě teď na Country Rádiu.

0: Hezky. Epidemie živě na Country Rádiu. Já tady mám pro vás další nějaký vzkazy, tak vezmu tady třeba mail. Píše tady Hanka Nývltová. Zdravíme od Mňaugliše. Tak nevím, jestli je to zase nějaká šifra, jestli se to, nebo je to prostě jenom tak něco, ale a je tam kočka a kotva u toho smajlík. Tak to vypadá tak fakt na šifru Dana Brauna.
1: To je skautská přezdívka Mňauglí.
0: Teď jsem to právě chtěl říct, jestli to s tím Mauglím nějak nesouvisí, nebo...
2: Teďka bych musel ještě řekni jména jednu, teda si to zkusím.
0: Hanka Nývltová, ale třeba je to opravdu jenom tak.
3: Tady tak se my podívám. Hanku zdravíme, děkujeme ano. Za vzkaz.
2: A my si to rozšifrujeme.
3: My si to rozšifrujeme, ano.
2: Mimochodem na Kotlině, které jsme teď zazněli dvě písničky vlastně, jsme tak trochu si na ty svý skautský léta zazpomínali, protože jsme k tomu dělali, dá se říct, lehce šifrovací hru, schovávací.
0: Ano.
2: Schovávali jsme CDčka na místech, které souvisí s historií České republiky.
0: Aha.
2: Teďka přesně nevím už, jak jsme zašifrovali ty místa, ale...
3: Dávali jsme nápovědy, občas nějaký GPS souřednice a dostávali jsme fanoušky třeba do míst se skoku parašutistů a tak.
2: Takže do Dolních Vilémovic.
3: Jsme si hráli krásně. No.
0: To je hezký, to je hezký. O, interaktivní epidemie, to je dobrý. Mám tady další vzkaz od posluchačky Jany. Zdravím do studia a moc pozdravuji kapelu. Přišla jsem teď z práce a snažila jsem se aspoň nějaké střípky z vysílání zaslechnout. Strašně ráda je poslouchám a nezapomenutelný byl koncert na lodi Florentína, kde byla i kapela Crossband.
3: Ano.
0: Už jsem napříjmu, mají krásné písničky, texty, hlasy, naprosto dokonalé. Posluchačka Jana z Rumburka.
3: Děkujeme a zdravíme. Tak. Ten koncert byl nezapomenutelný i pro nás, protože proplouvat Prahou a k tomu hrát
0: to je krásný,
3: písničky,
0: to je hezký.
3: Mávat na lidi na mostech, no, byl zážitek velký.
0: To je paráda. Tak a ještě pozor, ještě tady jsem měl někde nějaký... Tady, jo, tohle je zajímavý. Uh-huh. Počkej, ještě jsem měl SMSku. Tady píše, krásný dobrý večer do studia, dnešním pořadem s kapelou Epidemie získalo Country Radio ještě vyšší úroveň. Děkuji vám všem za kouzelný večer, Leoš. No,
3: wow.
0: Tak my děkujeme Epidemii, teda, že zvedla prestiž rádia takhle. Jdu zpátky do mailu, dejte mi chviličku. Tak píše tady posluchačka Ivana Skolína. Dneska moc hezké, milé vysílání. Zdravím všechny členy Epidemie, mám ráda jejich písnička. Teď pozor, jo. Míru znám jako malého kluka. Moje rodiče kamarádili s dědou Vlasákem. Můj první šéf v bance, mé první práce byl několik let tatínek inženýr Míla Vlasák starší. Moc ráda na Turbu vzpomínám. Přeji Epidemii ještě hodně úspěšných koncertů a mnoho písniček, které nám dělají hezký každý den. Ivana z Kolína.
3: Je, to je krásný.
1: Hezký. Ivano, za chvilku se do Kolína vracíme.
0: Ještě tady jeden teda, ještě tady píše Bob. Ano, poslouchám vás, moje první píseň byla od Edith Piaf, tak to reagoval asi na to, dívám se, jestli tady je něco pro vás. Ne, tak není to přímo teďka na vás, jenomže zdraví do studia, to byla jako přímo vzpomínka posluchače, tak za to taky moc krát děkuju. Tak, to už můžeme dát pryč, to odbaveno, klidně, milí posluchači, pište, kdybyste měli zvídavý dotaz, tak je 21.43 a Epidemie slíbila, že tady ještě bude do 22. hodiny, takže ještě máte možnost. Co jsme neprobrali ještě důležitýho z vašich hudebních životů? Zapomněli jsme na něco důležitýho, podstatného. No, já jsem teda taky pochopil, že my jsme se, Lucie, nedávno o tom bavili, že ty z takovýto břímě jak to mám říct, manažerský, nebo tak překlopila na našeho společného kamaráda Davida Němečka, což je současně manažer druhé trávy. Uh-huh. Tak jak se cítíš? Je to lepší, že se víc soustředíš na zpívání a na kontrabas? Nebo?
3: Je to rozhodně lepší a ono to přišlo ve správnou chvíli, protože já jsem to dělala mnoho let a měla jsem to hodně za svý, když si něco člověk takhle pipla vlastně od malička, tak se těžko to někomu předává.
0: Těžko z toho vzdává, no. Viď?
3: A já teda musím říct, že jsem měla vždycky takovou představu, že když to budu někomu předávat, tak to bude žena. Nevím, proč jsem si říkala, že ta ženská prostě energie by se tam hodila. A došli jsme do takového stavu, já jsem měla opravdu už jako vyhoření v létě, to bylo před covidem, protože jsme vydávali desku, zároveň jsme na ní vybírali prostě jeden crowdfund dopředu. Ano, já jsem to měla na starosti, ještě do toho spousta koncertů, já už jsem byla opravdu jako na pokraji sil, malí děti. A Davida jsme potkali na posledním letním festivalu a já jenom jsem se mu šla jako vyspovídat, že to už jako nedávám a jestli by neměl nějakou radu, jak si ulehčit. A David na chvilku zmizel v autě, podíval se na naše webovky, na naše koncerty a vrátil se s nabídkou, že by klidně jako do toho šel a zastupoval nás. A já jsem teda váhala, bylo jako těžký to předat někomu dál. A když jsem pak zjistila, že společně s ním to dělá jeho skvělá žena Veronika, která je prostě jako taky duší a hlídačem a vším, tak se mi jako ulevilo a říkám, tak jo, tak pojďme do toho, do té spolupráce.
0: No, oba dva jsou to dobré duše.
3: Oba jsou úžasní. Jsme rádi, že jsou součást týmu. A já pak mám víc čas na ty kreativní věci, no přesně muzika, nebo CDčka, vizuální styl, Facebook, psaní si s fanouškama. To mě baví víc než faktury.
1: A když jsi dneska odlehčená od kontrabasu, jaký je pocit?
3: Jaký je to pocit být bez kontrabasu?
0: Jsi vlastně zpěvačka dneska, jenom dneska tady sedíš v křesle.
3: No, vidíš to, jsem si to, tak asi bych si toho měla nacítit, ale mě je tady strašně dobře s váma, se všema třema. A je hezký si jen tak jako zaspívat, jako jen tak, no, bez mikrofonu, bez toho. Takže se snažím vytěsnit z hlavy, že nás poslouchá tolik lidí a mám pocit, že jsme doma v obýváku společně s Petrem a povídáme si.
0: No to, a to jsem chtěla, abychom se byli jak v obýváku, to je hezký.
3: Tak, no, podařilo se.
0: A já myslím, že posluchači podle toho, co vždycky píšou, tak to mají rádi taky, no. Že dokonce jeden z posluchačů mi přesně napsal doslova do písmene, že děkuje, že nevím, kdo tady tenkrát byl, asi Roman Horký nebo někdo, nebo Ivo Jahelka, říkal, to se mi nestalo, že bych v obýváku měla pana Jahelku s panem Kocmanem, že to takový pocit. Jsem říkal, no to vám gratuluju teda. To je... Tak dneska máte epidemii v obýváku. Co budeme hrát? No, chcete protože živě bych vás poprosil. Myslím si, že máme tak poslední dvě písně, bych typoval.
3: Dobře.
0: Tak si vyberte, jestli chcete obě živý, nebo jednu tak, můžete si přát.
3: Tak dáme něco živě? Nebo pustíme jednu, pak jednu zahrajeme na závěr živě?
1: A nechci si dát
0: Kotvy? Přátelé, to těžké rozhodování. Já si připravil komentátor na fotbale. Tak v tuto chvíli jeden dotaz přebíhá z prava doleva, zleva doprava, rozhoduje se, ano. Již se zdá, že...
3: Blíží se...
0: Zatáčka se vybrala.
2: Naše nová zpěvačka. Zaspívá.
3: Zpěvačka bez kontrabasu. Lehce nervózní, zaspívá píseň Kotvy.
0: Kontraspěvačka.
3: Kontraspěvačka, to je hezký.

0: Tak to byla moje oblíbená. Tato. Lucie, děkuji. To byla Lucie Vlasáková, samozřejmě hoši z kapely Epidemie, Míra Vlasák, Honza Přeslička. Já mám pro vás ještě další vzkazy. Všechny asi nezvládneme, ale pokusím se v rychlosti aspoň do mailu. Píše posluchač Pavel Vymazal. Já se hrozně moc těším na to, až si s Epidemií zahrají na folkfestu na foukací harmoniku a dnes jsem si u rádia zahrál na 12 strunku. S vámi Pavel Vymazal. To je hezký.
1: Děkujeme za hostování.
0: Ano, ano. Tak mám tady další. Moc zdravím nejlepší kapelu Epidemii z moravské větve Epi Ultras. Myslel jsem na ně o víkendu, kdy bylo vedro i pršelo, tak jestli využili dárky, potítka nebo deštník. Moc krásné povídání, dlouho jsem tak pěkné neslyšel. Díky za ně, Jarda.
1: Jarda Toul, ano, to je náš kamarád, fanoušek a také teď zhotovitel našich merčových předmětů, kterými jsou právě potítka pro letní festivaly anebo deštník pro sklený nebe pro deštivá počasí.
0: Aha, to je hezký.
1: Děkujeme, Jarůšku.
0: Teďka tam skočil další mail. Stačí chvilka poslouchat a už mám absťák. Musí přijet další dávka Epidemii. Jaroslav. To je dobrý.
1: My přijedeme.
0: Tak a ještě tady mám SMSku. Krásný večer a děkuji za krásné a obsažné vysílání. Děkuji moc, Jana Horáčková.
1: No, tak. To je i na tebe, Peťo, pochvala.
0: No to je na vás, vy jste hosté, kteří povídají. Tak ježiš, teď tady skočil... dobrý večer, super pořad. Lucko, seš na boso? Pavel. Jaký znalec. Tak Pavle, ukazuje Lucie nohy a skutečně na boso, takže si věrná tradici.
1: Ano.
0: A já jsem si toho všiml, jestli to je nějaká taková bosací epidemie nebo co, protože to má víc lidí, třeba Radek Hlávka z druhé trávy taky ano, hraje bosej zásadně. Ano. Hraje se vám tak dobře prostě, Tomáš Klus přece tak hraje víc lidí.
1: My jsme takový
0: lidí.
1: Bosochorci jako ano, v životě, ano. Bych řekla.
0: Jsi bosorka taková.
1: A pak ti to vlastně láká na tom koncertě.
0: Jo.
1: Jo, takže,
0: ano.
1: Tak chodím většinu času v létě.
2: V těch losinách.
0: Ano, v těch. Přesně.
2: Půjdem na Petrovi
0: Kamenci. Ano. No, pomalinku se nám to chýlí, 22. za dveřmi, určitě dáme jednu píseň. Já přemýšlím marně, na co bych se ještě chtěl zeptat. Mám pocit, že někde jsem ještě hluboko měl nějaký dotaz ukrytý, ale možná to slyšíte, Epidemie si špitá tady, a nevím co. Ještě se rychle koukám. Co se týče těch koncertů, teda, když se dívám na vaše stránky, máte mimochodem krásné stránky, tak milí posluchači, kdybyste chtěli vidět, kde Epidemie bude koncertovat, tak si napište epidemie.cz, je to velmi prosté. A já tady mám ty koncerty před sebou, co i Lucka zmiňovala, tak 24. Blansko, Hlušovice, Doubravník, Stradov, Lázně, Bělohrad, Krucemburg, Brno, Holany, Budyně nad Ohří, tam se taky potkáme.
1: Výborně,
0: tam taky hraju, ano. Tak přece jenom se budeme potkávat, no to je toho hodně. A nejzazší koncert tady mám 5. listopadu v Chrudimi, divadlo Karla Pipicha.
1: Ano.
0: Tak to už začíná vlastně, to už je ta sezóna těch kulturáků divadel vlastně, je to tak.
2: Zatím neodkrytá, ale už se to tam...
0: Ano, už se to pomalinku sype.
1: Tak to je na webu a jasně. Ostatní se zatím držíme.
0: Ano, ano.
2: Určitě vymyslíme nějakou tu specialitku.
0: No, na to já se budu těšit.
1: Tako, bude koncert pro Kotlinu, pro Peťu.
0: Ano, to, no, prosím, jako s tím Pepou, no, aby to opravdu, jako, bude
2: no,
0: zajímavé.
2: S Pepou bude koncert ještě, kdyby se chtěl přijet podívat do Veselý na Dlužnici.
1: Ne, Lomnice na Dlužnici.
2: Lomnice na Dlužnici, tak tam budeme.
1: Tam budeme na festivalku společně taky.
2: Tam s náma Pepa zahraje.
0: A bude tam i styl kytaru taky, nebo?
2: Já si myslím, že právě s námi vozí hlavně styl kytaru.
0: No měl by, že jo.
2: Pedal styl a lap styl.
0: No jasně, to je nejlepší. No to je krásný. Tak moc vám teda děkuju, že na mě takhle pamatujete. A ještě mi tak napadlo, kolik Epidemie složila a nahrála písní za svoji existenci. Mě zajímá to číslo. Strašně. Tušíte to? Máte to spočítaný?
1: My jsme takový netabulkový nepočítavci. A nepočítavci. No.
2: A to kolik je
1: ale
2: alp?
1: Tak alp je 7.
2: Krát nějakých 12.
1: Ne, 6. Třeba. Nevidíš, ani nevím, kolik máme alp, takže 6x. Tak já bych řekla k 80 třeba písniček.
0: Tak... V tom případě se nabízí, že můžete udělat jeden z koncertů ke sté písni.
3: Tisící koncertů.
0: Ano. Koncertů. No a propo koncerty, tak to asi taky nepočítáte, ale tak tušíte, kolik jste asi odehráli, ne?
1: Teď jsme se o tom bavili, jestli už tisícovka je za náma. A nejspíš asi jo. Mm-hmm.
2: A když ne, tak si ji uděláme.
0: No, někdo dokonce, myslím, že Jirka Weiser, to vím od Rangers, od chvíle, kdy založili Rangers, tak Jirka Weiser má dodnes, ukazoval mi to, má opravdu knihu, kam si psal, kde přesně hráli The Rangers, ale pozor, tam bylo dokonce, kolik bylo lidí, jaký ty lidi byli a tak dále. A něco podobného měl Pepa Šimek s Greenhornem a taky si zapisoval, jaký
1: ty,
0: byli lidi.
1: Ty tabulky,
0: a, no, ne, tabulkový typy. A Jirka to má opravdu tu knihu dneska doma, takže to když se hezký, zeptáte, ale... tak v Holcmanovi, jak mě tu scénku jenom, tak mi třeba řekněte, říká, co jsem dělal 5. září. No a Jirka Weiser mi nalistoval a říkala, ano, a The Rangers jsem hrál 5. září, to, já nevím, 72 třeba. Ústí nad Labem. Všechno by věděl.
1: To je dobrý.
3: Nevrlé publikum.
0: Ano, nevrlé. Vysloveně nevraživé publikum. Tak to ale určitě nemá, milí posluchači, kapela Epidemie. Moc vám děkuji, Lucie, Míro, Honzo, že jste přišli. Pozdravujte vašeho bubeníka.
1: Ano, řídíme.
0: Doufám, že příště už tady bude s námi a byl by docela for, kdyby si vzal aspoň třeba kachon příště nebo malý bubínek, kdyby si s Lucie vzala kontrabas.
1: Uděláme.
0: A že byste zahráli v plný parádě, že bychom to zopakovali. Super. Jo. Tak se na to moc těším. Přeju vám, ať máte úspěšné léto i samozřejmě úspěšnou potom podzimní zase sérii koncertů. Přeji vám milé publikum, což vy samozřejmě si stěžovat nemůžete, protože vaše písně hladí. A za to vám moc děkuju. My vás tady rádi pouštíme na Country Rádiu. Pozdravujte vaše děti, vaši nekonečnou inspiraci, nejhezčí na světě. A nepřeju vám, ale přeju mě i posluchačům, abyste udělali ještě hodně krásných písniček. Tak vám moc děkuju a zahrajte nám na závěr jednu, nebo dáme hranou.
1: Možná, abychom pustili naposledy.
0: Tak jo, tak si přejte, hele.
2: No, říkali jsme, když jsme se teď bavili o těch koncertech,
0: ano.
2: Jak vlastně, to myslím, že v době covidu nám to všem hodně chybělo,
0: no.
2: Tak píseň Na cestách pojednává přesně o tomhle. A navíc je tam cita, kde jinde než na Country Rádiu s tebou, je tam citace Willieho Nelsona, že? On the road again.
0: No jo.
2: Takže je to o tom, jak se těšíme na ty koncerty a je tam navíc Pepova pedal, steel guitar.
0: No tak to...
2: Takže jsme to tam všechno
0: schrnuli. Jste to chtěl vyslovit, děkuji mě. No tak jo, tak Na cestách je připravená. Ještě jednou vám moc krát děkuji za návštěvu, že jste přišli a že jste nám zahráli a moc se na vás těším na příště.
1: Mějte
0: se.
1: Děkujeme, bylo to úžasný.
0: Mými dnešními úžasnými hosty byli kamarádi z kapely Epidemie.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Top.

Tak přátelé, to byl Tomáš Linka z Fešáky, písnička Návraty, píseň z repertoáru Ronnieho Millsapa, kterou Tomáš Linka takhle krásně otextoval už někdy v první polovině 90. let. Je 22 hodin 14 minut, posloucháte večerní vysílání Country Area. Já jsem moc rád a soudě tak podle vašich SMSek a mailů, že jste si užili živé vystoupení skvělé kapely Epidemie, která tady v tuto chvíli se mnou ještě je, protože jsem jim pořád neodemkl vchod ze studia, takže musí čekat na to, až se tady vypovídám. Uspívají se na mě tady, tak jsem moc rád, že jste si to i vy, posluchači, podle toho, co píšete, užili. Z muziky, kterou vám nabídnu v následující hodince, tak můžete se těšit třeba na krásnou baladu od kapely Folk Team.

0: No a dáme si taky námi všemi milovaného Vabyho Daňka a ročník 47.
1: Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý tráv.
0: Tak, taková je malá nabídka toho, co vás čeká v následující hodině, ale vzhledem k tomu počasí, které v tuto chvíli ještě venku vládne, tak si myslím, že bychom se s Kamelotem mohli vydat na Island. Přeji vám hezký večer.

Tak to byla Pavlína Jíšová společně s druhou trávou a písnička Koblen. Tak a představte si, že dnešek, tedy 22. červen, je Mezinárodní den bez kalhotek. To jsem ještě teda neslyšel. Dneska je to poprvé. No, co se týká tedy kalhotek a spodního prádla vůbec, tak ta historie je docela zajímavá. V pravěku, když to vezme tedy od pradávna, byla nahota naprosto běžná a na malbách sice vidíme oděvy z kůže, ty ale fungovaly jenom jako taková nutná ochrana. No a s nahotou se setkáváme i u dnešních přírodních národů samozřejmě. Ve starověku se setkáváme s prvním spodním prádlem, píše se rok asi 3500 před naším letopočtem a objevují se bederní roušky pro muže. Bederní roušky byly typické v Egyptě, jejich účelem bylo chránit před úrazem nebo zimou. Ženy si na spodní prádlo tedy ještě museli docela dlouhou dobu počkat. Typické bylo spodní prádlo zvané subligaculum, které bylo pro obě pohlaví. Ženy navíc nosily kolem hrudníku ještě pás z kůže a nebo látky. Když bychom šli do středověku, tak spodní prádlo bylo dále určeno jen mužům, ženy ho využívaly jen v době periody, což si mohly dovolit ovšem jen ty bohatší vrstvy obyvatel. A první kalhotky začaly nosit prostitutky. Zajímavé je, že muži nosili spodní prádlo ke kolenům, kde se uvazovalo, a pod nimi punčochy. Postupně to ale přebrali ty již zmíněné lehké ženy a punčochy začaly být vnímané jako erotický oděv určený k svádění. No, také samozřejmě jsou známé korzety, ty přišly krátce po objevu dámských sexy kalhotek a v módě byly, představte si, celých 300 let, krásně vytvarovaly postavu do takových přesýpacích hodin a společně s korzetem se nosila také krinolína, což je tedy sukně se zahobleným tvarem. Zpívá o ní kapitán Kit, mimochodem jsem v krinolíně lariatu oblečen, to je krásný básnický obrat. No a také pod šaty dámy schovávali několik vrstev spodničky, to je také známá věc. Ovšem, ta taková revoluce přišla v druhé polovině 19. století. Do té doby kalhotky jako takové patřily jen tedy těm prostitutkám nebo služkám, tanečnicím a starším dámám. Začátkem 20. století ale začaly mizet korzety a Carice Crosby objevila první podprsenku tak, že svázala dva kapesníčky. Takhle prosté to bylo. No a v té době se také výrazně zkrátily nohavičky u kalhotek. Kdybych se podíval, co hovoří encyklopedie, tak tato hovoří samozřejmě hodně o spodním prádle, ale mám krátký výňatek. Kalhotky se objevily v průběhu historie jako součást spodního prádla, které se mění podle módních trendů a kulturních očekávání. První kalhotky jako bederní roušky nosily ženy již ve starověku, přičemž jejich design a použití se měly měnit podle potřeby a klimatických podmínek. V průběhu století se kalhotky zlepšily a zlepšil se i jejich design. Přičemž se objevily nové materiály a technologie, které umožnily výraznější a lepší funkčnost. Dnes jsou kalhotky dostupné v různých variantách a střihů, které reagovaly na změny v módních trendech a kulturních očekávání. No a já si myslím, že k danému tématu by se hodila nějaká hezká píseň o spodním prádle nebo o kalhotkách, ale o kalhotkách o žádné písni nevím. Můžete mi klidně napsat, jestli nějakou takovou znáte, ale znám jinou, která pojednává o spodním prádle, ovšem o tom mužském. A je to taková píseň Věčný spor, jestli to nebo to. Asi už víte, kam mířím.

Evropy. My ze slipů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary,

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

Tak to byla Kris Kristofferson a jedna z jeho nejznámějších a nejslavnějších písní Help Make It Through The Night, kterou jsem nepouštěl náhodou, ale protože Kris Kristofferson by dneska slavil své narozeniny. Narodil se totiž 22. června roku 1936 v Brownsville v Texasu. Slavil by tedy kulatiny, bohužel nás opustil 28. září roku 2024 v 88 letech a sice na Havaji. No, Kris Kristofferson byl nejenom zpěvák samozřejmě, ale také vynikající textař, ale také filmový herec. On byl vlastně od mládí velkým ctitelem jednoho z klasiků žánru americké country, a sice Hanka Williamse. Pocházel z vojenské rodiny, jeho otec byl generál major amerického válečného letectva a samozřejmě z Krise chtěl mít taky vojáka. No, Kris během studií na univerzitě spíš pošilahával po sportu, kterému se hojně věnoval, a také v té době psal své první povídky a romány. A v té době napsal dokonce i své první písně. No a během studií v anglickém Oxfordu, protože Kristofferson byl opravdu vzdělaný muž, dopsal své dva romány a pokoušel se tam neúspěšně o kariéru rock'n'rollového zpěváka, představte si, pod pseudonymem Kris Carson, ale nebyl tam vůbec úspěšný ani v hudbě, ani na tom poli literatury, a ty jeho romány se vydavatelům vysloveně nelíbily, a to ani na jedné straně Atlantiku, bohužel. No ale on byl opravdu velmi houževnatý, takže nic to s ním až tak neudělalo. V roce 1960 zanechal všech studií, oženil se a narukoval do armády, kde plných 5 let sloužil jako pilot vrtulníku. No a během vojenské služby začal vystupovat v armádních klubech na vojenských základnách NATO a pilně také, byť tedy tehdy do šuplíku, jak se říká, skládal další písně. No a v roce 1965, to už byla jiná káva, se seznámil s Johnny Cashem. Bylo to v době, kdy Kristofferson dělal takového technika a vlastně uklízečku v nešvilském studiu nebo v nešvilských studiích, no a pokukoval po těch slavných muzikantech, jak tam natáčejí, no a jednoho dne přišel za Johnny Cashem a přinesl mu demosnímek na kazetě, jestli by si ho mistr poslechl. Ale to jsem malinko odskočil. No, on vlastně tehdy v tom roce 65 opustil zajištěné postavení profesora anglického jazyka na americké vojenské akademii ve slavném West Pointu a začal úplně znova od píky. Byl teda barovým vrátným, také pilotem vrtulníků jedné naftařské společnosti v Mexickém zálivu, a až v roce 68 se tedy konečně dočkal prvního úspěchu v podobě své první profesionální smlouvy. Za tu právě mohl Johnny Cash. Postupem několika příštích let se stal velmi uznávanou a obdivovanou hvězdou americké country music. No, bodej by ne, protože on tehdy Cashovi nabídl demo snímek, kde byla slavná píseň Sunday Morning Coming Down, a Cash ji natočil, a tak začalo jejich přátelství, protože pochopil, že Kristofferson je opravdu skvělý autor. No a v roce 70 Johnny Cash tu píseň natočil, vydal, a ona okamžitě získala cenu Country Music Association jako píseň roku. No, Kristofferson se také později stal i úspěšným filmovým hercem a mezi ty jeho nejznámější filmy bych zařadil nebo zmínil třeba Konvoj z roku 1978, ten dokonce běžel tehdy v našich kinech, si pamatuju, když jsem byl malej, že byl Konvoj. A nebo také to byla akční série o lovci upíru s Wesley Snipesem v hlavní roli, to byl Blade, Blade 2 a Blade Trinity. A dokonce se natáčel v Praze, takže Kris Kristofferson byl v Praze ve velkém utajení, nikdo o tom nevěděl, já jsem se o tom tehdy naštěstí dozvěděl, takže mám z té doby od něj podepsané i CDčko. Ale vy ho znáte i z filmu Pat Garrett a Billy the Kid, kde Kristofferson hrál společně s Bobem Dylanem a dalšími. Byl celkem 3x ženatý a měl 8 dětí, představte si to. No. Já jsem měl to štěstí se s Kristoffersonem setkat osobně a bylo to setkání tedy životní. Co vám mám vyprávět? Setkat se s touto legendou, to je něco opravdu, co se vám neděje každý den, a já jsem se ho ptal na mnohé věci, které jsem se nikdy nedozvěděl, a on také říkal, že Českou republiku nebo Československo, Čekoslovakia samozřejmě dobře zná, protože on, když byl voják, tak létal i na základnách v Německu, takže přesně věděl, jak je to s Československou republikou, a znal to. A
vyprávěl mi ještě některé krátké historky z různých koncertů a byl to opravdu mistr. No ty jeho písničky u nás udělala spousta zpěváků, třeba Žalman od něj udělal píseň Padlý anděl, kterou Christopherson naspíval jako duet s Ritou Coolidge, jeho tehdejší ženou v 70. letech, to byla píseň Fallen Angel. For the Good Times to naspíval Michal Tučný, jako Ještě je čas. Nebo samozřejmě Svešáky naspívala Sunday z hodin závaží. Good Christian Soldier to nahrál taky Svešák jako Kousek lásky. Slídu nahrál. Pavel Brimel nahrál Raní ticho. Pavel Bobek Chvíle, kdy jsem byl s ní, a takhle bych mohl pokračovat dál. To všechno jsou písně Chrise Christophersona, nebo Vaby Daněk je hrával také. A já bych teď rád na ně zaspomínal právě jednou z těch nejznámějších, a sice Loving Her Was Easier, což je opravdu překrásná balada. A stejně jako v případě Help Make It Through the Night, která hrála před malou chvílí, tak jsem sáhnul k albu, které Christopherson nahrál v roce 1999 v Austinu, nazval ho Austin Sessions, tedy austinský session, kde se sešel se špičkovými muzikanty a znovu nahrál v úplně jiných úpravách ty své veliké hity. Živě, pěkně ve studiu, sedli si, dali si cigárko, drink a nahrávali. No a v Help Make It Through the Night mu zpíval druhý hlas Vince Gill, no a v téhleté verzi Loving Her Was Easier bude zpívat Steve Earle, známý country rocker, ten druhý hlas. Tak pojďme si zazpomínat na vynikajícího zpěváka a autora a také herce Chrise Christophersona, který by dneska slavil 90. narozeniny.

23 hodin 12 minut posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Ráno jsem se zalíbením díval na zahradu, jak tam kvetou různé kytičky, je to pestrobarevný koberec takový, to je, a ptáci zpívají. No a tak jsem si uvědomil, jak to vlastně člověka táhne ven, tedy do toho vedra pak úplně ne, ale jinak to ven táhne. No a to je dobře, protože se můžete na zahradě nebo i v lese, i na mezích zásobit různými bylinami na všechno možné a dokonce i proti všemu možnému. No a konkrétní tipy přináší znalkyně v oboru fytoterapie Radka Svatošová ve druhém samostatném dílu z edice Domácí soběstačnost. Tentokrát nese dlouhý, ale za to však výstižný název Bylinky od kořenů k plodům, aneb praktické bylinkaření od jara do zimy. V praktické části probírá jednotlivé rostlinky, jak je poznáte, k čemu slouží a jakým stylem je můžete zpracovat. Hlavním rysem všech receptů je ovšem především jednoduchost. V receptáři pozdního jara je také med z velmi netradiční suroviny. A já mám otázku na vás, milí posluchači, pokud chcete vyhrát tuhletu krásnou knihu Bylinky od kořenů k plodům, tak mě musíte zodpovědět správně otázku a co nejrychleji se nejlépe jako první dovolat do Country Rádia na telefonní číslo 210 323 333. Zkuste si tipnout z výhonku, kterého jehličnanu ten med autorka vyrábí. Takže chutný a léčivý med je z výhonku za A borovice, za B jedle nebo za C smrku. Volejte na 210 323 333, ještě jednou zopakuji, chutný a léčivý med je z výhonku borovice, za B jedle, za C smrku. Volejte právě teď.

0: No, o štěstí by mohla hovořit jistá dáma, která se jmenuje Lucie, protože ta se jako první dovolala se správnou odpovědí na moji otázku. A já Lucie právě teď vítám ve večerní vysílání K3Rádia. Ještě jednou dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak já jenom zopakuji teda otázku. Já jsem se ptal na to, z čeho vyrábí autorka knihy Bylinky od kořenů k plodům Radka Svatošová med. Tak ten chutný a léčivý med vyrábí z výhonků za a borovice, nebo jedle, anebo smrku. Ano, vy jste správně odpověděla smrkový. Já vám zatleskám, potleskám.
1: Já vám děkuji.
0: Jen si ho vychutnejte, je jenom váš. No a vy jste mě řekla, teda vy jste to okamžitě ze sebe vychrlila, až jsem byl zaražený, ano. Jak to víte, a vy jste mi prozradila, jak to, že to víte. Řekněte to i posluchačům.
1: No, protože to prodávám v práci, budu jmenovat naší firmu a prodáváme tam dokonce i levandulový med, jo, tam je toho víc těch medů.
0: To je krásný. Tak já vám gratuluju, ta kniha je opravdu nádherná, listoval jsem si a je tam spousta zajímavých věcí, tak doufám, že vám udělá radost.
1: No, no a těším.
0: Stejně tak vám doufám udělá i radost píseň, kterou jsem vybral teď, a sice Si mým osudem od kapely Rangers. Tak mějte
1: super,
0: se moc hezky a přeju vám hezký večer.
1: Naslyšenou. Taky přeju krásný večer, naschle.

To byl úžasný Vaby Rivola a jeho 630 let stará nahrávka Zvláštní znamení Woodcraft. My se teď ovšem vydáme na chvíli ještě mnohem dál do historie, protože mám pro vás takový malý přehled toho, co se právě dnes událo v minulosti. Tak roku 1439 král Albrecht přenechal do odvolání měšťanům v Brně doslova za jejich věrné služby zeměpanské mýto se všemi právy a zvyklostmi, a to za roční poplatek 40 kop grošů. V roku 1448 byla ustavena jednota Poděbradská, no a jejím správcem byl zvolen, hádejte kdo, ano, Jiří z Poděbrad. V roku 1483 Richard III. Mocí uchvátil anglický trůn. V roce 1633 odvolal italský vědec Galileo Galilei před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se točí kolem Slunce. V roku 1911 v Londýně proběhla korunovace Jiřího V. V roce 1976 byl v Kanadě zrušen trest smrti. No a roku 1503 byla dokončena stavba Karlova mostu v Praze. Jedné z nejúžasnějších památek, kterou ročně navštíví, a teď nevím, jestli jsou to miliony nebo statisíce, určitě někde existují nějaké statistiky, můžu apropo dohledat a zítra večer si to můžeme říct, ale v každém případě je to velmi navštěvovaná památka. A já si myslím, že tedy k tomu výročí dostavění Karlova mostu v Praze by se náramně hodila jedna píseň Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five. No, bitva o Karlův most.

0: vzdávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

brother. No, to byl krásný country duet George Strait a Chris Stapleton, Honky Tonk Hall of Fame. Tak a můj čas se nachýlil pro dnešní večer. Ještě jednou vám moc krát děkuji za krásné vzkazy, ať už SMSky nebo e-maily ohledně mého dnešního hosta nebo respektive mých dnešních hostů kapely Epidemie. Všechno jsem jim vyřídil, i ty vzkazy, které jsem nestačil přečíst do vysílání. A mimochodem tedy ještě se vracím k tomu Karlovu mostu, který dneska má výročí dostavění. Tak jsem říkal, že ty návštěvy jsou ve statisících, spíš milionech. A musím teď poděkovat velmi hbité posluchačce Ivaně, která mi napsala, že statistiky v roce 2025 uvádějí počet návštěvníků Karlova mostu 12 milionů. Tak to je vele číslo. Ivano, ještě jednou vám děkuji. No a přeji vám všem klidné sny, zítra úspěšný den, přežijte to vedro, pokud možno skočte do bazénu, nebo buďte zalezlí ve stínu, a budu se moc těšit, že se v tom vedru zítra večer malinko osvěžíme krásnými písněmi. Ještě tedy s tou otázkou na ten Karlův most, tedy řečnickou, jsem si vzpomněl na jeden krásný a moudrý citát od Konfucia, který kdysi řekl, že je lepší položit otázku a vypadat hloupě 5 minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. Tak prosím vás, ptejme se co nejvíc. Přeji vám klidné sny.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Nebude to nikdo jiný než Johnny Cash. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm novinka Jason Aldean Don't Tell On Me. A je tu místo čtvrté, novinka z minulého týdne, Josh Ross, Hate How You Look.

Doznělo místo třetí, stejně jako minule, je na něm Really Green a nahrávka s názvem Change My Mind. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhé místo je beze změny Ella Langley, Be Her. A pak zazní vítěz tohoto týdne. Až ze čtvrtého na první poskočil Jordan Davis, Turn This Track Around. Vítěz minulého týdne Tucker Wetmore skončil šestý.

To bylo aktuální první místo americké country hitparády. A kdo byl na vrcholu americké country hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1970 byl song A Week in a Country Jail v podání Toma T. Halla. Úspěch slavil i Charlie Pride s dotazem, zda někdo jede do San Antonia. A třetí hit roku 1970 se jmenuje Hello Darlin a natočil jej Conway Twitty.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Johnny Cash. Narodil se 26. února 1932 v Kingslandu ve státě Arkansas. Životopis jeho raného mládí je tradiční, chudá, rodinná farma, náboženský život, vojenská služba. Pokonal v Německu v roce 1954. Po vojně se oženil, usídlil v Memphisu a zkoušel školu pro rozhlasové hlasatele. Nedostatek finančních prostředků jej donutil stát se podomním obchodníkem, to ale netrvalo dlouho. V roce 1955 vydal svou první desku u legendární firmy Sun, u které začínala řada pozdějších slavných interpretů. Majiteli firmy se ale představil ve skupině Tennessee Two. Na desce byly písně Hey Porter a Cry, Cry, Cry a prodalo se jí více jak 100 000 kusů. Pak už nic nestálo v jeho cestě ke slávě. V 60. letech jeho hvězda skutečně nepřetržitě stoupala. Úspěšná byla zejména alba Ring of Fire anebo I Walk the Line.

Vrcholem kariéry Johnnyho Cashe byl bezesporu rok 1969, kdy se jeho vězeňská alba Živé záznamy koncertů z Folsomské věznice a z věznice v San Quentinu prodávala v počtu 250 000 kusů měsíčně, což nedokázal nikdy ani Elvis Presley, nebo tehdy také na vrcholu stojící Beatles. Jedna z jeho kytar byla vystavena jako americký symbol na výstavě Expo 1967 v Montrealu. Měl i neúspěchy. Vystoupení v Carnegie Hall se moc nepovedlo a televizní show dlouho nevydržela. Po překonání určité krize na počátku let 70. se mu povedlo navázat na úspěchy 60. let další sérií písní, populárních stejně jako ty z prvního období.

0: Oproti jiným zpěvákům činnost Johnnyho Cashe nepolevila ani v 70. či 80. letech, kdy řada interpretů populární v letech 50. a 60. odcházela do uměleckého důchodu. Johnny Cash nadále nejen aktivně nahrával a vydával alba, ale byl i určující postavou v countryovém hudebním světě. Ještě v druhé polovině 90. let vydal trojici alb, ve kterých potvrdil svůj mimožánrový přesah. A deska The Man Comes Around z roku 2002 jeho více jak 50-letou hudební kariéru sice uzavírá, trochu také ukazuje, jak dlouho již zpěvák v době jeho natáčení zpívá, ale Cash se na ní přesto představuje v plné umělecké síle, a to i když jeho zdravotní problémy už nabývaly na intenzitě. Od roku 1998 nejezdil na koncertní turné, měli jsme tedy štěstí, že jsme ji v Praze viděli v roce 1997 a předtím v roce 1978.
1: Up in the morning,

Johnny Cash natočil přes 1500 písní, které najdeme na více jak 500 albech. Stal se a bude natrvalo uznávanou hudební osobností nejen country, ale celé americké hudební scény. Žil ve vzácné shodě s rodinou, posluchači, fanoušky, odbornou veřejností a kolegy, přestože jeho život nepostrádal bouřlivé okamžiky, které sám Cash později ve svých autobiografiích označoval za hledání plné chyb. V muzice ale nechyboval, i když také hledal. Velmi dbal na to, aby příběhy, které zpíval, byly pravdivé. Až tak pravdivé, že oblíbeným omylem se stalo tvrzení, že Folsom Prison Blues je založena na vlastním zážitku. Navzdory tomu, že v posledních letech měl i zdravotní problémy, v hudbě hluchá místa neměl. Natáčel až do posledních chvil alba komerčně úspěšná, čerpající z rozmanitých žánrů a přitom pevně usazená v country. Jeho hudební úspěchy reprezentuje 11 cen Grammy, tu poslední dostal v roce 2001. A skutečnost, že pouze on a Elvis Presley jsou jak v countryové, tak i v rock'n'rollové síni slávy.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: těm od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam, každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám, taky co s ním potom, že jo, ale... Já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně. Bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím. A některý už jsem nechal být, už jsem. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To je jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak. Tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pan zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně, já mám skutečně krásné nohy. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlej, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do téhle minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, protože ano, to byl melodram od Fibicha, no jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.